0: hevdáce v oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž. Vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok. On měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn. A v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Lexikon je, když...
1: Chci už znát, jestli snad vyhrála jsem já tu sázku, nebo jestli on...
0: Co nenajdeš v hlavě, najdeš v lexikonu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

řekli si dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po šesté Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Neohromím vás, když řeknu, že lidská paměť je děravá a nespolehlivá. Kdo si namlouvá, že má paměť celistvou, lže si do kapsy. Ale vím určitě, že než jsem se v rozhlase zamiloval do nedělních půlhodinek orchestru Karla Vlacha s Vladimírem Dvořákem, předtím jsem byl hned po válce věrný orchestru Františka Aloise Tichého, později nazývanému zkratkou FAT, a ještě později, než s ním nové poúnorové vedení rozhlasu po roce 1950 úplně zametlo, orchestr Jiskra. Ať hrál pod jakoukoliv z těchto značek, vždy to však bylo se zpěvákem Standou Procházkou. U něhož se střídali, a teď se těším, že vás udivím, Marie Šitavancová, Joška Srbová, já už neudivím, třetí jméno mi teď vypadlo, možná to byla Vlasta Formanová. Jenže pak se mi dostal do ruky a koupili jsme ho s maminkou v Náchodě, když jsem tam byl na vyšetření s očima u paní doktorky Šťovíčkové. Od té doby nosím k vidění na dálku brýle. Měl jsem náhle v ruce vytištěný Comedy Fox Jsem tady já, kde se uvádělo, že ho s velkým úspěchem zpívají Standa Procházka s Inkou Zemánkovou. A to mě, 11letého, zmátlo. Znal jsem ho jako zpěváka Polek, Valčíků a Tank. Dějiny české taneční hudby a můj zájem o ně to však později potvrdili. Ano, Standa Procházka zpívával obojí. Tady je důkaz. Fox Jary Beneše se slovy pánů Špilara, Rohana a Mírovského, první láska. Dívčí hlas i tady patří Ince Zemánkové, doprovází orchestr slávy Emana Nováčka.

0: můj moudrý strýc Adalbert ke mně proslov měl. Uvázal mi motýlka, řekl hochu můj, než si první rande smluvíš, tak si pamatuj. První láska to je všecko, další už je plagiát. Na tu první ze všech nejhezčí vždy vzpomeneš si snad.
1: Jak jsi zrudnul jako dětko, když propukla hubička, po tu tváře potom smolil si milostná taníčka.
0: Trhal slízky u sedmi krásky, zda tě miluje málo či moc. Psal si verše vášnivé lásky a jak mnohou provzdychal.

Vypadala, že je nesmrtelná, má první pěvecká hvězda Standa Procházka. Později, bohužel až ve stáří, jsem se s ním seznámil. A když jsme na hudebním festivalu Kubešova s Oběslav oslavovali jeho devadesátiny, byl jsem u toho a svoji mladiství obdiv k němu se mu netajil. Říkal, že je za to rád. Ale čas se proti všem našim přáním nezastavil. Ten je neúplatný. Tak, jak to k melodii Jiřího Baura napsal náchodský rodák, dramatik a scénárista Vratislav Lažek. A jak to jako první zpíval, vzpomeňme i na něj, Jiří Popr.

Jiří Popper emigroval po roce 1968 do Německa, ale ještě předtím stačil být prvním interpretem české verze písně Buď pořád se mnou, lásko sladká, kterou jsme znali z amerického filmu V pravé poledne, a jejíž česká slova Vladimíra Dvořáka pak znovu naspíval Valdemar Matuška. Ono to samozřejmě není dvakrát důležité, ale i to patří do vzpomínání. A já mám zkrátka rád souvislosti. Kdo, co, kdy a taky proč. Proč například vážený brněnský básník Josef Kainar napsal řadu českých textů na americké hity a proč měl vůbec rád lehkou hudební múzu? Asi proto, že se mu líbila a že mu ty melodie přinášely radost. A protože, to je další důvod, protože to uměl. Na důkaz si poslechneme Peníze z nebe. A tak, jak jste je, počítám, neslyšeli. Zpívá Jindřich Zíka, hraje rozhlasový swingový orchestr Václava Halaváče z Českých Budějovic.

V Českých Budějovicích mám kamaráda, výtvarníka a spisovatele Jiřího Hovorku, který pěknými obrázky doprovodil už 4 knížky mých deníků haiku. A já vám jedno nové haiku teď řeknu. Byl z Orlických hor, ty na jeho žal výškou ne a ne stačit. Promiňte, neodolal jsem. S Jirkou Hovorkou mě seznámil tamní rozhlasový režisér Ota Bílek, taky jedna z obětí posrpnových čistek z následného roku 1969 a z husákovské nenormální normalizace. Vidíte, neumím vzpomínat jen na hudební zážitky, protože, a to je docela užitečné poznání, jestli nesouvisí všecko se vším, tak lecos s lecčím určitě ano. A Českobudějovický rozhlas mě přivádí k rozhlasu plzeňskému. Z toho mám teď pro vás národní písničku Letěla husička. Nebo že by to bylo spíš zmíněným husákem? Ne, ne, to by byl hloupý oslý můstek. Ačkoliv lidská mysl je někdy nevyzpytatelná. Bez pochybností však zaspívá Jiří Pospíšil za doprovodu malé muziky Jaroslava Krčka.

Když jsem začal cestovat po rozhlasech, pojďme nahlédnout i do Brna. Z jeho kuchyně ke mně zavoněly fazole po řecku, jak je připravili Libor Sigmund, Václav Kovářík, František Kantor a statický promenádní orchestr Šprušle. Tak dobrou chuť.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Když naše armádní rozhlasová redakce v Praze přišla v půli 60. roků s přenosy programů z nealkoholické vinárny u Pavouka, dnes už legendární, leč pro mladé asi neznámé, jejich hudební náplň tvořily světové jazzové orchestry a hvězdy těch nejzvučnějších men, jimiž jako kdyby se hlavní město divné hemžilo. Jen chytřejším to našeptávalo, že je to vlastně v naší zadrátované zemi spíš poťouchlá provokace. Málo se však vědělo, ačkoliv ohlašován byl, že hudbu do pořadů vybíral Ivan Štědrý, starší bratr zpěváka Karla Štědrého. On sám občas taky nějakou písničku složil, pár z nich dokonce se mnou. A jednu, to bylo tenkrát Terno, jednu zpíval, sice zatím ještě nový, ale stále víc na sebe upozorňující Jiří Korn. V lese voní jehličí s doprovodem orchestru Karla Vlacha.

Ivan Štědrý, později jeden z hudebních dramaturgů v televizi, který asi 2 roky hrál i v našem divadle, v Šebánkově hře Domácí zabíjačka, měl roli faráře. Ten mě seznámil s tehdy začínajícím skladatelem a dirigentem vlastního orchestru Václavem Zahradníkem. V roce 1969 jsme spolu napsali 2 písničky, o nichž si neskromně myslím, že snad do pořadu desky Pásky vzpomínky patří, i když jejich osud nebyl závidění hodný. To vysvětlím za chvíli, až si nejdřív tu první poslechneme. Konec léta. Kdybyste nevěděli, naspívali tehdy velmi populární Viktor Sodoma.

s Viktorem Sodomou zpíval blíže neurčený sbor. Slova jsem napsal k Zahradníkově už hotové melodii a inspiroval mě k ním švédský film Tančila jedno léto. Pro mě ikonický, protože jsme na něm o mnoho roků dřív, když se psal rok 1954, byli v Dobrušce společně celá naše třída na oslavu právě složené maturity. Proto stejně jako ve filmu i v naší písni přišla hrdinka o život tragicky. Třeba, že v písni jsem to jen naznačil. Jenže se mi neprozřetelně nazval Konec léta. A bdělí normalizační soudruzi to k mému údivu, nic podobného mě totiž ani nenapadlo, pochopili jako odkaz na srpnovou okupaci. Ta taky přišla koncem léta. A proto tu zhola nevinnou písničku okamžitě zakázali. Bohužel se s ní do trezoru svezla i naše druhá společná Déšť. Další spolupráci jsem pak už Václavu Zahradníkovi nenabízel, nepřinesla by mu štěstí. Déšť zpíval Jiří Štědroň a solo na trubku, já mám trubky rád, hrál Václav Tífa.

Vzpomínky, stejně jako písničky, jsou různé a napadají mě jak tím, že se řetězí asociativně, tak z ničeho nic, zdánlivě bez souvislosti. To je tenhle další případ. Byli jsme před pár lety, ještě před dobou covidovou, v Povltavské Davli na podzimním vzpomínkovém koncertu na skladatele dechové hudby Antonína Borovičku, který byl odtamtud. Koncerty tam každoročně pořádá jeho vnuk téhož jména i příjmení. Tehdy hrála Slabákova Moravanka. Když hudba dozněla a když jsem ještě po pár chvilkách besedy s účinkujícími hudebníky a s řadou přátel odcházel, dostal jsem od zpěvačky křišťálově zvonivého hlasu Daniely Magálové dvě její CDčka. Jen tak mi je dala, až mě to dojalo. Ani jsem jí nestačil říct, že už jsem s hudebními pořady v rozhlase skončil, že dárek nebudu umět využít. Dnes jsem rád, protože v Hradci Králové mám náhle zas možnost. Přečtu vám, a to mě taky znovu dojímá, co jejich hlavní solistka, ale i dramaturgyně a producentka svého alba, co napsala do tiskové přílohy. Čtu, jak vytištěno slovensky. Chcem sa poďakovať môjmu hudobnému otcovi, ktorým je kapelník a skladateľ pán Jan Slabák, za to, že ma naučil vnímať ľudovú hudbu srdcom. Ďakujem, Honco. Prosté a pěkné. Daniela Magálová nám zaspívá se Zdeňkem Baťkou a se studiovou kapelou primáše Aleše Smutného. Mimochodem, toho jsme letos v červenci viděli a slyšeli na festivalu Přepichy Karla Pšeničného a byli jsme jim nadšeni. Hudba je bez hranic, kéž by to uznal každý.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Lyriku vystřídám pochodem, takové změny nálad mám za užitečné. V životě se přece nálady také střídají, ať chceme nebo nechceme, a musíme se s tím vyrovnat. Nebude to pochod jen tak nějaký, ale jeden z nejslavnějších, třeba že si ho dnes jen málo kde můžeme vychutnat. Tady ano, my jsme v tomto pořadu.

Uznávám, že někomu se nemusí břinkavá muzika líbit. Vždyť jsme lidé různí a to je dobře. Nechápu ale, když někdo své vlastní libosti a nelibosti vydává za obecné a všeplatné. Proto často vzpomínám na svoji moudrou babičku Marii Magdalenu Vláčkovou z Pohoří,

0: Janou Petrovou z Domašína, která mi říkala, když jsem už jako vejrostek na něco brblal, měj dobrou vůli, snaž se mít dobrou vůli a toho Pepíka Kalouse pochopit. To byl kluk ze sousedství, který měl takzvaný rozštěbrtu. Asi ho to štvalo a tak býval zlomyslný. Kdybys ty vypadal jako on, říkala, taky by ses musel naučit to zkousnout. Od té doby vím, nebo aspoň tuším, že je potřeba dívat se na problémy i s humorem, nebo aspoň s nadhledem. Tak, jak to ze všech nejlíp umí ve svých textech Jiří Suchý a jak je svou hudbou uměl skvěle podporovat Jiří Šlitr. Dobrá vůle totiž někdy nestačí. A pak, co s tím? Tak radím, mít ji přesto dál a nad neúspěchem se zasmát.
1: Tolikrát jsem říkal jí, že mám jí tolikrát, že jí mohu, jak se říká, modré z nebe dát. Když ho ale po mně chtěla, tak jsem pochopil, modré z nebe.

Zakládl jsem si jinou dívku, hledal raději. První dívku, kterou osud do cesty mě vmet, ačkoliv jsem neznal dosud, oslovil jsem hned. Na rukou vás budu nosit, jsem jí sliboval. A když jsem to chtěl jednou zkusit, jo, to jsem si dal. Jo, tolikrát, ach, tolikrát jsem dobrou vůli měl. Na rukou tu dívku nosit skutečně jsem chtěl. Jednou jsem se pokusil a zle to dopadlo. Ono mi to, drahé děvče, na zem upadlo.

a proto jsem si lehčí dívku hledal raději. Potkal jsem jí na rohu a úctivě jsem smek. Bez vás žít nemohu, jsem si tu plně řek. Až na samý svět a kraj za vámi půjdu rád. A pak jsem poznal, že jsem

pojďme trochu zpátky předešlému pochodu. Co kdybychom si dali ještě jeden jiný a docela jinak? Dostal jsem před pár lety, už nevím od koho, to se mi bohužel stává, dostal jsem CDčko, na kterém cituji z obalu, pro radost sobě i jiným zpívá pěvecký sbor Dvořák z Uherského Brodu pod vedením sbormistra Antonína Veselky. Tohle jejich CD s žánrově široce pojatým repertoárem vyšlo ke 140. výročí počátku zborového zpěvu v Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, a ke 20. výročí zrození tohoto smíšeného komorního sboru Dvořák. Zamyslete se, kdy jste naposled slyšeli z rádia zborový zpěv? Nevzpomenete si, na to dám krk. Pěvecké sbory přesto existují a tam, kde jsou, mají se k světu. Já je z dětství pamatuju ještě i od nás z Opočna. Tam byly dva s obrozenskými jmény, Mlada a Vorel. To se ještě zborově zpívávalo, spáněla si vlasti máme, srdce ti plápolá. Nevím, cituji-li přesně, promiňte. Ale teď ten nabídnutý pochod je od neznámého autora z Rakouska a uherskobrodští ho interpretují podobně jako svého času pražský sbor Linha Singers, to jest výhradně svými hlasy. A zní to pěkně, zaposlouchejte se. A pochodujte s nimi v duchu, dokud nedopochodujete až do příštího týdne k dalšímu vydání pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Jeho poslechu vás srdečně zve už dnes. Milan Čepelka.

0: Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světlé prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
2: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem. No. To je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní humoriádu, jak už se představila dáma v černém dnes, Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu, této barvy. Je to divadlo. Co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se jdu podívat, protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v Tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, no, to, tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový, Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak mi někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan
1: režisér. Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor z Nastasy Okinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, no, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasiu Okinskou, herečku, tady ve svém volném čase a já bych se jí ráda zeptala na něco, připravila jsem si plno zajímavých otázek. A takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to je jasný, že jo? To se ptát nebudu. Takhle, natočila jste nějaké filmy? Vlastně ne, to taky. Ne, já vím, já jsem to zblblá, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to je jasný. To film jste točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Cože?
3: No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kde vám to dělá, ty?
4: Tohle. Hey, we almost have the same color, Lily.
3: Cože?
4: Cože?
3: Cože, já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to taky, přesně. Ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se nepleťte. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italian? Italiano, pali italiano.
3: Jak, já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete?
4: Smolka, I don't understand you. What am I supposed to do?
3: Cože?
4: I don't understand.
3: Já nevím teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluví. Vy mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já, Ježíš, počkejte vlastně, já jsem blba, já už nevím, vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď jo, teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: My ještě můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky.
4: A
3: jo, já vím, Ježíš, já jsem blba. Ne, promiňte, já jsem blba, ale to se mi stává vždycky tohle. Promiňte mi, paní Nastasio, já, ne, nechte to být, to je dobrý, já, ne, já toho, já, ne, to je dobrý, já
4: zase, okay, listen,
3: ne, já vím, já, ne, já se mi stává vždycky tohle, ne, já mám takovou smůlu, konečně, ne, já mám smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: Ne, I have to talk to you.
3: Že,
4: I hope this will be translated.
3: Paní Nastasio,
4: I want you to see my director. wrote a story and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind and her family immigrated to America and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain and how the family came back together. That's a very personal story to her. And we're all here and it means so much to us that we're
3: here.
4: Will you come tonight? Yeah?
3: No, jistě.
4: Okay.
3: No.
4: Okay.
3: Okay. Okay. Tak jo.
4: Thank you.
3: Ahoj.
5: Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
0: Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Libuše Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučera vás zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Ano. Dobré odpoledne. Halo, halo. Je tam někdo? Už vás slyšíme? Ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Standa Zemní, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: Kaisera, no.
1: No, už se loučili s Nastasiou Kinským tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás, Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma pr.
1: Dobrý
7: den.
1: Je
7: vás Petr Zorhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý den.
8: Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně. Mm-hmm. A mějte se hezky, Petře. Tak sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z hry a z kouzelníka.
9: Potkali se dva. Señor Juárez, Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz a señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano de Longo. O čem máš tu bouli na hlavě? Ptá se señor Manuel Rodriguez de Stefano de Longo, señora Juárez, Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anou, Mariou, Perezovou, de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečela moucha. Brum. A to tě tak štíplá? Ptá se señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano de Longo, señora Juárez, Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz. Naštěstí ne, směje se senior Juárez Rodrigo Santa Maria de Silva de Longo, naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano de Longo zabil lopatou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: To byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. A teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve všechno párty s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to já neznáčím.
4: Já počítač myslíš, no ne Novotný?
3: Ne Novotný může, ale... ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba... Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co říká, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo, napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad, jak se v něm ty koncový elektronky, ty, jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo? Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ať vidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba, to je obžaloba.
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
2: jo, co,
1: jaký mají vztah s počítači.
2: Úplně mimo mě, úplně mimo mě. Naštěstí mám manžele, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžele.
1: Tak to je, no samozřejmě, on se zeptá počítače.
2: Já už jsem tohleto nějak výborně nestihla, no.
1: Tak ale
2: už
1: to se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah daleko
2: to,
1: jiným věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve všechno párty povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 01 04. Telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro Rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože Humoriáda je pořad, který se snažím nevynechat.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Nepředstavíme. Ano, už je tady paní.
4: Alena Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Raud nad Vltavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasné.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeničku. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko. Nápodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, myslím, nemyslím to jako paní Libuši madam. Mějte se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. A září tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo, lichotky jsme dokončili, hlasování taktéž a můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádně obtěžit najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco, klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty
8: počítači? Ano, počítači. To je z té knihy.
9: Ano.
8: Já jsem si to dneska ráno vykliknul.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost?
8: Řekni nám, co vám tam řeknu.
9: Co se ti přihodilo?
8: No, zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách. A musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS.
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, jo.
8: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když mě, byli jsme v Mongolsku a on v Ulaanbaatáru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi, sprdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je, z Hlbakovicí nemá nic společného, to je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnýmu, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako to oni jen tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu zjistit a udat.
10: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
8: Novotný je genius.
10: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr
8: má velkou výhodu. No? Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
10: Ano.
8: Čili Hernády ho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový poslouchat. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Hernáde, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
10: Kdo?
8: Ten...
10: Počítač.
8: Počítač.
10: A proč zvoní?
8: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
11: To dělám taky.
8: No. Furt ho restartuju.
10: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
8: Asi, já myslím, že ho to bolí.
10: Jo.
8: No, jinak bych to nedělal.
11: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
3: No, já jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán se velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. On mě nepoznal.
1: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparz si zahraju, no, ve svém filmu.
3: Že bych měla možná 2 honory.
1: No, proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté.
12: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: let. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak skupina Miráj s Mirajem Navrátilem nám to zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem. Když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
3: Já léto, teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už. Ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky rád.
2: No, na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak, přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky anebo rádio Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló. A tak jsem se těšil. A člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a
2: dobrý
4: vašeho
2: den.
4: Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju
3: Děkuju.
4: Vám vše dobré.
3: To jsem ráda.
4: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Rychnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
5: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdravím vás oba dva.
3: Dobrý den.
5: A vybral bych za B.
2: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně.

0: pohybu pracovních sil?
1: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
0: A to je jak, pane prezidente?
1: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
2: Pane prezidente, ještě ano. Pro vás. Ano. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
1: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
0: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
3: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubilková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na achilovou patu státu.
1: Prosím vás, mohu reagovat?
2: Ano, samozřejmě, reagujte, pane prezidente.
1: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
0: Prosím vás, pánové, to se nestydíte, tak to se hádat. Si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
2: No proto to tady v republice tak vypadá, paní Bůh.
1: Ale pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím?
3: No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarara, čím čím?
1: Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
0: Prosím vás, pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
1: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
2: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
4: Samozřejmě v Rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Mm-hmm. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
5: Já děkuju, těším se na příště.
4: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Město Vizovice nabízí svým obyvatelům dalších 50 kusů zahradních kompostérů. Obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm se při návštěvě sběrného dvora nově prokážou speciální kartou. Svatoanenská nemocnice v Brně pořídila elektrickou sanitku. Dnes bude proměnlivé počasí s přeháňkami, maximální teploty do 16 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Dalších 50 kompostérů o objemu 900 litrů nabízí město Vizovice svým občanům. Už v minulosti město rozdalo formou zápůjčky 350 kusů. Po 5 letech zápůjčky se kompostéry staly majetkem lidí. Pokračuje mluvčí Vizovic Jiří Žurek.
2: Kompostéry se budou vydávat po sepsání smlouvy o zápůjčce, provozní době, případně po telefonické dohodě v areálu místních technických služeb na ulici Zlínská, a to až do vyčerpání zásob.
0: Celková cena kompostéru je 233 tisíc korun. Město na jejich pořízení uvolnilo 107 tisíc korun. Zbytek pokryje dotace. Rožnov pod Radhoštěm zavedl nový systém evidence ve sběrném dvoře. Město rozdává lidem, kteří tam vozí odpad, vlastní karty. Změna se týká těchto obyvatel města. Jak nový systém funguje, říká pracovník sběrného dvora Martin Grošák.
3: V podstatě vydáváme občanům karty vlastně přístupové do sběrného dvora, kde je čárový kód, a vlastně my si je navedeme do počítače pod jejich jménem a adresou, s tím, že vlastně už se nemusí prokazovat občanským průkazem.
0: Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořídila plně elektrickou sanitku. Nemocnice bude testovat její reálný dojezd. Posádky ji budou zatím využívat hlavně na kratší vzdálenosti v městském provozu. Sanitka stála téměř 2 miliony korun. Nemocnice ji pořídila kvůli obnově vozového parku, říká jí mluvčí Jiří Erlebach.
4: Elektrická sanitka má zejména přínosy takové ty ekologické, to znamená nižší zátěž pro životní prostředí. Také by tam měla být výrazná úspora provozních nákladů. Během přepravy vlastně pacienti mohou ocenit taky tižší provoz vozidla, to znamená zvýšení jejich komfortu při cestě do nemocnice nebo zpět.
0: V americkém New Yorku se dnes setká prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Očekává se, že prezidenti spolu budou jednat o válce na Ukrajině. V New Yorku dnes začíná všeobecná rozprava 81. zasedání valného shromáždění OSN. Na její okraji by se Trump měl setkat i s britským premiérem Andym Bernémem nebo francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu velká oblačnost, postupně s přeháňkami, v oblasti Beskyd i trvalejší déšť. Večer bude oblačnost ubývat a srážky se trvají jen na severovýchodě kraje. Nejvyšší teploty naměříme 13 až 16 stupňů. Aktuální teploty jsou mezi 10 až 7 stupni. Povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Venku drobně prší, máme tu další známky přicházejícího podzimu, ale pořád se ještě vítáme do letního rána. V kalendáři vidíme datum 22. září. Zdravím vás, milí posluchači, u probouzení do úterý. Svátek dnes oslaví Dariny a taky máme Evropský den bez aut, což za chvíli mírně rozvedu v kalendáriu. Teď si ale nejdřív na pohodu pustíme písničku Mira Žbírky. Je 5 hodin 4,5 minuty.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Probouzí vás, milí posluchači, Český rozhlas Zlín. Vítejte do 22. září. Přeju dobré úterní ráno. Nahledneme do kalendária. Dnešek je Mezinárodním dnem bez aut. Připomíná se v rámci Evropského týdne mobility. Poukazuje na jiné alternativy dopravy, a to hlavně na ty ekologičtější. Upozorňuje na neblahý dopad výfukových plynů na životní prostředí. Právě 22. září roku 1938 došlo k přepadení celnice v Hnanicích u Znojma 300 sudetoněmeckých ordnerů, tedy sudetoněmecké polovojenské organizace, která měla tehdy pomocí ozbrojených útoků či sabotáží destabilizovat situaci v československém pohraničí. Dnešek dále připomíná dnes už zesnulého spisovatele, redaktora a překladatele Jiřího Navrátila. Narodil se v roce 1939 ve Valašském Meziříčí. Dětství strávil v Holešově a v Kelčanech u Kyjova. Knižně debitoval sbírkou tří novel Spálená stráň. Ve svých povídkách se často vracel na rodnou Moravu. Životní jubileum dnes oslaví herec Arnošt Goldflam, jemu 80 let. Od poloviny 80. let začínal být pravidelně obsazován i do menších televizních nebo filmových rolí. Proslul například jako obchodník s bižuterií v pohádce Lotrando a Zubejda. Gratulujeme k jubileu. A dnes je to 5 let, kdy zemřela herečka a dabérka Libuše Bilová. Spojená je například se seriály Detektiv Martin Tomsa, Četnické humoresky nebo Černá sanitka. Za dabing byla v roce 2006 oceněna cenou Františka Filipovského za celoživotní mistrovství. Její zřejmě nejznámější dabingovou rolí byla Gáby v populárním maďarském seriálu Smolíkovi.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: 60. léta a nadvláda britské muziky. Toto období si připomeneme se skupinou Manfred Mann. Pustíme si písničku, která byla přesně šitá na míru tehdejším teenagerům. Protože kdo nejvíc kupoval desky? No jasně, že nezletilá mládež.
2: There she was.

0: Před minutou bylo 4:15, řekneme si o průběhu oblačnosti, dostaneme se k teplotnímu hodnocení a proto už se dívám do aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: Jak jsme na tom v regionu právě v těchto chvílích? 11 stupňů je v Kroměříži a v Holešově, 10 ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně, dál taky ve Vizovicích, Bojkovicích, v Luhačovicích, 10 stupňů je i ve Štítné nad Váří a ve Valašském Meziříčí. 8 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Valašská Sednice, Velké Karlovice a Horní Bečva, 7 Maruška Hostýnské Vrchy. 9 stupňů je hodnota v Hošťálkové, ve Strání, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. Dnes očekáváme proměnlivou, hlavně v severní a východní polovině kraje, velkou oblačnost, postupně s přeháňkami v oblasti Beskyd i četnějšími. Večer bude oblačnost od západu ubývat a zrážky se trvají jen na severovýchodě kraje. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů. Povane mírný severozápadní až severní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Velmi dobré jsou a vydrží rozptylové podmínky, biozátěž bez změny stále mírná, tedy jedničková.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměří na jeden z nejnověji objevených živočišných druhů u nás. Který to je a kde se vyskytuje, nám už za chvíli poví Martin Písařík.
2: Je to pár dní, co Bohumil Galásek ze Zlína získal za dlouholetý přínos k rozvoji vzdělávání medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně. Ze zasloužilého pedagoga gymnázia Lesní čtvrť však stále vyzařuje skromnost. S člověkem s obrovským rozhledem, pedagogem a zlínským kronikářem Bohumilem Galáskem si budu povídat už 24. září. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní, podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Koupaliště ve Valašských Kloboukách letos navštívilo za 54 dnů provozu celkem 10 372 lidí. Jedná se tak o dvojnásobnou návštěvnost oproti sezóně 2024, která byla poslední před rekonstrukcí areálu. Tehdy za 51 dnů provozu přišlo necelých 5,5 tisíce lidí. Uherské Hradiště zahájilo opravu hygienického zázemí na hřbitově v Mařaticích. Během rekonstrukce budou mimo provoz toalety pro veřejnost. Náhrada bude zajištěna prostřednictvím mobilních toalet. Práce za více než 1 milion korun by měly být hotové do konce listopadu. Kostní dřeň letos v Česku daroval rekordní počet lidí. Důvodem je mimo jiné pokrok v medicíně, díky kterému můžou transplantaci podstoupit i starší pacienti. Transplantaci kostní dřeně přitom v Česku každý rok potřebuje stovky lidí. Pro zhruba 70% z nich je vhodný dárce, se najde v zahraničí. Členské země Evropské unie se nakonec neshodly na prodloužení protiruských sankcí. Francie a Slovensko dál prosazují vyškrtnutí dvou ruských miliardářů ze sankčního seznamu, Michaila Friedmana a Ališera Usmanova. Proti tomu byla podle zdrojů ČTK jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec velvyslanci neschválili. Sankce proti ruským a běloruským občanům a firmám platí pouze do dnešní půlnoci. Dnes bude v regionu velká oblačnost, postupně s přeháňkami, v oblasti Beskyd i trvalejší déšť. Večer bude oblačnost ubývat a srážky se trvají jen na severovýchodě kraje. Nejvyšší teploty naměříme 13 až 16. Aktuální teploty jsou mezi 11 až 7 stupni. Povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Funguje jako přirozený tlumič nárazů a zajišťuje stabilitu kolene. Řeč je o menisku, který si lidé obvykle zraní při sportu nebo špatném pohybu. Trendem v léčbě je při operacích ho zachovat, ne odstraňovat, připomínají ortopedi v nové osvětové kampani Zachraň meniskus. Už za chvíli vás pozveme na sál, teď je 17:30. Přeju dobré úterní ráno.

0: 6:45 bude za 4,5 minuty. Vítáme se na vlně Českého rozhlasu Zlín do úterý 22. září. Dobré ráno. Zdravotní téma jsem slíbil, tady je. Desítky tisíc Čechů ročně skončí podle odhadů ortopedů na operačním sále kvůli poranění menisku. V nové kampani Zachraň meniskus upozorňují, že dříve běžné odstranění této vazivové chrupavky vede k rozvoji degenerativních změn a k artróze kolenního kloubu. Moderní operační metody se proto snaží poškozený meniskus zachovat a opravit pomocí šití.
1: Já jsem před 7 lety na lyžích skočila na skokánku a stal se mi úraz.
2: Popisuje už na operačním lůžku ortopedické kliniky ve fakultní nemocnici Olomouc 50. Kamila Fojtášková.
1: Poslední měsíc a půl mi začalo to koleno vypadávat. Poslali mě na magnetickou rezonanci a tam zjistili, že mám urvaný ten přední svaz a oba dva menisky.
3: Naším cílem bude koleno stabilizovat, udělat plastiku předně odkříženého vazu. Menisky se pokusíme zrekonstruovat, přišít, zachovat.
2: Shrnuje ortoped Radim Kalina, co dnes lékaře na sále čeká. Pro lepší hojení menisku využijí i krevní plazmu. Vysvětluje mi další z operatérů Petr Neoral.
4: Na začátku operace se nabrala krev, dalo se to do centrifugy, tam se připravila tady ta plazma obohacená o desíčky. Teď s tím vlastně pracujeme.
2: Než plazma stuhne a vytvoří se z ní koncentrát, odebírají lékaři pacientce šlachu. Později využijí na plastiku předního skříženého vazu. Pomocí artroskopie, tedy miniaturní kamery, kterou mají přímo v koleni, následně zjišťují, že vnitřní meniskus je poškozený jen částečně, hůř je na tom ten vnější, vysvětluje operatér Radim Kalina.
3: Je to jako velké roztržení, nejčastěji dělá problém, že se uskřinovává mezi ty kloubní plochy, blokuje pacientům koleno, může omezit vlastně propnutí kolena, pokud dojde k tomu skočení toho menisku mezi ty kloubní plochy. Dříve se to odstraňovalo, dneska, když tato dáma není nejmladší, tak stejně se pokusíme jí to tam sešít, protože je to důležité pro to koleno.
2: Celkové i částečné odstranění menisku totiž vede k rozvoji degenerativních změn a následně i k artróze.
3: Dneska je trendem menisky zachovat, pokud je to možné, ne vždy to možné je. Tak jdeme na to, no.
2: Meniskus se šijí lékaři přímo uvnitř kolene pomocí speciálních artroskopických nástrojů.
3: Dáme ještě jeden steh a pak to teprve dotáhneme. Háček. Podařilo se nám zrekonstruovat přední skřížený vaz, sešit neúplně jednoduchou rupturu zemního menisku, vnitřní meniskus byl jenom částečně poškozen, ten jsme jenom zakrátili. Podařilo se nám i ta biologická podpora pomocí koncentrované plazmy, která nám pomůže s tím hojením.
2: Shrnuje hlavní operatér Radim Kalina. Asi 4 týdny po operaci může začít pacientka rehabilitovat. Z fakultní nemocnice Olomouc Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před 2 minutami bylo 6:45. Dál se podíváme do předpovědí meteorologů a ze všeho nejdřív na ranní údaje měřících stanic.
1: Počasí.
0: 11 stupňů je teď v Kroměříži a Volešově, 10 ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně, ve Vízovicích. 10 stupňů mají taky v Bojkovicích, Luhačovicích, ve Štítné nad Láří a ve Valašském Meziříčí. 8 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Valašská Senice, Velké Karlovice a Horní Bečva, 7 stupňů Maruška Hostýnské Vrchy. A ještě hodnota 9 stupňů, kterou vidím v Hošťálkové, ve Strání, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. Dnes očekáváme proměnlivou, hlavně v severní a východní polovině kraje velkou oblačnost, postupně s přeháňkami v oblasti Beskyd i četnějšími. Večer bude oblačnosti od západu ubývat a srážky se trvají jenom na severovýchodě kraje. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, povane mírný severozápadní až severní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho jsou velmi dobré rozptylové podmínky a měly by takovéto zůstat po celý den. Biozátěž na jedničce stále platí mírná varianta zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dobré úterní ráno přeje Český rozhlas Zlín a jenom připomenu, taky dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s fyzioterapeutem Michalem Novotným. Do jeho péče se dostaly tenisové hvězdy Nadal či Federer, ale také ty hollywoodské jako Orlando Bloom. Proč pracuje se zavřenýma očima? S jakým případem si nevěděl rady? Stal se z pacienta kamarád? A jak si udržet funkční tělo co nejdéle? Začínáme po zprávách ve 13 hodin. Těšíme se na vás.
0: Děkujeme za odpolední pozvánku. 6 hodin bude za 7,5 minuty, to znamená, že už se blíží nové zprávy s Bárou, my si ještě mezi tím poslechneme Ulrichovce a Xindla X.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Zlínský kraj chce do regionu přilákat technologické firmy a výzkumníky z Vietnamu. První by mohli přijet už příští rok. Řidiči mezi Lidečkem a Horní Ličí musí počítat s kyvadlovým provozem. Sněmovna se dnes může vrátit k navýšení důchodů pro starší seniory. Dnes bude proměnlivé počasí s přeháňkami, maximální teploty do 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Zlínský kraj se zapojí do připravované česko-vietnamské spolupráce zaměřené na podporu technologických projektů. Cílem je propojit Zlín a Prahu s Ho Chi Minhovým městem a vyhledávat perspektivní projekty například v oblasti umělé inteligence, robotiky nebo zdravotnických technologií. První účastníci by měli přijet v prvním čtvrtletí příštího roku. Jak chce kraj ty nejlepší projekty v regionu udržet, popisuje jeho mluvčí Soňa Ličková.
5: Ty nejlepší projekty chceme propojit s univerzitou, výzkumným prostředím a místními firmami. Následně by mohli získat kapitál od soukromých investorů a založit své firmy přímo ve Zlínském kraji.
3: Silničáři začali opravovat další úsek silnice 1/57 mezi Lidečkem a Horní Ličí na Vsetínsku. Jde zhruba o 800 metrů na severním okraji Lidečka. Provoz tam řídí semafory a dva regulovčíci. Celou opravu chce ředitelství silnic a dálnic dokončit do 1. listopadu.
6: Práce se budou postupně posouvat Lidečkem směrem k Horní Liči. Od 5. října bude na řadě úsek kolem centra obce, od 12. a pak od 19. října navážou další části. Všude provoz povede kyvadlově přes semafory. Hotovo by mělo být do 1. listopadu. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
3: Poslanci by se dnes mohli zabývat navýšením penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun, znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku, vysvětluje poslankyně SPD Lucie Šafránková.
7: Ten důvod je jednoznačný, že s rostoucím věkem samozřejmě rostou další náklady, ať už na sociální nebo zdravotní péči. Jsou to mnohdy lidé, kteří pracovali úplně za rozdílných podmínek, to znamená, že měli opravdu nízké platy, které se dneska propisují vlastně do výše jejich důchodu.
3: Opozice upozorňuje na to, že se tyto změny promítnou do rozpočtu. Podle poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňky-Vaňkové nejstarší seniori potřebují taky dostupné zdravotní a sociální služby. Na programu mimořádné schůze je taky zpřísnění trestu za neplacení výživného. Nově by hrozilo vězení těm, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Přerov vyčlenil 1 000 000 korun na obnovu městských lesů. Kvůli vysokým letním teplotám a nedostatku srážek uschlo více než 40% letošní výsadby. Správce polesí už objednal nové sazenice. Přerovské lesy tak čeká mimořádná výsadba během příštího roku.
4: Počasí.
3: Dnes bude v regionu velká oblačnost, postupně s přeháňkami, v oblasti Beskyd i trvalejší déšť. Večer bude oblačnost ubývat a srážky se trvají jen na severovýchodě kraje. Nejvyšší teploty budou 13 až 16 stupňů. Aktuálně naměříme mezi 10 až 7 stupni. Povane mírný vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Osobní auto srazilo chodce na třídě 3. května ve Zlíně. Jezděte opatrně. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět Petr Uhřík.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Na svatého Maurice nesejí pšenice, bude samá metlice. Tu nám radí lidová pranostika a naznačuje brzký příchod podzimu. To nám taky potvrzuje kalendář. Vítám vás, milí posluchači, do úterý 22. září. Než se vydáme na malou historickou procházku, přeju klidné vstávání, dobrou náladu na startu a posílám písničku Nadí Urbánkové. Teď je 6 hodin a přesně 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Probouzí vás, milí posluchači, Český rozhlas Zlín. Vítejte do 22. září. Přeju dobré úterní ráno. Nahlédneme do kalendária. Dnešek je Mezinárodním dnem bez aut. Připomíná se v rámci Evropského týdne mobility. Poukazuje na jiné alternativy dopravy, a to hlavně na ty ekologičtější. Upozorňuje na neblahý dopad výfukových plynů na životní prostředí. Právě 22. září roku 1938 došlo k přepadení celnice v Hranicích u Znojma 300 sudetoněmeckých ordnerů, tedy sudetoněmecké polovojenské organizace, která měla tehdy pomocí ozbrojených útoků či sabotáží destabilizovat situaci v československém pohraničí. Dnešek dále připomíná dnes už zesnulého spisovatele, redaktora a překladatele Jiřího Navrátila. Narodil se v roce 1939 ve Valašském Meziříčí. Dětství strávil v Holešově a v Kelčanech u Kyjova. Knižně debutoval sbírkou tří novel Spálená stráň. Ve svých povídkách se často vracel na rodnou Moravu. Životní jubileum dnes oslaví herec Arnošt Goldflam, je mu 80 let. Od poloviny 80. let začal být pravidelně obsazován i do menších televizních nebo filmových rolí. Proslul například jako obchodník s bižuterií v pohádce Lotrando a Zubejda. Gratulujeme k jubileu. Dnes je to 5 let, kdy zemřela herečka a dabérka Libuše Bilová. Spojená je například se seriály Detektiv Martin Tomsa, Četnické humoresky nebo Černá sanitka. Za dabing byla v roce 2006 oceněna cenou Františka Filipovského za celoživotní mistrovství. Její zřejmě nejznámější dabingovou rolí byla Gáby v populárním maďarském seriálu Smolíkovi. Z kalendária je to vše, teď už zase Region aktuálně. Věděli byste, co obnáší preventivní vyšetření v ambulanci čelistní chirurgie? Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková, si ho v rámci kampaně Nestrať úsměv vyzkoušela na vlastní kůži ve zlínské Baťově nemocnici. Jak taková prohlídka vypadá, uslyšíme už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Do Itálie se vracíme často a ochotně, tentokrát přes písničku, která skončila na soutěžním festivalu Sanremo na druhém místě. Stalo se v roce 82, když se bezvadně předvedli Albano s manželkou Rominou Power a byl z toho mezinárodní hit. Teď je 6 hodin 10 minut, dobré úterní ráno.

0: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se tento týden zapojila do kampaně Nestrať úsměv a lidem nabízí bezplatná vyšetření zaměřená na prevenci nádorů v dutině ústní. Jak taková preventivní prohlídka vypadá a co všechno obnáší, si na vlastní kůži vyzkoušela naše redaktorka Petra Sedláčková. Poslechneme si její reportáž.
1: Rakovina dutiny ústní nemusí zpočátku bolet a právě proto je důležité nepodceňovat prevenci. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se tento týden zapojila do celorepublikové kampaně s názvem Nestrať úsměv a až do pátku nabízí veřejnosti bezplatná preventivní vyšetření. To jsem si vyzkoušela na vlastní kůži přímo v ambulanci oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Vyšetřil mě primář Jiří Šimek, který celou prohlídku zahájil obecnými otázkami o mém zdravotním stavu a návycích.
2: Rád bych se vás zeptal, zdali berete pravidelně nějaké léky nebo trpíte nějakým onemocněním?
1: Potom už jsem se posadila do stomatologického křesla a lékař přešel k samotnému vyšetření. Začal prohlídkou krku pohmatem.
2: Já to tady jenom tak zlehka prohmatám a hledám na krku nějakou podezřelou, zdůřelou uzlinu, zvětšenou. Dost často nemusí být vůbec bolestivá. Jo, důležité je, že je tam nějakou dobu a sama i po odeznění třeba nějaké akutní virózy nezmizí.
1: A následovala kontrola samotné dutiny ústní.
2: Nejprve se podívám do takzvané ústní předsíně na sliznici, která je mezi rty a zuby. Prohlédnu si také předsíň horní čelisti. Dále se vás poprosím, kdybyste na mě teda vyplázla jazyk. Poprosím vás o to klasické A. Tam se díváme na ty patrové oblouky a směrem k mandlím. Zvedněte jazyk nahoru a dotkněte se jakoby patra.
1: Během prohlídky mi primář Jiří Šimek vysvětlil, že nejčastěji vzniká rakovina ve spodině ústní, tedy v místě pod jazykem, kde se tvoří až 80% slizničních nádorů.
2: Ještě prohlédnu tu dutinu ústní tím světlem. Je to takové zvláštní monofrekvenční světlo. Sliznice dutiny ústní, které nejsou zdravé, ho absorbují do takového tmavého flíčku, ale nic takového u vás nevidím. Máte to tady krásně zdravé. Tak mám pro vás dobrou zprávu. Má se opravdu naše preventivní akce dotýká jen okrajově.
1: Prohlídka dutiny ústní byla bezbolestná a trvala přibližně 15 minut. O preventivní akci Nestrať úsměv byl mezi veřejností velký zájem a nabízené termíny vyšetření jsou již až do konce týdne obsazeny. V příštím roce ale nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně akci pro velký zájem s největší pravděpodobností zopakuje. Ze Zlína Petra Sedláčková, Český rozhlas.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
4: Některé valašské lidové písně už dlouho nikdo nespívá. Hudebnice Marie Hrnčiříková ze Štítné nad Vláří na Zlínsku jim ale vrací život ve svém projektu Laštověnka. Kde zapomenuté písně hledá, čím je oslovili a daří se jí pro lidovky natchnout i malé zpěváky? Poslechněte si rozhovor s Marií Hrnčiříkovou 22. září. Těší se Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: svetlo.
1: Za 10 minut bude 6:30. Volám do Českého hydrometeorologického ústavu, poslechneme si podrobnou předpověď na několik dalších dnů. Informace, které nás zajímají, má připravené meteoroložka Bára Kučerová. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: První otázka se týká současného stavu. Jaké máme úterní ráno ve Zlínském kraji?
2: Ráno je to většinou s velkou oblačností a často to bylo ráno také s deštěm. Ten už teď postupně odchází směrem většinou k jihovýchodu nebo k jihu a směrem na Slovensko. A teploty se teď nejčastěji pohybují mezi zhruba 8 a 10 stupni Celsia.
1: Den teprve začíná. Co nám úterý přinese v dalších hodinách? Ta velká oblačnost na obloze zůstane?
2: A měla by zůstat, ale nemusela by zůstat úplně jednolitá, měla by být spíše proměnlivá. Ovšem v severní a východní polovině kraje tam ta oblačnost, tady ta velká a ucelená, zůstat může během celého dne. A také i během dne počítáme s přeháňkami nebo deštěm, které budou právě v oblasti Beskyd četnější. A večer bude oblačnost od západu ubývat a srážky se trvají právě znovu nebo stále na tom a v oblasti Beskyd. Dnešní maximální teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia a tam, kde ty srážky vydrží déle nebo budou četnější, tak tam kolem 11. A dnes bude vát mírný severozápadní až severní vítr s rychlostmi do zhruba 20 km/h a ten bude k večeru slábnout.
1: Ještě nám prosím doplňte dnešní biozátěž.
2: A ta je na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž, ale to ochlazení může některé naše spoluobčany ovlivňovat.
1: A teď už nahlédneme na zítřek, první podzimní den. Jak se v počasí projeví středa?
2: A zítřek bude odlišný od toho dneška, to už během noci, protože během noci by se oblačnost měla protrhat. A noc bude většinou skoro jasná až polojasná, i když to Beskydsko stále se srážkami, ty tam mohou setrvat po většinu noci a zítřejší teploty ranní klesnou mezi 7 až 4 stupně Celsia. V údolích při malé oblačnosti lokálně kolem 3 a už se mohou objevit nějaké přízemní mrazíky. A zítřek pak začne tou malou oblačností ráno, během dne postupně oblačno a hlavně odpoledne se mohou objevit přehánky a večer se zase oblačnost částečně na přechodnou dobu zmenší. Zítřejší maximální teploty mezi 15 a 18 stupni Celsia.
1: Když půjdeme ještě dál ke konci pracovního týdne, změní se něco v charakteru počasí? Jak prozatím vychází předpověď na čtvrtek, pátek? Naznačme si aspoň stručně.
2: Čtvrtek očekáváme s větší oblačností a znovu se srážkami. Zpočátku čtvrtka může být oblačností méně, ale od západu potom budou postupovat přehánky nebo občasný déšť. Výjimečně se může objevit i nějaká bouřka a později by srážky měly ustávat a oblačnost se s jejich ustáváním částečně zmenší. A čtvrteční maximální teploty 16 až 20 stupňů Celsia a potom pátek by měl být znovu oblačný, opět s nějakými přeháňkami, ale naopak může být občas i polojasno. Večer opět oblačnost bude ubývat a páteční maximální teploty mezi 15 a 19 stupni.
1: A to už se dostáváme k teplotním překvapením. Na závěr, prosím, Báro, prozraďte, jaké rekordy se týkají 22. září ve Zlínském kraji?
2: A maximum je z roku 1935 z Baranek na Vsetínsku, teploměr ukázal 31 stupňů Celsia a minimum z roku 1931 z Hostýna a teploměr se zastavil 2,2 stupně pod nulou.
1: Takto svoji podrobnou předpověď uzavírá meteoroložka Bára Kučerová. Český rozhlas Zlín za všechny informace děkuje, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy vám přináší Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně je festival zaměřený na udržitelnost. Úterní program je věnovaný jídlu a lokálním potravinám. Nabídne ochutnávku bioproduktů nebo přednášku o zdravé výživě a hormonálním zdraví. Festival potrvá až do pátku a v dalších dnech se zaměří také na psychickou pohodu nebo osobní bezpečí. Zájemci si budou moci prakticky vyzkoušet první pomoc, opravy a úpravy oblečení nebo práci s univerzitním robotem. Na letním stadionu ve Valašském Meziříčí začala oprava šaten. Kolem hlavního hřiště s atletickým oválem zároveň vznikne nové úsporné osvětlení. Práce vyjdou na 21 milionů korun bez DPH. Polovinu zaplatí dotace od Národní sportovní agentury. Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to server irozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firem nebo předsedů spolků. Server irozhlas na chybu ministerstvo upozornil v pátek. Resort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu. Vědci Libor Šmejka a Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd dostanou dnes ve Štýrském Hradci nejvýznamnější evropskou cenu za fyziku EPS Europhysics Prize. Objevili novou třídu magnetických látek, takzvané altermagnety. Ty by mohly zrychlit například ukládání dat. Dnes bude v regionu velká oblačnost s přehánkami nebo deštěm. Večer bude oblačnost ubývat a srážky setrvají jen na severovýchodě kraje. Nejvyšší teploty budou 11 až 16 stupňů. Aktuální teploty jsou mezi 10 až 7. Povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto srazilo srnu u Doubrav na Zlínsku. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu, až do konce září v ní každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Teď je 6:30, posílám přání dobrého úterního rána a písničku Václava Neckáře.

0: Český rozhlas Zlín přeje dobré úterní ráno, je 7:09. Pojďte si s námi, milí posluchači, teď osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jaké nejrychlejší auto má dopravní policie ve svém vozovém parku.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je 6:45, zastavíme se u meteorologů, stručně si povíme, jak bude vypadat poslední letní den.
1: Počasí.
0: Současné teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi 7 a 10 stupni. Dnes očekávejme proměnlivou, hlavně v severní a východní polovině kraje, velkou oblačnost.

0: Dnes je úterý 22. září. Olomoucké arcibiskupství vytvořilo zhruba před rokem kontaktní místo pro oběti zneužívání v církevním prostředí. Zatím se na něj obrátilo 10 lidí, většina z nich byly ženy. Obětem centrum nabízí například psychologickou podporu. Teď se o tom dozvíme víc.
1: Marcela Řezníčková je pracovnicí kontaktního místa Olomouckého arcibiskupství pro oběti zneužívání.
2: My se snažíme opravdu vytvořit pro lidi bezpečný prostor, že nic, na co se zeptají nebo řeknou, není špatně.
1: Lidé se na kontaktní místo obracejí zejména e-mailem.
2: Je to přes 10, co se nás, jako kdyby na nás obrátilo konkrétně lidi. Tak, jak to bývá v církvi, převažují ženy, že bych řekla, že jsou to 3/4 žen, které se na nás obracely.
1: Služba není určená jen případným obětem sexuálního zneužívání. Využít ji můžou i lidé, kteří v církvi pocítili zneužití mocenské nebo duchovní. Na kontaktní místo se můžou obrátit nejen oni, ale i jejich blízcí a příbuzní. Pracovníci centra je můžou nasměrovat na další odborníky.
2: Nejčastěji to bývá buď kontakt na právníky tady z církevního soudu, možnost je třeba i kontakt s psychologem, který je tady k dispozici.
1: Podobnou službu lidem nabízí

0: nabízí i plzeňské a ostravsko-opavské biskupství, říká řádová sestra Leona Martinková, která pracuje na sekretariátu olomouckého arcibiskupa Nuzíka.
1: Při biskupské konferenci, české biskupské konferenci, se vytváří i nějaká společná jako metodika, kdyby bylo vhodné, aby ty místa pak postupovaly podobným způsobem. Takže bych řekla, že jsme pořád ještě v takovém procesu hledání se toho, jak to udělat líp a profesionálněji, ale určitě je to jedna ze služeb, která je důležitá a která se bude rozvíjet.
0: Arcibiskupství taky pořádá setkání obětí zneužívání s arcibiskupem Josefem Nuzíkem. Součástí bývá mše a možnost osobního rozhovoru. Další setkání bude v říjnu ve Zlíně. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Zlínský kraj chce do regionu přilákat technologické firmy a výzkumníky z Vietnamu. První by mohli přijet už příští rok. Kroměříž a Zdonky by mohla v budoucnu propojit nová cyklostezka. Sněmovna bude znovu jednat o přísnějších trestech za neplacení alimentů. Dnes bude proměnlivé počasí s přeháňkami, maximální teploty do 16 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Zlínský kraj se zapojí do připravované česko-vietnamské spolupráce zaměřené na podporu technologických projektů. Cílem je propojit Zlín a Prahu s Ho Chi Minhovým městem a vyhledávat perspektivní projekty, například v oblasti umělé inteligence, robotiky nebo zdravotnických technologií. První účastníci by měli přijet v prvním čtvrtletí příštího roku. Jak chce kraj ty nejlepší projekty v regionu udržet, popisuje jeho mluvčí Soňa Ličková.
4: Ty nejlepší projekty chceme propojit s univerzitou, výzkumným prostředím a místními firmami. Následně by mohli získat kapitál od soukromých investorů a založit své firmy přímo ve Zlínském kraji.
3: Město Kroměříž a obec Zdonky by mohla znovu propojovat nová cyklostezka. Zástupci obcí na trase se shodli na zpracování studie, která přijde na 245 tisíc korun. Náklady si na jednotlivé obce rozdělí. Studie bude obsahovat návrh trasy, která by měla kopírovat železniční trať Kroměříž-Zborovice. Projednávání záměru s dotčenými orgány, včetně správy silnic, výpis dotčených pozemků, fotodokumentaci a vizualizaci možného vedení trasy cyklostezky. Pokračuje mluvčí Kroměříže Jan Vondráček.
5: Studie bude obsahovat přesný návrh trasy, která by měla vést podél železniční trati Kroměříž-Zborovice. Přípravu cyklostezky kromě města Kroměříže podporují i obce Zdonky, Jarohněvice a Sobisuky.
3: Poslanci se vrátí k debatě o přísnějších trestech za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují, aby neplatičům znovu hrozilo vězení. Za mříže by soudci mohli poslat ty, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Část opozice s tím nesouhlasí. Varuje, že to může poškodit i děti, které na peníze čekají. Podle poslankyně ODS Evil Decroa totiž jejich neplatící rodič ve vězení peníze nemusí vydělat.
6: Ne, všichni vězni pracují, pokud pracují, tak jejich příjmy jsou omezeny nařízením vlády a rozhodně nejsou vysoké. A i kdybychom přijali, že někteří z nich pracují za ty nízké částky, tak zase prosím nezapomeňme, jaké náklady následně vězení musí ještě hradit právě třeba vězeňské službě. Co tam zůstává na to výživné?
3: Více než 60 českých památek se dnes večer rozsvítí červeně na připomínku dárců kostní dřeně. Česko letos eviduje rekordní počet dárců. Kostní dřeň jich darovalo asi 120. Najít vhodného dárce ale není snadné. Transplantaci každý rok potřebují stovky lidí, proto registry dárců potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíce lidí.
0: Počasí.
3: Dnes bude v regionu velká oblačnost s přehaňkami nebo deštěm. Večer bude oblačnost ubývat a srážky se trvají jen na severovýchodě kraje. Nejvyšší teploty budou 11 až 16 stupňů. Aktuální teploty jsou mezi 10 až 7 stupni. Povane mírný vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Osobní auto srazilo srnu u Rimic na Kroměřížsku. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Barbora Hejtmánková.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Poslední letní den, v kalendáři vidíme datum 22. září a já vás, milí posluchači, zdravím za celý vysílací tým u vstávání do úterý. Mám tu obvyklý návrh, pojďme si trochu namáhat hlavu, zaměstnat mozek u moravského nářečí. Za chvíli prozradím dnešní otázku a dopředu nabízím odměnu za správnou odpověď. Vydavatelství Gazda tentokrát věnuje výherci knihu s názvem Dívka v bouři, která vám vrátí jistotu a vaší dceři klid. Aspoň tak to čtu na zadní straně obálky. Poslechneme si písničku Marie Rotrové a pak už vás vyzvu k dnešní slovní hře. Je 7 hodin a 5 minut, za mikrofonem jako obvykle Petr Uhřík.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 8 minut za 7 hodinou je tu správný čas na pravidelnou soutěž. Takže šance, o které teď zpívala Marie Rotrová, pokud chcete, milí posluchači, zkusit štěstí a případně vyhrát knižní cenu, kterou věnuje vydavatelství Kazda, neváhejte použít známé telefonní číslo. Hrajeme o knihu s názvem Dívka v bouři. Přeju hodně štěstí.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: Každé všední ráno pro vás máme připravené slůvko do soutěže o moravském nářečí, jak se u nás mluví. Dnes se vydáme na Hanou, ptát se bude Zlatka Soukupová z Chropině na Kroměřížsku. Koho máme na telefonu? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, zastavím rádio. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Tady vaše posluchačka Alena.
0: Paní Aleno, zdravím, máte se dobře, ráno probíhá v pohodě.
2: Normálně.
0: Normálka. Tak. Takže
2: bude
0: bez výkyvů.
2: Práce a odpoledne půjdu někde na kávu s kamarádkami.
0: No, vidíte, tak no. To máte hezký plán.
2: Ano.
0: Dobře.
2: Ano.
0: Tak než se dostanete a posunete trošku dál ve svých plánech, pojďme soutěžit, já vám pustím otázku.
2: Ano.
0: Jenom dopředu říkám, že já bych odpověď nevěděl, nikdy jsem to slovo neslyšel, ale napřed si to poslechneme.
3: Milí posluchači, ano. Víte, co u nás na Hané znamená bajac?
0: Bajac. Kdo nebo co to je bajac?
2: No, to jsem neslyšela, nevím. Prosím, abych o nápovědu.
0: Využijete nápovědu, dobře.
2: Ano.
0: Bajac může být pytel na brambory, nebo kovářské kladivo, nebo je to šašek?
2: Bajac.
0: Bajac.
2: To je těžké.
0: Pytel na brambory, kovářské kladivo a šašek jsou na výběr.
2: Dejme to Bčko.
0: Že jako bác, bajac, jo, kovářské kladivo.
2: No, zkusme to.
0: No tak zkusme Bčko. Jestli byla ano. Vaše volba správná, to nám řekne Zlatka Soukupová.
3: Bajac je šašek.
0: Takže to bylo to Cčko, šašek, bajac. Fakt jsem to nikdy neslyšel, tady ten výraz. Ani vy.
2: Takže děkuju.
0: Jo, taky já bych, jenom ještě, jestli vás můžu trošku, paní Aleno, zdržet. Byla jste někdy v převleku za šaška?
2: No, na Maskarním plese, jak jsem měla 17 roků.
0: Jo, ano. No tak vidíte, no. Jsem si myslel, že nějaký
2: ale
0: karneval.
2: Ale to u nás tak neříkalo.
0: Nebo veselý večer, jak to. Jo, to už je dávno.
2: No.
0: Takže, vidíte, no, v mládí jste byla i takto nominována do kostýmu. Takže děkuju za vzpomínku i za vaše soutěžení. Dnes to nevyšlo, takže příště, ano?
2: A přeju pěkný den všetkým.
0: Budu se těšit na příští setkání. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Úvod 70. let a single, který dostal skupinu Down na první místo hitparády hned v 8 zemích světa. Někdo to v Americe za pomocí techniky spočítal. Vím to z jedné encyklopedie, že písnička, kterou si pustíme, zaznamenala v tamních rádiích za 17 let 3 miliony odehrání. Úctyhodné. Nám teď bude určitě stačit jedna repríza.

0: Je 7:15, řekneme si o průběhu oblačnosti, dostaneme se k teplotnímu hodnocení a proto už se dívám do aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: Jak jsme na tom v regionu právě v těchto chvílích? Pohybují se teploty mezi 7 a 10 stupni, jak si všímám, napříč regionem. A co celková předpověď? Ta nám říká, že máme očekávat proměnlivou, hlavně v severní a východní polovině kraje velkou oblačnost s přeháňkami nebo deštěm, v oblasti Beskyd i četnějším deštěm. Večer bude oblačnost od západu ubývat a srážky se trvají hlavně na severovýchodě kraje. Nejvyšší teploty 13 až 16, v oblasti Beskyd kolem 11 stupňů. Mírný severozápadní až severní vítr povane rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. U toho jsou velmi dobré rozptylové podmínky, je předpoklad, že by měly takové zůstat po celý den a biozátěž pouze mírná, takže beze změny platí dál jednička.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Průměrný věk kandidátů do komunálních voleb dosahuje ve Zlínském kraji rekordní hodnoty. V Kroměříži dokonce oproti minulým volbám vzrostl o více než 4 roky. Jak se vyvíjí zájem o kandidaturu a kde budou mít lidé nejvíce na výběr? To nám řekne už za chvíli reportérka Blanka Kovandová.
2: Rakovina prsu dokáže zasáhnout do života nečekaně. Přesto existuje něco, co máme všechny ve svých rukou. Prevence. Proč jsou pravidelná samovyšetření a mamografické kontroly tak důležité? Jak poznat varovné signály a co dnes nabízí moderní medicína? I na vaše otázky bude odpovídat vedoucí lékařka Mamodiagnostického centra Zlínské Baťovy nemocnice Ivana Vávrová. Už 23. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Za 9 minut půl osmé je úterý 22. září. Už se to blíží. V pátek 9. října ve 14 hodin se otevřou volební místnosti ve všech obcích Zlínského kraje. Lidé budou vybírat zastupitele v komunálních volbách. Na výběr přitom budou mít v průměru nejstarší kandidáty v historii. Další trendy a zajímavosti, které jdou vypozorovat z kandidátek, teď představí naše reportérka Blanka Kovandová, kterou zdravím. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Petře, tobě a samozřejmě i všem posluchačům.
0: Řekni nám na úvod, jak je to tedy s věkem kandidátů do letošních komunálních voleb?
1: Tak v rámci Zlínského kraje přesahuje průměrný věk 47 let, což je u komunálních voleb poprvé od rozdělení krajů v roce 2000. Oproti volbám před 4 lety jsou kandidáti o celý půl rok starší v průměru samozřejmě. Přímo v okresních městech jsou navíc kandidátky ještě značně nad průměrem. Třeba v Kroměříži se dostali přes 53,5 roku. Při minulých volbách před 4 lety to přitom bylo o více než 4 roky méně. A už tehdy šlo o nejstarší kandidátku v historii místních komunálních voleb.
0: U věku ještě zůstaňme. Kolik kandiduje mladých lidí?
1: Tak v celém Zlínském kraji kandiduje 31 18-letých, což je nejnižší možný věk pro obecního zastupitele. A ačkoliv zájem mezi úplně nejmladšími oproti předchozím volbám tedy narostl, tak kandidátů celkově pod 30 let je letos v kraji nejméně v historii komunálních voleb. Jejich podíl na kandidátkách jen lehce přesahuje 8%. A ještě z opačné strany, nejstarší kandidátkou je 92letá Silva Knedlová, učitelka, která kandiduje ve Frištáku za ODS.
0: Jaké další trendy jdou vypozorovat z přehledu zájemců o místo obecního zastupitele v některé z obcí Zlínského kraje?
1: Tak pozorujeme výrazný úbytek zájmu kandidovat. Počet jmen na volebních listinách v posledních 4 komunálních volbách výrazně klesá. Letos tak jde v kraji do voleb 11 354 lidí. Nepatrně méně jich bylo jen v roce 2002. Pozitivní trend naproti tomu představuje zvyšující se podíl žen na kandidátkách. Ten roste stabilně každé komunální volby a letos dosahuje bezmála 33%.
0: Zmínila jsi klesající zájem o kandidaturu ve volbách do zastupitelstev obcí. V kolika z nich tedy nebudou mít lidé koho vybírat?
1: Tak částečně dobrou zprávou je, že ve všech obcích v kraji je koho volit. Problémem však je, že máme v regionu rekordní počet obcí, kde se podařilo sestavit jenom jedinou kandidátku. A tedy na každé zastupitelské místo tam připadá jenom jeden kandidát. Takových je letos 72 obcí, tedy bezmála čtvrtina. Z pohledu obcí s rozšířenou působností mají lidé nejvíc na výběr na Otrokovicku. Na jedno místo v zastupitelstvu tam připadá víc než 3,5 kandidáta. Nejužší výběr je pak na Holešovsku, kde je to jenom lehce přes 2.
0: Zájem o kandidaturu v komunálních volbách ve Zlínském kraji klesá. Naproti tomu roste zastoupení žen na kandidátkách i věk kandidátů samotných. Podrobnosti představila reportérka Blanka Kovandová a připomněla nám, že komunální volby už jsou, jak se říká, za rohem. Přesně 9. a 10. října. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
2: České písničky od rána do večera.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. Dalších 50 kompostérů o objemu 900 litrů nabízí město Vizovice svým občanům. Už v minulosti město rozdalo formou zápůjčky 350 kusů. Po 5 letech zápůjčky se kompostéry staly majetkem lidí. Ve Vsetíně na Lapači dokončili novou rampu pro skateboardisty. Město ji postavilo díky loňskému hlasování obyvatel v participativním rozpočtu. Podle mluvčí Vsetína Jany Raškové doplní stávající skatepark. Přerov vyčlenil 1 000 000 korun na obnovu městských lesů. Kvůli vysokým letním teplotám a nedostatku srážek uschlo více než 40% letošní výsadby. Správce polesí už objednal nové sazenice. Přerovské lesy tak čeká mimořádná výsadba. 80 let dnes slaví český herec Arnošt Goldflam. Brněnský rodák působí taky jako režisér a spisovatel. Známý je například z filmu Dědictví nebo pohádky Lotrando a Zubejda. Za svou kariéru napsal zhruba 85 divadelních her a dramatizací, 10 knih pro děti a dalších 10 pro dospělé. Dnes bude v regionu velká oblačnost s přehánkami nebo deštěm. Večer bude oblačnost ubývat a srážky se trvají jen na severovýchodě kraje. Nejvyšší teploty naměříme 11 až 16 stupňů. Aktuální teploty jsou mezi 10 až 7. Povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta se srazila u Kauflandu při vjezdu na ulici Sokolskou ve Zlíně. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. A po nich už pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli navážu kulturou, přidám několik tipů na chystané akce v našem kraji. Teď je 7:30, 2:30, vítáme se do 22. září. Přeju pohodové úterní ráno.

0: Je půl osmé a devět minut, před námi úterý 22. září. Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno a mám tu několik tipů z oblasti kultury. Dnes večer se ve Společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční vystoupení klarinetového kvarteta. Půjde o koncert komorního souboru s repertoárem sahajícím od renesance až po současnou a jazzovou hudbu. Koncert klarinetového kvarteta začne ve Společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm dnes v 18 hodin. Zábavná talk show pro faninky a fanoušky nejen fotbalu, zvaná Tiki Taka, míří do Zlína. Těšit se můžete na Petra Svěceného, Petra Švancaru, Martina Hamrlíka nebo Tomáše Poznara. Akce začne v 19 hodin v Kongresovém centru ve Zlíně. Houslista Jiří Sicha a čembalista Filip Dvořák nabízejí posluchačům koncerty plné živé energie. V nich se snoubí pestrý repertoár inspirovaný barokní folklorní hudbou s průvodním slovem. Dnes vystoupí se svým programem Stopy folkloru v barokní hudbě na Zlínském zámku od 19 hodin. V divadelní představení v podání ochotníků z Vizovic je dnes připraveno v Otrokovicích. Další divadelní hra z pera geniálního myslitele Járy Cimrmana, kterou ve svém volném čase nastudovalo divadlo nahodilých ochotníků z Vizovic. Představení začne v 19 hodin v Otrokovické besedě.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Dvě minuty do 7:45, dál se podíváme do předpovědi meteorologů a ze všeho nejdřív na ranní údaje měřících stanic.
1: Počasí.
0: 10 stupňů je teď v Kroměříži, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, 9 stupňů ve Starém Městě, ve Zlíně, ve Vizovicích, dál taky ve Strání, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. 7 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy, 8 stupňů to je hodnota v Hošťálkové, ve Valašské Senici, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. Dnes očekáváme proměnlivou, hlavně v severní a východní polovině kraje velkou oblačnost s přeháňkami nebo deštěm, v oblasti Beskyd i četnějšími. Večer bude oblačnost od západu ubývat a srážky se trvají hlavně na severovýchodě kraje. Nejvyšší teploty 13 až 16, v oblasti Beskyd kolem 11 stupňů. K tomu povane mírný severozápadní až severní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Máme dobré rozptylové podmínky, tam ještě přidáme slovo velmi, takže velmi dobré a měli by se udržet po celý den v tomto stavu. Biozátěž zůstává mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Hlavní hokejový rozhodčí z Valašského Meziříčí René Hradil po 22 extraligových sezónách a 953 zápasech o víkendu skončil svou kariéru. Žádný jiný rozhodčí tolik zápasů v historii české extraligy neodpískal. Už za chvíli o jeho životě svázaném s hokejem uslyšíme v reportáži víc.
2: V Horní Lhotě na Zlínsku je místo, které dýchá staletími. Kostel svatého Diviše. Tichý svědek lidských příběhů, víry i času. Obraz nad hlavním oltářem pochází z malířské dílny slavného výtvarníka Joži Úprky. Proč plátno děkan odmítl vysvětit? I to se dozvíte v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje se Silvií Pospíšilovou. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlína.

0: Českým rozhlasem Zlín si dál přejeme dobré úterní ráno, když za 11 minut bude 8 hodin. Na úvod sportovního příspěvku nabídnu dvě čísla. 22 sezon a 953 zápasů. To je konečná a rekordní extraligová bilance hokejového rozhodčího Reného Hradila z Valašského Meziříčí. Tento padesátník odpískal v sobotu poslední extraligové utkání mezi Třincem a Plzní. Samozřejmě přidáme další komentář.
1: Já si myslím, že už byl nejvyšší čas, možná i dříve. No.
2: Usmíval se po utkání René Hradil. Nečasto se v den zápasu rozhodčí můžou vyjadřovat. Tentokrát to byla výjimka. Hradil před 3 roky při prořezávání stromu spadl z 5 metrů, ale vrátil se na led.
1: Už roky přišly a nebýt toho zranění předtím, tak možná bych končil i dřív, protože jak jsem spadl 3 roky zpátky, poranil jsem si páteř, tak jsem měl pořád motivaci se vrátit a pískat co nejdýl. No, ale samozřejmě i tam byl takový zlomový bod, když jsem si říkal, jestli opravdu toho jít, ale díky tomu hokeji jsem se vrátil a už si myslím, že byl nejvyšší čas už chvíli zpět.
2: Říká René Hradil, který začínal s hokejem v rodné Kopřivnici vedle hokejových legend a vrstevníků Varadi, Bonka či Kubiny. O konci uvažoval už dříve.
1: Asi 2 roky, rok zpět, už jsem si říkal, jestli to má smysl, když jsem udělal nějakou chybku, tak jsem říkal, nechci skončit s nějakým černým puntíkem, tak jsem ještě říkal, tak přidám ještě sezonu a chci skončit prostě fakt, aby mohli říct dobrý, super, skončil a už tady na zavlet mám, že už tady není.
2: Teď už bylo jasno, že další sezonu nepřidá. Komise rozhodčích mu přidělila zápas poblíž bydliště ve Valašském Meziříčí.
1: Tak chtěl jsem samozřejmě začátku sezóny, nechtěl jsem další sezónu, byla domluva s tím, že to bude hned z kraje sezóny, takže jsem tady na Moravě, takže jeden z těch celků prostě mi vyšel, abych byl na ten závěrečný zápas.
2: V posledním utkání neměl složité situace na posouzení. Jen na konci první třetiny zkoumali u videa s kolegou Robinem Šírem, zda gól plzeňského McPhersona padl před sirénou a vzpomněl si i na první odpískaný zápas před 22 lety.
1: No, tak to si pamatuju, to bylo v Pardubicích, Pardubice Jihlava, pískalo se ve třech, bylo to opravdu rozdílné.
2: Po utkání Hradilovi poděkovali oba týmy, za Třinec se vyjádřil Andrej Nestrašil.
3: 22 sezon, 950 zápasů, jestli si pamatuju dobře, to je prostě nádherný číslo a to jsme mu všichni poděkovali a doufám, že i po té kariéře rozhodčího se mu bude dařit.
1: To, že mi diváci zatleskali celý zimák, přijeli oba dva týmy, tak to klobouk dolů, to smekám, to jsem byl hodně dojatý.
2: Nestrašil patří ke komunikativním hráčům a podobně na tom byl podle něho i rozhodčí Hradil.
3: Jo, s ním musím říct, že dobrá, jako já jsem rád, když rozhodčí komunikuje a zrovna René měl komunikaci rád, takže...

0: Že to je za mě fajn.
1: Ano, já jsem takový trošku, ano, takový introvert ukecaný, takže jsem takový, ano, rád si popovídám a radši to vyřeším dvakrát ústně. No.
2: Souhlasí Hradil, škoda, že končí zrovna na začátku sezóny, kdy mají rozhodčí možnost vysvětlit svá rozhodnutí nahlas divákům na stadionech.
1: No, možná je dobře, někdy jsem až moc ukecaný, takže možná bych byl někdy až moc impulzivní na to hlášení, takže možná i dobře, že jsem to úplně nezažil.
2: Na ledě už se Hradil neobjeví ani v nižších soutěžích, s pískáním je konec.
1: Udělal jsem si dneska tak pomyslný hřebík, že jsem si ho nastříkal a už jsou tam pověšené brusle na tom s píšťalkou.
2: A píšťalku nepředá ani doma manželce?
1: Ne, to asi, ta to zvládne i bez píšťalky.
2: Každopádně s hokejem René Hradil úplně nekončí, bude se na stadionech pohybovat jako videorozhodčí. Střince David Procházka, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

padal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř, otočila ven.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně je dnes festival udržitelnosti. Na letním stadionu ve Valašském Meziříčí opraví fotbalové šatny a postaví nové osvětlení. Čeští vědci poprvé v historii dostanou prestižní evropskou cenu za fyziku. Dnes bude proměnlivé počasí s přeháňkami na teploměru maximálně 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně je festival zaměřený na udržitelnost. Úterní program je věnovaný jídlu a lokálním potravinám. Nabídne ochutnávku bioproduktů nebo přednášku o zdravé výživě a hormonálním zdraví. Festival potrvá až do pátku a v dalších dnech se zaměří také na zdravý životní styl, psychickou pohodu nebo osobní bezpečí. Zájemci si mohou prakticky vyzkoušet první pomoc, opravy a úpravy oblečení nebo práci s univerzitním robotem. Na letním stadionu ve Valašském Meziříčí začala oprava šaten. Kolem hlavního hřiště s atletickým oválem zároveň vznikne nové úsporné osvětlení. Práce vyjdou na 21 milionů korun bez DPH. Polovinu zaplatí dotace od Národní sportovní agentury. Co se v šatnách změní, popisuje mluvčí města Jakub Mikuš.
5: Uvnitř šaten budou nové příčky, podlahy a omítky, opravu projdou také rozvody vody, elektřiny a topení. Práce začnou na konci září, fotbalistů se ale výrazně nedotknou. Na podzim budou využívat šatny v penzionu Valmes u hřiště s umělou trávou a hotovo má být na začátku března, takže většinu jarní sezóny už odehrají v nových šatnách.
3: Vědci Libor Šmejkal a Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd dostanou dnes ve Štýrském Hradci nejvýznamnější evropskou cenu za fyziku EPS Europhysics Prize. Objevili novou třídu magnetických látek, takzvané altermagnety. Ty by mohly zrychlit například ukládání dat.
6: Já nevím, jestli budeme mít počítaček tisíckrát rychlejší, ale ty fyzikální bariéry altermagnety odstranily.
7: Přibližuje Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd hlavní výhodu látek, které nejsou magnetické na povrchu, ale pouze uvnitř. Českým odborníkům se podle Libora Šmejkala podařilo najít mechanismus jejich fungování a to nabízí velké možnosti využití.
8: Našli jsme kolem 200 materiálů, které zapadají právě do té třetí kategorie.
7: Tento zásadní objev, který přepisuje učebnice, jim jako prvním českým vědcům vynesl prestižní evropskou cenu za fyziku. Mnozí jejich držitelé pak získali i Nobelovu cenu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Sport.
3: České tenistky vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové zápasem s Velkou Británií. Body ve čtyřhře je připravena sbírat deblováž světová jednička Kateřina Siniaková, která v dějišti turnaje v Shenzhenu získala před 9 lety svůj první singlový titul v kariéře.
9: Já se sem ráda vracím, určitě fanoušci jsou vždycky skvělí, spoustu dárků člověk dostane, myslím si, že prostě jsou zaujatí do toho tenisu, fakt to sledují. Celkově náš tým je určitě skvělý, spoustu skvělých hráček a prostě všechny jsou pod dozorem čínských fanoušků. Tvoříme dobrý tým a snad proto i dorazili.
3: České tenistky se s Britkami ve čtvrtfinále utkají od 11 hodin.
4: Počasí.
3: Dnes bude v regionu velká oblačnost s přehaňkami nebo deštěm. Večer bude oblačnost ubývat a srážky se trvají jen na severovýchodě kraje. Nejvyšší teploty naměříme 11 až 16 stupňů. Aktuální teploty jsou mezi 10 až 7. Povane mírný vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez nehod vám přeje Barbora Hitmánková.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti připravila na jazykové zkoušky nejvíce dětí z celé republiky. Její žáci včera převzali certifikáty za absolvování mezinárodních zkoušek z angličtiny, španělštiny, němčiny a francouzštiny. Podrobnosti nabídneme už za chvíli. A pak si povíme o jediné sklářské škole na Moravě ve Valašském Meziříčí. Zájemci o výrobu a zpracování skla se v ní vyučují už od roku 1944. Reportáž z cyklu Kořeny si můžete poslechnout před 8:30. Teď hned písničku Honzy Nedvěda. Je 22. září, 8 hodin 5,5 minuty, příjemné úterní ráno. Dál přeje Petr Uhřík.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Žáci základní školy UNESCO v Uherském Hradišti v pondělí převzali certifikáty za absolvování mezinárodních zkoušek z cizích jazyků. Jenom abyste věděli, škola za minulý školní rok připravila na jazykové zkoušky nejvíce dětí z celé republiky.
1: Obdržel jsem certifikát PET, což je B1, a dostal jsem toho tím, že jsem chodil na kurzy jako ve škole a tím, že mě vlastně angličtina jako baví.
2: Pochlubil se jedním ze stupňů cambridgeské zkoušky deváťák Jakub Luňák.
1: Bude se mi hodit na body na přijímací zkoušky. Chtěl bych na Gimple do Hradiště a tam by mě to mělo pomoct teda. A potom i vlastně jako do nějakého povolání, potom na nějaký životopis nebo tak.
2: Základní zkoušku Movers získala žákyně 4. třídy Evelína Šelepová.
3: My hodně s rodinou jako cestujeme, takže jsem chtěla tu angličtinu prostě, abych se sama domluvila v zahraničí, různě v těch hotelech, když jsme, tak abych nemusela otravovat rodiče.
2: 12-letá Eliška Borovcová dokonce v angličtině vidí své možné budoucí povolání.
4: Mě baví hodně angličtina, je to nejoblíbenější předmět ve škole, takže bych možná třeba do budoucna chtěla dělat třeba učitelku angličtiny.
2: Že se žákům budou certifikáty hodit, je přesvědčená učitelka angličtiny Hana Horsáková.
5: Je to pro ně vlastně mezinárodně uznávaný certifikát o jejich jazykové úrovni, jak na tom s tím daným jazykem, no s angličtinou jsou. Může jim to rozhodně pomoct už na středních školách při přijímacím řízení, zároveň mají i určité úlevy u státních maturit, později u těch těžších zkoušek i vlastně, co by se týkalo studia v zahraničí, práce další a tak dále.
2: Slavnostního předávání certifikátů se zúčastnil i ředitel British Council v České republice Paul Wade, podle kterého žákům znalost cizího jazyka pomůže v budoucím životě.
6: Žákům to přináší dvě věci. První je posílení sebevědomí. Ukazuje jim to, čeho všeho mohou dosáhnout, a je to také skutečná brána do světa. Je to klíč, který otevírá dveře ke vzdělání, zaměstnání, k příležitostem a kontaktům.
2: Paul Wade zároveň ocenil úroveň zdejší výuky angličtiny.
6: Kvalita výuky je prvotřídní. Nejde o to, že by vybírali ty nejlepší žáky, ale že je chtějí co nejlépe učit. A právě na tom záleží. Rozhodující je kvalita výuky.
2: Základní škola UNESCO za to ostatně dostala i významné ocenění.
7: Na britské ambasádě jsme dostali před 2 týdny ocenění, že jsme připravili nejvíce dětí na cambridgeské zkoušky v celé České republice.
2: Upřesňuje ředitel školy Jan Vorba.
7: Letos máme rekordní ročník, protože cambridgeské zkoušky složilo úspěšně 170 dětí. Z těch 170 dětí 46 složilo na úrovni B1, to znamená na úrovni české maturity, a dokonce 2 žáci udělali certifikát na úrovni C1, což je vysokoškolské studium anglického jazyka.
2: Kurzy cizích jazyků vedle angličtiny ještě němčiny, španělštiny a francouzštiny na základní škole UNESCO každoročně navštěvuje zhruba 500 dětí. Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
9: Já si myslel kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: počasí.
1: Volám do Českého hydrometeorologického ústavu, poslechneme si podrobnou předpověď na několik dalších dnů. Informace, které nás zajímají, má připravené meteoroložka Bára Kučerová. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Den teprve začíná, co nám úterý přinese v dalších hodinách? Ta velká oblačnost na obloze zůstane?
2: A měla by zůstat, ale nemusela by zůstat úplně jednolitá, měla by být spíše proměnlivá. Ovšem v severní a východní polovině kraje tam ta oblačnost tady ta velká a ucelená zůstat může během celého dne. A také i během dne počítáme s přeháňkami nebo deštěm, které budou právě v oblasti Beskyd četnější. A večer bude oblačnost od západu ubývat a srážky se trvají právě znovu nebo stále na tom. A v oblasti Beskyd dnešní maximální teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia a tam, kde ty srážky vydrží déle nebo budou četnější, tak tam kolem 11 a dnes bude vát mírný severozápadní až severní vítr s rychlostmi do zhruba 20 km v hodině a ten bude k večeru slábnout.
1: Ještě nám prosím doplňte dnešní biozátěž.
2: A ta je na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž, ale to ochlazení může některé naše spoluobčany ovlivňovat.
1: A teď už nahlédneme na zítřek, první podzimní den. Jak se v počasí projeví středa?
2: A zítřek bude odlišný od toho dneška, to už během noci, protože během noci by se oblačnost měla protrhat. Ano, to bude většinou skoro jasná až polojasná, i když to Beskydsko stále se srážkami, ty tam mohou se trvat po většinu noci a zítřejší teploty ranní klesnou mezi 7 až 4 stupně Celsia. V údolích při malé oblačnosti lokálně kolem 3 a už se mohou objevit nějaké přízemní mrazíky a zítřek pak začne tou malou oblačností ráno, během dne postupně oblačno a hlavně odpoledne se mohou objevit přeháňky a večer se zase oblačnost částečně na přechodnou dobu zmenší. Zítřejší maximální teploty mezi 15 a 18 stupni Celsia.
1: Když půjdeme ještě dál ke konci pracovního týdne, změní se něco v charakteru počasí? Jak prozatím vychází předpověď na čtvrtek, pátek? Naznačme si aspoň stručně.
2: Čtvrtek očekáváme s větší oblačností a znovu se srážkami. Z počátku čtvrtka může být oblačností méně, ale od západu potom budou postupovat přeháňky nebo občasný déšť. Výjimečně se může objevit i nějaká bouřka a později by srážky měly ustávat a oblačnost se s jejich ustáváním částečně zmenší. A čtvrteční maximální teploty 16 až 20 stupňů Celsia a potom pátek by měl být znovu oblačný, opět s nějakými přeháňkami, ale naopak může být občas i polojasno. Večer opět oblačnost bude ubývat a páteční maximální teploty mezi 15 a 19 stupni.
1: A to už se dostáváme k teplotním překvapením. Na závěr, prosím, Báro, prozraďte, jaké rekordy se týkají 22. září ve Zlínském kraji?
2: A maximum je z roku 1935 z Baranek na Vsetínsku, teploměr ukázal 31 stupňů Celsia a minimum z roku 1931 z Hostýna a teploměr se zastavil 2,2 stupně pod nulou.
1: Takto svoji podrobnou předpověď uzavírá meteoroložka Bára Kučerová. Český rozhlas Zlín za všechny informace děkuje, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Některé valašské lidové písně už dlouho nikdo nespívá. Hudebnice Marie Hrnčiříková ze Štítné nad Vláří na Zlínsku jim ale vrací život ve svém projektu Laštověnka, kde zapomenuté písně hledá, čím je oslovili a daří se jí pro lidovky natchnout i malé zpěváky? Poslechněte si rozhovor s Marií Hrnčiříkovou 22. září. Těší se Kristýna Fuchsová.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Necelých 8 minut do půl deváté a stále si přejeme na Českém rozhlase Zlín dobré úterní ráno. Jak víme, na Valašsku má výroba skla a sklářství několik set let dlouhou tradici. Sklářská škola byla ve Valašském Meziříčí založena v roce 1944. Jak se od té doby proměnila a jak se daří sklářskému oboru dnes? Reportáž ze střední umělecko-průmyslové školy sklářské pro vás natočila redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková. A hned si ji poslechneme.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Nacházíme se v depozitáři. Jsou tady opravdu nejlepší věci, které od toho roku 2001, kdy máme k dispozici sklářskou huť, vznikly a jsou to opravdu reprezentativní věci, které školu reprezentují na nejrůznějších soutěžích a výstavách.
3: S ředitelem střední umělecko-průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí Jiřím Pivovarčíkem procházíme prostorami, kde se vzdělává téměř 180 studentů. Kromě školní huti se vyučují v malířských a brusičských dílnách a v řadě učeben v nové třípatrové přístavbě. Jak to podle ředitele Jiřího Pivovarčíka dnes vypadá s českým sklářským školstvím?
2: V České republice je 6 sklářských škol, pokud nepočítám ty menší. Naše střední umělecko-průmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříčí je jedinou sklářskou školou na Moravě. Nikde na světě, v žádném státě, není tolik sklářských škol a já věřím, že to odpovídá významu oboru sklářství vůbec, který má v České republice samozřejmě obrovskou tradici.
3: Sklářská škola byla ve Valašském Meziříčí založena v roce 1944.
2: Až do roku 1989 byla sklářská škola v Valašském Meziříčí učňovskou školou pro tehdejší sklárny českomoravských skláren, což byl Rapotín, Úso Brno, Karolinka, Vsetín a tak dále. Po roce 1989 prošla škola velkou transformací, z té učňovské školy se stala umělecko-průmyslová škola.
3: Jaké obory v současnosti škola nabízí?
2: Řemeslný obor s názvem umělecko-řemeslné zpracování skla, v rámci kterého mohou získat žáci i výuční list a poté ve čtvrtém ročníku maturitu. A pak je to ten umělecký výtvarný, kterému říkáme zjednodušeně design skla. Tam tedy se vzdělávají a tam vychováváme budoucí sklářské designéry.
3: Studenti Valašsko-Meziříčské sklářské průmyslovky díky spolupráci s firmami zakouší dnešní realitu tohoto řemesla.
2: V současné době vznikají nová sklářská designerská studia. Minulost, kdy jsme tady měli velkou fabriku Českomoravské sklárny, později Lares osvětlovací sklo, ta doba je pryč. Dneska je jiný trend, jsou to ateliérová studia, sklářská designerská studia, která vznikají. To je trend, si myslím, celosvětový.
3: Jak nabité vzdělání a zkušenosti pak studenti uplatní v životě?
2: Je důležité žáky připravit k maturitě a poté na studium na vysoké škole. Mají možnost si založit své designerské studio, grafické studio. Poptávka po kreativních lidech je veliká a naší snahou je samozřejmě nedržet žáky tady v nějaké bublině umělé, ale ukazovat jim, jak to opravdu potom v praxi bude dál.
3: Pokračuje ředitel Jiří Pivovarčík.
2: Ta více než 200letá tradice sklářství je v té společnosti zakořeněná. Pořád existuje povědomí o tom, že sklářství je velmi důležitá věc pro zdejší region a já věřím, že i toto nám pomáhá získávat nové uchazeče, kteří se sklářství chtějí věnovat.
3: Z Valašského Meziříčí Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: Bylo 9:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. Silničáři začali opravovat další úsek silnice 1/57 mezi Lidečkem a Horní Ličí na Vsetínsku. Jde o zhruba 800 metrů na severním okraji Lidečka. Provoz tam řídí semafory a dva regulovčíci. Celou opravu chce ředitelství silnic a dálnic dokončit do 1. listopadu. Koupaliště ve Valašských Kloboukách na Zlínsku letos navštívilo za 54 dnů provozu celkem 10 372 lidí. Jedná se tak o dvojnásobnou návštěvnost oproti sezóně 2024, která byla poslední před rekonstrukcí areálu. Tehdy za 51 dnů provozu přišlo necelých 5,5 tisíce lidí. Poslanci budou dnes jednat mimo jiné o přísnějších trestech za neplacení alimentů. Za jejich neplacení nejméně 4 měsíce by podle návrhu znovu hrozilo vězení. Část opozice s tím nesouhlasí a upozorňuje na dopad na děti. Sněmovna se může zabývat i návrhem na mimořádné zvýšení penzí v 80, 85, 90 a 95 letech, vždy o 500 korun a o 1000 korun po dosažení 100 let. Memoáry bratra princezny Diany Charlese Spencera jdou dnes do prodeje. Vzpomíná v nich na svou sestru a kritizuje svého bývalého švagra a současného krále Karla III. Rozruch vzbudil údajný výrok krále, kdy měl na adresu své bývalé manželky krátce po jejich smrti pronést, že se na ní brzy zapomene. Buckinghamský palác se oproti tomu tvrzení ohradil. Dnes bude v regionu velká oblačnost s přehánkami nebo deštěm. Večer bude oblačnost ubývat a srážky se trvají jen na severovýchodě kraje. Nejvyšší teploty budou 11 až 16 stupňů. Aktuálně naměříme 10 až 7, povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín má opět slovo Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Znovu datum 22. září, abych připomněl svátek Dariny. Původně jeho slovanské jméno má několik teorií výkladu. Darina může být dárek, ale taky nositelkou dobra nebo zářící hvězdou. Podle toho, jak mi napovídá statistika, vidím, že oslava svátku se týká přibližně 5000 českých žen. Gratuluju a hned přidávám písničku Pavla Vítka.

0: Předpokládám, že Michaela Jacksona zná úplně každý náš posluchač, i když je třeba na dechovku nebo ho víc, to táhne k cymbálu. Ale kolik byste dokázali vyjmenovat jeho sourozenců? Janet, Latoya, jeho půvabné sestry, pak by si někdo vzpomněl na Tita, Jackieho. A předpokládám, že nejčastěji by u bratrů znělo jméno Jermaine. V první půlce osmdesátek se mu totiž povedl hit, který obletěl svět. K výraznému úspěchu mu pomohla americká herečka a zpěvačka Piazzadora. Kdo u toho byl a tato muzika ho zajímala, tak ví, že celé album dokonce vyšlo i u nás na značce Opus. Písnička When the Rain Begins to Fall patří do filmu, který se, pokud vím, u nás nikdy neobjevil ani v kinech, ani v televizi, vypráví o motorkářích a jejich konkurenčním boji gangů. A než to pustím, ještě se podíváme do žebříčků. V roce 84 skladba bodovala na prvním místě v Německu, Belgii, Holandsku, Francii a Švýcarsku. Zatímco u nich doma v Americe to stačilo jenom na 54. místo prestižní hitparády Billboard.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Před minutou bylo 8:45. Zastavíme se u meteorologů, stručně si povíme, jak bude vypadat poslední letní den.
1: Počasí.
0: Současné teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi 7 a 10 stupni. Očekáváme proměnlivou, hlavně v severní a východní polovině kraje, velkou oblačnost s přeháňkami nebo deštěm, v oblasti Beskyd i četnějšími srážkami. Večer bude oblačnost potom od západu ubývat a srážky se trvají hlavně na severovýchodě kraje. Nejvyšší teploty 13 až 16, v oblasti Beskyd kolem 11 stupňů, k tomu povane mírný

Co vlastně zůstane z lidové písně, když ji přestanou lidé zpívat? Některé valašské písničky málem zmizely, jiné přežily jenom v archivech anebo ve vzpomínkách. Hudebnice Marie Hrnčiříková ze Štítné nad Bláří na Zlínsku je oživuje v projektu Laštověnka. A říkám to proto, že bude dnešním hostem dopoledního vysílání. Moje moderátorská kolegyně Kristýna Fuchsová ji ve studiu přivítá po 11. hodině. A protože si dnes připomínáme Mezinárodní den bez aut v rámci Evropského týdne mobility, regionální stopařka Petra Sedláčková se v odpoledním vysílání zhruba ve 14:15 podívá, jak se do iniciativy zapojuje městská hromadná doprava ve Zlíně. A jestli je v krajském městě možné se bez auta obejít, v podvečer pak vyrazí do Otrokovic, kde si zopakuje zásady bezpečného chování v dopravním provozu. To bude ve 17:45. Přidal jsem pár tipů k dalšímu poslechu Českého rozhlasu Zlín, no protože za chvíli začínají srdcovky, už je čas na střídání. Petr Uhřík přeje hezký den, příjemné celé úterý, zítra doufám navážeme hned brzy ráno.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj chce do regionu přilákat technologické firmy a výzkumníky z Vietnamu. První by mohli přijet už příští rok. Řidiči mezi Lidečkem a Horní Ličí musí počítat s kyvadlovým provozem. Stovky lidí ráno čekali v Praze před ČNB. Chtějí si pořídit speciální bankovku. Dnes bude proměnlivé počasí s přeháňkami, maxima okolo 16 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Zlínský kraj se zapojí do připravované česko-vietnamské spolupráce zaměřené na podporu technologických projektů. Cílem je propojit Zlín a Prahu s Ho Chi Minhovým městem a vyhledávat perspektivní projekty, například v oblasti umělé inteligence, robotiky nebo zdravotnických technologií. První účastníci by měli přijet v prvním čtvrtletí příštího roku. Jak chce kraj ty nejlepší projekty v regionu udržet, popisuje jeho mluvčí Soňa Ličková.
2: Ty nejlepší projekty chceme propojit s univerzitou, výzkumným prostředím a místními firmami. Následně by mohli získat kapitál od soukromých investorů a založit své firmy přímo ve Zlínském kraji.
0: Silničáři začali opravovat další úsek silnice 1/57 mezi Lidečkem a Horní Ličí na Vsetínsku. Jde o zhruba 800 metrů na severním okraji Lidečka. Provoz tam řídí semafory a dva regulovčíci. Celou opravu chce ředitelství silnic a dálnic dokončit do 1. listopadu.
3: Práce se budou postupně posouvat Lidečkem směrem k Horní Liči. Od 5. října bude na řadě úsek kolem centra obce, od 12. a pak od 19. října navážou další části. Všude provoz povede kyvadlově přes semafory. Hotovo by mělo být do 1. listopadu. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Česká národní banka nabízí 5 000 korun se speciálním přítiskem. Vznikla ke 100. výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé si můžou koupit na pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Bankovku je možné vyměnit za 5 000 korun. Zaplatit lze pouze hotově. Banka nechala vyrobit 200 000 kusů. Stanice CNN, MS Now a server Politico oznámili, že podávají žalobu proti vládě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem je omezení přístupu těchto médií do Bílého domu. Trump v pátek řekl, že jim ruší akreditace. Podle něj lžou o něm, o jeho vládě i Spojených státech. Žalující média uvedla, že takový krok je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který mimo jiné garantuje svobodu tisku.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu velká oblačnost s přeháňkami nebo deštěm. Večer bude ubývat a srážky se trvají jen na severovýchodě kraje. Nejvyšší teploty budou 11 až 16 stupňů. Aktuální jsou mezi 10 až 7 stupni. Povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. A teď už je připraven Zdeněk Junák a jeho srdcovky. Pohodový poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Koktejl třeba z mandarinky, teď vypijte na darinky. Velepte je do nebes, svátek slaví právě dnes. Tež za nimi rychle pádím, ovšem s žádným harampádím. Z kalendáře donucení nesu dárek, co se cení. Prezent hodný bohadia, krásná píseň od rádia. Užijte si po mém boku každý tón i každou sloku. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeníka Junáka.
4: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Až mě andělé zavolají k sobě, zpíval Petr Spálený a já vás vítám v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 22. září roku 2026. Máme pošmourno. Dneska, když jsem se ráno, že jo, zas vzbudil kolem té šesté a dívám se ven, to byla tma, ale ono se to zase vybere. Vypadá to, že se to roztrhá a možná bude i svítit sluníčko. Dokonce naše domácí meteorologická stanice ukazovala, tam je takový obrázek a ukazovala opravdu sluníčko a nebíčko bez mráčku, takže uvidíme. Ale je chladno. Dneska mají svátek děvčata, dívky, ženy křestního jména Darina. Takže všem Darinkám, Darinám vinšujeme všecko nejlepší. Oslavte si dnešní den a buďte hodně šťastné a zdravé. A já už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Naši vzácnou kamarádku Hanu Ondruchovou jistě potěší píseň Kometa v podání Jaromíra Nohavici. Děkujeme. Hani, těšíme se na další milé setkání. Zdravíme do rozhlasu Iva a Radek Divínovi z Kroměříže. Moji milí Divínovi, děkujeme za pozdrav. My vás taky zdravíme do Kroměříže. No a vaše přáníčko samozřejmě splním. Vybrala jste si písničku, takže už je tady Jaromír Nohavica a jeho Kometa.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
2: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí,
3: my už tu nebudem.
2: My už tu nebudem, ach, pícho marnivá.

0: téhle planety. Na Hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká a odvěká tajemství,
1: ano,
0: přírody,
1: poslouchám ho,
0: že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje,

tu byla jak relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
2: Krásná písnička Kometa Jaromír Nohavica. Doufám, že potěšila nejen paní Hanu Ondruchovou, ale taky vás, moji milí, všechny posluchače, kteří jste se rozhodli, že teď strávíte společně se mnou chvilku v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dnes je den bez aut. A to je takový den, kdy si člověk může zkusit představit, jak by vypadal svět, kdyby všichni nechali auto doma. No, někteří by se ani asi nikam nedostali, protože pro spoustu lidí není auto žádný luxus, ale zkrátka nutnost. Někdo ho potřebuje kvůli zdraví nebo omezené pohyblivosti, někdo bydlí tam, kde autobus jede ráno a pak zase až skoro večer. A samozřejmě je tu velký nákup, děti nebo něco, co se do kabelky opravdu nevejde. Ale možná nejde o to být celý den úplně bez auta. Možná stačí jednou za čas zjistit, že těch pár ulic se dá dojít pěšky, nebo že na návštěvu do centra se dá jet tramvají a na vesnici třeba spojit cestu do obchodu s procházkou, dojít pěšky k sousedům, na poštu nebo na zastávku, místo abychom kvůli každé kratší cestě sedali do auta. Nevždycky to jde, ale když ano, člověk přitom udělá něco pro sebe i pro okolí. Méně aut totiž znamená méně výfukových plynů, méně hluku a taky trochu víc místa kolem nás. A navíc, když jdete pěšky, všimnete si věcí, které z auta většinou míjíte. Třeba nové výlohy, souseda, kterého jste dlouho neviděli, anebo toho, že jste si nechali doma deštník. To se stává, když se potom rozprší, že jo, a teď vy najednou hledáte deštník, kde ho máte a on není po ruce, on je doma. A určitě jste si všimli, že když chodíte více méně pravidelně stejnou cestou, tak pak taky potkáváte stejné lidi. Že, já nevím, chodíte kolem 8, tak zase jdou všichni třeba do školy, děti jdou, tamhle ten pán jde s pejskem na procházku, tamhle ta paní zrovna jde do obchodu, že, a tak jako se očucháváte, nejdříve jsou to pohledy, no a potom jako se pozdravíte navzájem, no a potom se taky zastavíte na kus řeči. Já si den bez auta dovedu představit. Opravdu nelžu, dovedu si ho představit, ale samozřejmě auto nám zpříjemňuje život. Představte si, jak bych z Brna cestoval k nám do Bílých Karpat. No, musel bych jet autobusem, někde v Hodonině bych přesedl na jiný autobus a to potom jako vlastně trošku trvá, protože spoje kolikrát na sebe nenavazují, takže si musíte sednout na lavičku, posedět, běží čas. A dobu, tu cestu, kterou byste urazili víceméně, dejme za hodinku a čtvrt, tak jedete najednou 2,5 hodiny. Takže samozřejmě to auto nám zrychlí, všechno nám to usnadní, ale den bez auta se dá určitě zvládnout. Tak jako třeba já dneska do studia jsem jel autem, ne, dělám si legraci, šel jsem pěšky, jako vždycky, pěšky chodím rád, teď už úplně rád, protože kolena jsou OK, jak se říká, v pořádku, takže nemám žádný problém. Takže, moji milí, dneska jeden bez auta, takže vy, co už jste vyjeli tedy autem brzo ráno do práce, no tak samozřejmě budete se muset vrátit tím autem domů, ale vy ostatní, kteří jste ještě nesedli za volant a váháte, mám-li či nemám-li, nechte auto stát doma. A taky ušetříte, když dám ty pohonné hmoty, zdražují, je minkote, kam až to poleze, člověk neví. Tož tak, den bez auta, hodně zdraví vám přeji a už vám pouštím, co? No, Náruživou a Žlutého psa.
3: Český rozhlas Zlín.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: to byla Anna K. a její písnička Nelítám nízko a já tady mám druhé přáníčko, tentokrát ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane, tady Jenka. Já bych chtěla nechat zahradu střelit, jen tak pro radost, paní Marušce Křížové, aby byla šťastná, spokojená, aby prostě nic nechybělo. Písničku od Marcela Zmoška, Příteli můj, jestli můžete. Děkuju.
0: Lenko, samozřejmě, že zahraju rád, ale myslím si, že máte troši Lili Linku popletený název, protože asi máte na mysli písničku Marcela Zmoška Přítel, který nezradí. Takže přejete si, doufám, že tedy já jsem to pochopil správně a tady je.
2: Český rozhlas Zlín.

0: zasažen.
1: Písnička dozněla, dívám se na hodiny, máme už po půl desáté a před námi je indicie do úterní hádanky, tedy celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních, uslyšíte hlasy Jenůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších známých operních pěvců. Tak, úterní indicie tedy zní: pokud se některé místo pojí se základy Národního divadelnictví, tak tohle. Opakuji úterní indicii. Pokud se některé místo pojí se základy Národního divadelnictví, tak tohle. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím Petra Reska.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fyzioterapeut Michal Novotný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Máme za 3:45. Mám tady ještě jedno přáníčko ke splnění. To je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den. Byla neděle 13. září. Trolejbus 3668, asi 17:50 hodin na konečné zastávce Osová. Čekala tam mladá slečna a já, starší osoba. Začalo pršet a pan řidič rukou zamával, že máme nastoupit mimo zastávku, abychom nemokli. Trochu nedůvěřivě jsme nastoupili, protože se mi to nikdy nestalo. Když se blížil čas odjezdu, pan řidič najel na zastávku, kam dobíhal mladý muž s miminkem uvázaným na břiše a rukama mu chránil hlavičku, aby nebylo mokré. Starší paní, asi babička, zápasila s kočárkem a zmíněný úžasný pan řidiči v tom dešti šel pomoci kočárek dopravit dovnitř. Cestuji veřejnou dopravou často po Jihomoravském kraji a Vysočině a musím říci, že pány za volantem a pozor i dámy obdivují. Jsou střícní, přívětiví, prostě profíci na svých místech. Prosím o písničku jako poděkování těmto skvělým lidem. Mirka Rajtrová, Brno. Děkuji.
0: Paní Rajtrová, rád splním vaše přáníčko. Já rád slyším takovéhle zprávy, že opravdu ještě dobrý člověk, jak se říká, žije a že ještě existují tak uznalí a velmi bych řekl pohotoví lidé. Takže vybrala jste si písničku, já zahraju, vy jste si nevybrali, já jsem vám vybral. No, ještě bude trošku rezonovat s létem. Nakonec léto ještě máme, protože myslím si, že to ten podzim se blíží, tuším, že až zítra ve středu 23. Takže přáníčko bylo vyslaveno, paní Mirka vybrala písničku, takže Ilona Čáková.

0: Moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 22. září pomalilililinku končí. Ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakuji úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Pokud se některé místo pojí se základy národního divadelnictví, tak tohle. Tak to byla úterní indicie, nebojte se, máte ještě čas, ještě bude zítra, tedy středeční, pak bude čtvrteční, pak bude páteční, tam možná bude nějaká nápovědička a pak už to všechno půjde jako po másle. No a ještě samozřejmě připomínám, rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání, ale samozřejmě to mě musíte dát vědět, máte tyto tři možnosti. Pokud se vám nechce psát, tak mi svoje přání můžete namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím, pište mi, dejte mi to vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili dramaturgicky zvládnout, zařadit do scénáře a aby to tedy zaznělo v ten, který den. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra je středa, srdcovek bude třeba, takže hned po 9. se na vás budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kroměříž a Zdonky by mohla v budoucnu propojit nová cyklostezka. Obyvatelé Rožnova pod Radoštěm se při návštěvě sběrného dvora nově prokážou speciální kartou. Kostní dřeň letos v Česku daroval rekordní počet lidí. Dnes bude proměnlivé počasí s přeháňkami, maximální teploty okolo 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Město Kroměříž a obec Zdonky by mohla spojovat nová cyklostezka. Zástupci obcí se shodli na zpracování studie, která přijde na 245 tisíc korun. Náklady si jednotlivé obce rozdělí. Studie bude obsahovat přesný návrh trasy, která by měla kopírovat železniční trať Kroměříž-Zborovice. Projednání záměru s dotčenými orgány, včetně správy železnic, výpis dotčených pozemků, fotodokumentaci a vizualizaci možného vedení trasy. Cyklostezky. Pokračuje mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek.
2: Studie bude obsahovat přesný návrh trasy, která by měla vést podél železniční trati Kroměříž-Zborovice. Přípravu cyklostezky kromě města Kroměříže podporují i obce Zdonky, Jarohněvice a Sobisuky.
0: Rožnov pod Radoštěm zavedl nový systém evidence ve sběrném dvoře. Město rozdává lidem, kteří tam vozí odpad, vlastní karty. Změna se týká všech obyvatel města. Jako nový systém funguje, říká pracovník sběrného dvora Martin Grošák.
3: V podstatě vydáváme občanům karty vlastně přístupové do sběrného dvora, kde je čárový kód a vlastně my si je navedeme do počítače pod jejich jménem a adresou s tím, že vlastně už se nemusí prokazovat občanským průkazem.
0: Dnes je Světový den dárců kostní dřeně. V Česku letos darovalo kostní dřeň asi 120 lidí, dosud rekordní počet. Podle vedoucího lékaře Českého národního registru dárců dřeně v Plzni Pavla Jindry jsou totiž podmínky transplantace méně přísné. Díky pokroku medicíny můžou podstupovat mnohem starší pacienti než dřív. A Pavel Jindra popisuje i další důvod.
4: Se zúročuje naše strategie toho náboru v posledních 5 až 10 letech, kdy skutečně nabíráme mladé zdravé lidi s parametry, které ty transplantační centra pro ty svoje pacienty, kteří potřebují transplantaci, preferují, který chtějí, takže v tom registru našem jsou dobře vyšetření.
0: Kvůli tropickému létu uschly v lesích v Česku 10 000 sazenic, hlásí to vlastníci lesů. Třeba magistrát v Přerově uvolnil mimořádnou dotaci 1 000 000 korun na neplánované zalesňování městských lesů. Z jarní výsadby v polesích Svrčov a Staměřice totiž nepřežila skoro polovina vysazených stromků.
5: Několik měsíců zde nepršelo, takže jsou suché.
6: S Vítem Navrátilem, vlastníkem technických služeb města Přerova, procházíme pasekou nad Bezhlavým. Na jaře tu dělníci zasadili 4 000 sazenic dubu.
5: Ztráty jsou tady veliké, je to přibližně přes 80%.
6: Ztráty sčítá i státní podnik Lesy České republiky. Pokračuje jeho mluvčí Eva Jouklová.
7: Pokud přijdou srážky a vláha se doplní, část zalesníme na podzim, zbytek pravděpodobně na jaře.
6: Kvůli abnormálnímu průběhu léta státní lesy zahájily mimořádný audit stavu porostů. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu velká oblačnost s přehánkami nebo deštěm. Večer bude oblačnost ubývat a srážky se trvají jen na severovýchodě kraje. Nejvyšší teploty budou 11 až 16 stupňů. Povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré dopoledne s Kristýnou Fuchsovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré dopoledne. Úterní 10. už odbyla a s ní přišel čas se na chvíli zastavit u dobré muziky, něco nového se dozvědět a třeba si nechat trochu poradit. Začíná dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Vítám vás u poslechu. Za malou chvíli nás Ivan Vodochodský naučí upéct jeden ze soutěžních receptů jubilejního pochoutkového roku. Budou to dvoubarevné tvarohové řezy. Připravte si papír s tuškou a máte tip na dezert k odpolední kávě. K receptu nás dovede kapela Buty a Hana Zagorová. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. V neděli v našem vysílání Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o dvoubarevné tvarohové řezy, původně od Marie Kráčmarové Sklenice ve východních Čechách. A my se ho teď naučíme dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Josef Maršálek, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška a právě Ivan Vodochodský. Když on přemýšlel, jak dezert upéct, byl u toho Patrik Rozehnal.
1: A nebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
2: Na těsto, co potřebujeme?
1: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g. Prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být. Jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku, lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
2: Tak kdyby se nepovedly.
1: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekař a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
3: Pochoutkový rok.
1: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
2: Teď to těsto.
1: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
2: Ano. Ty máš černé kakao.
1: Černě jak bota to kakao.
2: Jako uhlí z Ostravy.
1: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
2: Vyvalovat. Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu.
1: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle zatlačíme do krajů. Patriku, marmeláda. Dáme ji do všech světových stran.
2: Teď si připravíme krém.
1: Tak dáme tam žloutky.
2: K tomu tvarohu.
1: Dáme tam cukr. 1 vanilkový cukr. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
2: Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo krém fresh.
1: No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
2: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
1: Nádhera. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
2: Tak Ivan válí těsto.
1: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
2: Krásně.
1: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut.
2: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
1: No právě, až to vychladne. Já už chutnám, já jsem neodolal, jak se to myslím povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
2: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
1: fakt,
2: den.
1: Hmm. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože, no takže přátelé, dobrou chuť.
0: Recept na dvoubarevné tvarohové řezy od kuchaře Ivana Vodochodského najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Marie Kráčmarové z Klenice ve východních Čechách. A v neděli si připomeneme druhý nejlepší recept roku 2025 podle Poroty. Půjde o chodské koláče, které nám upeče Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fyzioterapeut Michal Novotný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se tento týden zapojila do kampaně Nestrať úsměv a lidem nabízí bezplatná vyšetření zaměřená na prevenci nádorů v dutině ústní. Jak taková preventivní prohlídka vypadá a co všechno obnáší, si na vlastní kůži vyzkoušela naše redaktorka Petra Sedláčková. Poslechněte si její reportáž.
1: Rakovina dutiny ústní nemusí zpočátku bolet a právě proto je důležité nepodceňovat prevenci. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se tento týden zapojila do celorepublikové kampaně s názvem Nestrať úsměv a až do pátku nabízí veřejnosti bezplatná preventivní vyšetření. To jsem si vyzkoušela na vlastní kůži přímo v ambulanci oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Vyšetřil mě primář Jiří Šimek, který celou prohlídku zahájil obecnými otázkami o mém zdravotním stavu a návycích.
2: Rád bych se vás zeptal, zdali berete pravidelně nějaké léky nebo trpíte nějakým onemocněním?
1: Potom už jsem se posadila do stomatologického křesla a lékař přešel k samotnému vyšetření. Začal prohlídkou krku pohmatem.
2: Já to tady jenom tak zlehka prohmatám a hledám na krku nějakou podezřelou, zdůřelou zlinu, zvětšenou. Dost často nemusí být vůbec bolestivá. Jo, důležité je, že je tam nějakou dobu a sama i po odeznění třeba nějaké akutní výrozy nezmizí.
1: A následovala kontrola samotné dutiny ústní.
2: Nejprve se podívám do takzvané ústní předsíně na sliznici, která je mezi rty a zuby. Prohlédnu si také předsíň horní čelisti. Dále se vás poprosím, kdybyste na mě teda vyplázla jazyk. Poprosím vás o to klasické A. Tam se díváme na ty patrové oblouky a směrem k mandlím. Vedněte jazyk nahoru a dotkněte se jakoby patra.
1: Během prohlídky mi primář Jiří Šimek vysvětlil, že nejčastěji vzniká rakovina ve spodině ústní, tedy v místě pod jazykem, kde se tvoří až 80% slizničních nádorů.
2: Ještě prohlédnu tu dutinu ústní tím světlem. Je to takové zvláštní monofrekvenční světlo. Sliznice dutiny ústní, které nejsou zdravé, ho absorbují do takového tmavého flíčku, ale nic takového u vás nevidím. Má to tady krásně zdravé. Tak mám pro vás dobrou zprávu. Má se opravdu naše preventivní akce dotýká jen okrajově.
1: Prohlídka dutiny ústní byla bezbolestná a trvala přibližně 15 minut. O preventivní akci Nestrať úsměv byl mezi veřejností velký zájem a nabízené termíny vyšetření jsou již až do konce týdne obsazeny. V příštím roce ale nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně akci pro velký zájem s největší pravděpodobností zopakuje. Ze Zlína Petra Sedláčková, Český rozhlas.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
4: Medicine man

0: Dospívala Petra Janů. Dál posloucháte Český rozhlas Zlín. Krajské město se ve čtvrtek poprvé přidá k nočnímu běhu pro světlušku. Běžci i chodci vyrazí večer s rozsvícenými čelovkami do ulic města, aby podpořili lidi s těžkým zrakovým postižením. A další informace nám teď řekne ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa, kterého zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Noční běh pro světlušku se letos poprvé uskuteční také ve Zlíně. Jak celý nápad vznikl?
1: Ta běžecká série má docela dlouhou tradici. My vlastně běháme už 15 let a já, když jsem ve světlušce poprvé ten běh zažil, tak jsem si říkal, že je to tak hezké, že nemůžeme zůstat omezení na těch 7 měst, kde běháme na jaře a postupně vlastně přidáváme další krajská města. Loni jsme přidali Liberec a letos se dostáváme vlastně poprvé do Zlína.
0: Startovní čára bude na náměstí Míru ve Zlíně a trať povede ve dvou variantách, delší a kratší. Je tedy akce vhodná opravdu pro širokou veřejnost?
1: Určitě a já jsem toho živým důkazem. Vlastně máme dva okruhy, jeden má zhruba 2 kilometry, druhý má něco málo přes 4 kilometry a tu trať můžete projít s kočárkem, s pejskem, s malými dětmi, nejde o sportovní výkon primárně.
0: Světluška pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením. Kam konkrétně peníze ze zlínského běhu poputují?
1: To se nedá úplně takhle jednoduše říct, protože my rozdělujeme peníze v průběhu celého roku a podporujeme jak lidi s těžkým zrakovým postižením, tak organizace, které jim pomáhají, ale můžu vlastně posluchačům přiblížit, že v loni jsme přímo ve Zlínském kraji rozdělili zhruba 5 milionů korun vlastně na pomoc jak organizacím, tak konkrétním lidem.
0: Ve čtvrtek tedy nemusí jít jen o běh, ale i prakticky o chůzi, jak jste sám zmínil, ale na náměstí Míru večer lidé mohou prožít celou akci i trochu jinak.
1: My 2 hodiny před startem, to znamená v 6 hodin odpoledne vlastně otvíráme to naše stanové městečko a najdete tady různé aktivity, které se pojí s tím zrakovým handicapem nebo vůbec se zrakem. Můžete se nechat třeba namasírovat od nevidomých masérů nebo si můžete vyzkoušet různé sportovní aktivity, které jsou přizpůsobené lidem s handicapem. Takže i když přímo třeba neběžíte, můžete se u nás určitě zastavit a vlastně vidět, jak se tam ty dva světy, svět nevidomých a svět vidících propojují.
0: Důležitá bude také atmosféra, co podle vás dělá noční běh pro světlušku výjimečným?
1: To je docela těžká otázka, ale myslím si, že ono nočních běhů je víc, ale určitě je to ten kontrast světlo a tma, to, že běžíme vlastně ve tmě s rozsvícenými čelovkami, je určitě jedna velká součást té atmosféry. A za mě je to i to, co jsem už zmiňoval, je to propojování toho světa vidících a nevidomých. Vy se tam potkáte s lidmi, kteří mají třeba zrakový handicap a kteří dokáží tu trasu uběhnout stejně rychle nebo někdy i rychleji než vy. Zároveň se dozvíte něco o tom zraku, o zrakovém postižení, zároveň máte možnost přispět na dobrou věc. Takže za nás, já trošku s nadsázkou říkám, že to není sportovní akce, ale spíš společenská akce. A vlastně pro mě je to i setkání, když to trošku nadnesu z lidmi dobré vůle, kteří mají světlušku rádi a kteří nás přijdou podpořit.
0: A na závěr prakticky, kdy se ve Zlíně startuje, kde se lidé registrují a kde najdou všechny potřebné informace?
1: Registrovat se můžete na našem webu www.běhprosvětlušku.cz, případně se můžete registrovat i na místě od těch 6 hodin a startujeme v 8 hodin teď ve čtvrtek ve Zlíně na náměstí Míru.
0: Tolik o nočním běhu pro světlušku, který poprvé ve Zlíně pořádá nadační fond Českého rozhlasu od jeho ředitele Jiřího Váni. Díky za pozvání a věřím, že dobrou věc přijde podpořit spousta lidí. Naslyšenou.
1: Děkuji a potkáme se na startu. Naschledanou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pěstovat brambory není v našem kraji tak nezvyklé. Zasadit se ale dají i ty sladké. Poslechněte si o batátech víc.
1: Babské rady.
2: Batáty neboli sladké brambory mohou díky svému názvu vzbudit obavu ze sacharidové bomby. Opak je pravdou, jsou bohaté na živiny a pomáhají bojovat proti zánětu i posílit náš imunitní systém. Jejich chuť je jemná a nasládlá, podobně jako například u dýně. Doplnění sladkých brambor přísadami obsahujícími bílkoviny a tuky, například kapkou olivového oleje a nasekanými vlašskými ořechy, to je kombinace, která pomáhá udržet hladinu cukru v krvi v rovnováze. Brambory štěstí, tak původní obyvatelé Střední Ameriky nazývali právě batáty, protože jejich konzumace prý vyvolává pocit spokojenosti. Batáty jsou ideální, leč trochu netypickou rostlinou pro pěstování ve skleníku. Milují totiž teplo. A když ho mají, zahrnou vás bohatou úrodou. Ve skleníku můžete batáty kombinovat s rostlinami, které mají podobné nároky na péči. Například s u nás oblíbenými rajčaty nebo paprikami.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

dospíval Jiří Korn. Když se lidová píseň přestane zpívat, může zmizet kus místní kultury. Marie Hrnčiříková ze Štítné nad Vláří na Zlínsku se ale snaží ty valašské zapomenuté nebo nezapsané oživovat. Na pomoc si vzala i moderní hudební nástroje a založila dětský soubor. O projektu Laštověnka nám přijde popovídat už za pár minut. Do té doby ještě trochu hudby a aktuální zprávy v celou. Zůstaňte s námi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Jihozápadní obchvat města se nenapojí na průmyslovou ulici v Uherském Hradišti. Město Vizovice nabízí svým obyvatelům dalších 50 kusů zahradních kompostérů. Přesně před 80 lety se v Brně narodil český herec Arnošt Golfám. Dnes bude proměnlivé počasí s přeháňkami, maximální teploty kolem 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Vedení Kunovic na Uhersko-Hradišťsku včera na veřejné prezentaci představilo technickou studii napojení na obchvat 1/50. Studie řeší finální podobu dopravního napojení Kunovic a Uherského Hradiště na hlavní tah z Brna na Slovensko. Nová napojení by měla výrazně odlehčit dopravě v obou městech.
4: V Kunovicích dojde k napojení ve směru od tamní průmyslové zóny. V Uherském Hradišti došlo ke změně. Jeho západní obchvat města se nenapojí na průmyslovou ulici, ale na nově vzniklou komunikaci v ose se Solnou cestou. Pokračovat bude také k sídlišti Štěpnice a k nemocnici. Michal Sladký, Český rozhlas.
2: Dalších 50 kompostérů o objemu 900 litrů nabízí město Vizovice svým občanům. Už v minulosti město rozdalo formou zápůjčky 350 kusů. Po 5 letech zápůjčky se kompostéry staly majetkem lidí, pokračuje mluvčí Vizovic Jiří Žůrek.
5: Kompostéry se budou vydávat po sepsání smlouvy o zápůjčce, provozní době, případně po telefonické dohodě v areálu místních technických služeb na ulici Zlínská, a to až do vyčerpání zásob.
2: 80 let dnes slaví český herec Arnošt Golfám. Brněnský rodák působí taky jako režisér a spisovatel. Známý je například z filmu Dědictví anebo z pohádky Lotrando a Zubejda. Za svou kariéru napsal zhruba 85 divadelních her a dramatizací, 10 knih pro děti a dalších 10 pro dospělé.
6: Žili byli bratr a jeho malá sestra.
7: Zní úryvek z loňského snímku pohádky po babičce.
8: Tvoje vyprávění mi vrátilo radost.
9: Mluvím tu jednu postavu, která teda vypadá jak já.
7: Říká Arnošt Golfám. Podle jeho slov jsou pohádky krásný žánr.
8: Tino, svět je malý a o náhody tu není nouze.
9: Musím říct, že jsem si s potěšením zahrál Lotrando Zubejda nebo Dědictví.
8: Jak říká klasik, jsem ateista. Díky bohu.
7: Arnošt Golfám se ale neproslavil jen jako herec. Píše divadelní hry, režíruje a věnuje se literatuře. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Kanadská provincie Britská Kolumbie žaluje společnost OpenAI a jejího šéfa Sama Altmana. Důvodem je únorová střelba ve škole v Tumble Ridge, které bylo podle žaloby možné zabránit. Při neštěstí zemřelo 9 lidí, včetně útočnice, která svůj čin předem naplánovala s chatem GPT. Bezpečnostní tým společnosti OpenAI konverzace střelkyně s chatbotem označil za rizikové. Informace firma ale nepředala policii, píše britský server Guardian.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu velká oblačnost s přeháňkami nebo deštěm. Večer bude oblačnost ubývat a srážky se trvají jen na severovýchodě kraje. Nejvyšší teploty naměříme 11 až 16 stupňů. Povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Zlínským krajem si jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Dobré dopoledne s Kristýnou Fuchsovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: zůstane z lidové písně, když ji přestanou lidé zpívat? Některé valašské písně málem zmizely, jiné přežily jen v archivech nebo vzpomínkách. Hudebnice Marie Hrnčiříková ze Štítné nad Vláří na Zlínsku je oživuje v projektu Laštověnka a bude mým dnešním hostem. Vítám tě ve studiu Českého rozhlasu Zlín.
10: Zdravím.
7: Protože jsme s Marií vzdálené příbuzné, budeme si tykat a povídat o hledání zapomenutých písní, jejich nové podobě i práci s dětmi. Začneme už po písničce. Příjemný poslech i této hodiny dopoledního vysílání přeje Kristýna Fuchsová. Díky, že jste s námi.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín a jeho úterní rozhovor. Dnes se sbormistryní a hudebnicí Marií Hrnčiříkovou ze Štítné nad Vláří na Zlínsku. Snažíš se vracet k životu staré lidové písně Valašska, které jsou zapomenuté. Kde se dají takové písně nalézt, které vlastně nikdo nezná?
1: Tak já mám velkou výhodu, že většinu práce už udělali sběratelé v druhé polovině 20. století, takže já vlastně čerpám z jejich sbírek. Největší zdroj je pro mě kniha z Valašska, lidové tance a zpěvy z Valašsko-Klobucka od Karla Veterla, na které se podílelo víc sběratelů, ale pak jsou taky zajímavější zdroje jako rukopisy Jaroslava Smutného a různé sbírky, které právě ti sběratelé, kteří obcházeli ty lidi a zpívali s nima, tak ti to právě zapsali a já už to jenom přepisuju a upravuju. Mm-hmm.
0: Vydala si zpěvník s názvem Vstávaj náš Valašsku a nahrála CD Vesele. Některé písně z jeho seznamu se dochovaly jen díky tomu, že si je lidé pamatovali a ty si je slýchala ve své rodné obci.
1: Ano, je to tak. Bylo to vlastně především při dužinkových slavnostech, kdy jsme právě zpívali tím způsobem, že přišly ty tety, donesly nám papír, napsali tam nějaký text a zaspívali nám to. My jsme to po nich zopakovali a ty písně jsme si zapamatovali, protože byly moc krásné a zrovna tyto písně jsem do toho zpěvníku taky zařadila, protože je to prostě nezapomenutelné. Když vám to někdo takto zaspívá a vy víte, že mu to taky někdo zaspíval a tak se ta píseň prostě nese dál.
0: Jakou roli hraje ve sbírce těch, řekněme, polozapomenutých písní tvůj rodný Štúdlov?
1: No, Štúdlov byl právě tím zdrojem těch písní toho celého zpěvníku. Tam jsou písně ryze ze Štúdlova. I když jsou to písně, které se zpívaly třeba i jinde, tak já jsem vybrala právě vždycky ty verze, které byly zapsané těmi sběrateli a sezbírané ve Štúdlově.
0: A co tě přivedlo k tomu začít vůbec sbírat tyto písně a oživovat je?
1: No, byla to vlastně skoro taková náhoda, bych řekla, protože jsem k té lidové písni nějak tíhla, hlavně když jsem studovala v Praze, tak najednou pro mě ta valašská píseň byla velmi vzácná. Takže jsem narazila na ty rukopisy Jaroslava Smutného, kde tam právě nad těmi noty bylo napsané Vaněk, což je moje rodné příjmení. Vaněk 86, což bylo zase číslo domu babičky a dědy. A já jsem si to nějak spojila, jak nám taťka od malička říkal, že náš praděda zpíval, že sbíral písničky a teď mi najednou došlo, kolik toho dědictví ten praděda zanechal, František Vaněk, a všude v těch sbírkách jsem viděla do kolečka to jeho jméno a úplně to ve mně zarezonovalo, že jsem si říkala, tyjo, to bych chtělo dotáhnout nějak do konce, aby ta jeho práce, to, že on si ty písničky pamatoval a že je zpíval, tak abych to nějak dotáhla dál, ať se ty písničky prostě uchovají.
0: Takže se to pro tebe stala taková osobní záležitost.
1: Přesně.
0: Je některá píseň z toho zpěvníku pro tebe něčím speciální?
1: Asi jako každá pro mě má nějakou zvláštní tu cestu, protože jsem vždycky ji tak nějak objevovala, upravovala, odkrývala, ale určitě jsou to třeba písně Tetičky Výpušťákové, které vlastně by se nemusely považovat za lidové, jelikož autora známe, ale ona to byla taková, dalo by se říct, dcerka z Kopanic, která si ty písničky tak prospěvovala a vymýšlela a vlastně ty písničky zní úplně tak lidově, že v podstatě je za lidové považujeme.
0: A je přesto nějaká, kterou by si nám tady třeba i zaspívala? V ruce máš kytaru, takže můžu našim posluchačům, kteří tě nemůžou vidět, prozradit, že tady bude takové menší vystoupení. Jakou píseň nám teď zaspíváš? Alespoň ukázku.
1: Zaspívám píseň Létala Laštověnka. Ta je speciální tím, že tam má krásný dorský mod, který se právě v těch valašských písních objevuje a to byl tak jeden z důvodů, proč jsem chtěla oživit právě tyto valašské písně, které jsou opravdu zajímavé, zajímavější možná než některé lidovky, jaké známe.
0: Tak pojď do toho.

0: Děkujeme za krásnou ukázku a o tónech oživovaných valašských písní budeme pokračovat s hudebnicí Marií Hrnčiříkovou ze Štítné nad Vláří už za chvíli.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Hudebnice Marie Hrnčiříková ze Štítné nad Vláří na Zlínsku oživuje staré valašské písně a je mým dnešním hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. A ty písně nejen vyhledáváš a přepisuješ, ale také vytváříš jejich hudební aranže. Jak moc do té původní podoby zasahuješ?
2: Tak snažím se především zachovat melodii a text. S tím opravdu nějak neměním, ale doplňuji ty písně o harmonii, o akordické značky a taky o nějakou rytmizaci, protože ty písně byly těmi sběrateli zapsány úplně doslova, úplně přesně, takže tam většinou není vůbec žádný takt, je to jenom taková hromada not, které nijak nepulzují, jdou po tom textu, ale když si ty písně chceme zaspívat doma, třeba hrajeme na kytaru nebo na klavír, tak už právě potřebujeme nějaký ten takt, takže to je taková ta největší práce. A pak už tam dopisuju různé hlasy nebo mezihry, protože ty písně jsou velmi krátké, takže aby to mělo nějakou délku, tak tam musím vymyslet nějaké mezihry nebo něco, aby ta píseň byla taková celistvá.
1: Takže ta rytmizace vlastně dělá tu píseň, řekněme, přístupnější i pro lidi, kteří ji neznají.
2: Přesně tak a možná i takovou soudobou, protože vlastně dřív lidi zpívali bez těch nástrojů, takže žádnou rytmizaci nepotřebovali, prostě šli za tím textem, ale my už jsme postupem času si navykli na tu hudbu populární nebo na ty písničky, které prostě známe z rádií a tam ty písničky nějak rytmizují, mají nějaký takt, ideálně pravidelný, aby jsme si mohli poklepávat nohou nebo do toho tleskat, takže já se snažím ty písně dát do té podoby, aby se nám to příjemně poslouchalo a taky líp možná zapamatovalo skrz tu rytmizaci.
1: Nahrané písně si vydala na albu Vesele a potkávají se tradiční písně se současnými hudebními nástroji. Proč jsi zvolila právě tuto cestu?
2: Já jsem chtěla, aby to bylo co nejvíc přirozené. Tím nechci nějak znehodnocovat práci folklorních souborů, které ty písně uchovávají tak, jak opravdu zněly a myslím si, že je to velmi důležité, ale já jsem chtěla tu píseň zaspívat co nejvíc přirozeně pro mě. Takže jelikož my už jsme doma si opravdu hráli na ty kytary, na ty housle a na to piano a zpívali jsme si ty písně tak nějak po svém přirozeně, jak jsme to cítili, tak přesně tak jsem chtěla, aby to vyznělo na tom CDčku. Takže jsem použila ty nástroje především, které ovládám, na které hraji a doplnila jsem to o nástroje, na které hrají moji sourozenci nebo známí a doplnila to o ten jejich
1: Takže vlastně ten tvůj projekt je i taková rodinná záležitost.
2: Je to tak,
1: přesně. Využívání tak. Zdrojů, které jsou a všechno je to dílo, řekněme, že dobrovolníků.
2: Přesně tak.
1: Milovníků hudby. A co je pro tebe při aranžování nejdůležitější? Je to zachovat ten původní charakter, nebo ji právě přiblížit dnešnímu posluchači, anebo sobě?
2: Myslím, že se tam právě prolíná všechno. Zachovat ten charakter je pro mě velmi důležité. Vždycky se snažím, aby opravdu tam vyznělo ten charakter té písně. Ale taky zároveň to přinést těm posluchačům. Takže takové balancování mezi tím a doufám, že se mi to snad nějak daří vybalancovat.
1: A máš mezi těmi písněmi nějakou, u které si při jejím zpracování měla pocit, tak tahle by opravdu neměla zapadnout, má něco víc?
2: Já když jsem ty písně dávala nějak dohromady, já jsem to měla i v rámci svojí práce bakalářské, která se jmenovala právě práce s lidovou písní ze Študlova, tak těch písní bylo skoro 100. Takže ty, co jsem vybrala na CDčko, to už byly písně, které jsem si řekla, že stojí za to, aby opravdu nezanikly. A pak konkrétně to určitě píseň U bílej vody, která nebyla vůbec v žádné sbírce, která byla opravdu jenom v té mojí paměti z těch dožinek a v paměti Študlovianů, takže ta byla 100% na prvním místě, kterou jsem si řekla, ta se nesmí zapomenout, ta je prostě krásná.
1: A o čem ty písně jsou?
2: Je to různé, je to velmi o životě, je to o tom všedním životě, o té práci, která, ten život byl mnohem těžší, je tam zmiňovaná právě ta práce, ať už těch dožinek nebo na poli, je to taky o lásce, písně milostné, jako dneska, je to různé.
1: Hudebnice Marie Hrnčiříková ze Štítné nad Vláří na Zlínsku je hostem Českého rozhlasu Zlín.
3: Rakovina prsu dokáže zasáhnout do života nečekaně. Přesto existuje něco, co máme všechny ve svých rukou. Prevence. Proč jsou pravidelná samovyšetření a mamografické kontroly tak důležité? Jak poznat varovné signály a co dnes nabízí moderní medicína? I na vaše otázky bude odpovídat vedoucí lékařka Mamodiagnostického centra Zlínské Baťovy nemocnice Ivana Vávrová. Už 23. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín je hudebnice z Valašska Marie Hrnčiříková. Vydala jsi album s novou podobou, řekněme, lidových písní. Není to ale jen tvé sólové dílo. Důležitou součástí projektu je dětský sbor nebo soubor Laštověnka. Proč jsi chtěla, aby tyto staré písně zpívaly právě děti?
1: Protože taky jedna z těch motivací bylo to, když jsem studovala sbormistrovství v Praze a procházela jsem ty materiály a viděla jsem, že ve většině učebnic a ve většině zpěvníků jsou ty písně české a přišlo mi hrozně líto, že děti od nás Valašska, které po generace si předávaly tu moravskou lidovou píseň, tu valašskou, tak se ve škole najednou učí písně české, které jsou úplně jiné a přišlo mi škoda je ochudit právě o tu pestrost valašských písní, které třeba mají ty jiné módy a které jsou možná, troufám si říct, trošku složitější.
0: Mm-hmm. A jak děti reagují na písně, které vznikly dávno předtím, než se narodili jejich rodiče nebo prarodiče, nejsou tak známé?
1: Velmi dobře, až překvapivě. Ta zpětná vazba je vlastně především v tom, že třeba potom přijde nějaká pěvecká soutěž a volají mi ze škola ze Zušek, že potřebují podklady k mojím písním, protože si to děti vybrali jako písně na tu pěveckou soutěž. Tak to je taková velmi hezká zpětná vazba. Takže zřejmě se to líbí.
0: Od jakého věku nebo zhruba v jakém věkovém rozmezí ty děti máš v tom sboru?
1: Teď ten hlavní sbor Laštověnky na mě postupně roste. My jsme začali 3-4 roky zpátky, takže teď ty nejmladší jsou ve 3. třídě až nějaká 8. Ale nově jsem vlastně včera měla poprvé, jsem otevřela Laštovičku, kde vlastně budou chodit děti od 5 let, takže už je ta škála trošku širší.
0: A co je podle tebe na práci s těmi malými dětmi to nejnáročnější?
1: No, asi je zaujmout. Oni mají přece jenom ty věmy, nasávají všechno, co se kolem nich děje, jsou taky velmi upřímné, takže mě krásně během té třeba hodiny řeknou, co je nebaví, co je nudí. A úplně nejtěžší je samozřejmě s nimi nahrávat, protože ta doba ve studiu je náročná i pro mládežnický sbor a pro dětský sbor vydržet prostě třeba 2 hodiny opravdu zpívat do mikrofonu a soustředit se, to je velmi, velmi náročné a vždycky, když to slyším zpětně, tak je vlastně znovu v duchu obdivuju, že to takto zvládli.
0: Děti se ale nezapojují jen zpěvem, je to tak? Mm-hmm.
1: Teďka nově nám vznikla taková dětská kapela, protože jsou to ty děti přesně z těch valašských rodin, kde se ta hudba nějak furt nějak tam koluje, takže nějaký strýc hraje na kytaru, jiná teta hraje na klavír a ty děti prostě k těm nástrojům tíhnou a jde jim to velmi dobře, takže už teď jsme měli vlastně v neděli koncert, kde i tato dětská kapela zahrála polovinu toho koncertu, takže snažím se vést i k té instrumentální části té hudby.
0: Byli nervózní?
1: Byli, ale myslím, že já možná víc jak oni, že oni si to fakt ještě dokáží hezky užít a hlavně jsou opravdu zvyklí hrát. Prostě ať už nějaká rodinná oslava nebo že bohoslužba, protože tady je přece jenom tradice, ta víra spojená s tou vírou, takže ty děti hrají ve scholách, hrají ve skautu, takže mi přijde, že jim je to opravdu přirozené tady na tom Valašsku.
0: Zmínila jsi, že když jste nahrávali CDčko, bylo to čas konzumující, stálo to spoustu úsilí, ale kromě toho nahráváte také videoklipy. Proč jsi chtěla to obohatit, to samotné CDčko, i ten zpěvník ještě o tu audiovizuální formu?
1: Já si teď čím dál víc říkám, že to vlastně ani není úplně tak důležité a není to tak třeba a sama se snažím moje děti vést k tomu, aby opravdu slyšeli tu hudbu a vyloženě ji poslouchali a sami si představovali, co si pod tím představit a opravdu se naučili jenom vnímat ten zvuk, protože to se dneska moc nenosí. Ale chtěla jsem nahrát videoklipy a to především jako pomoc matkám, protože sama jsem matka a vím, že někdy je příjemné dítěti pustit nějaký obraz a když vidím ten materiál pro děti, který na YouTube najdeme, tak jsem si říkala, že obohatit to o něco trošku možná čistého, folklorního, jednoduchého a tady od nás ryzího, takže je to třeba, takže proto jsem chtěla taky doplnit ty videoklipy.
0: Říká hudebnice a sbormistrině Marie Hrnčiříková ze Štítné nad Vláří na Zlínsku. Pokračovat budeme zase po písničce.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Dál posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín, které teď obohacuje můj dnešní host, hudebnice Marie Hrnčiříková ze Štítné nad Vláří na Zlínsku. Už trochu padla řeč, že jsi matka, já prozradím, že máš tři malé děti a tudíž se rozhodně nenudíš, tak mě teď zajímá, co tě nejvíc motivuje k tomu dál pokračovat v oživování polozapomenutých písní z Valašska a zároveň vedeš děti v různých kroužcích a volnočasových aktivitách. Tak co je to, co tě pohání?
1: Tak především mě to baví a naplňuje. Já si tak potřebuji vždycky doplnit tuto potřebu nějak. Takže to je taková hlavní motivace, si myslím. Ale určitě je to taky ta zpětná vazba. To, že právě mi třeba maminky říkají, že to doma jede pořád, že se to doma poslouchají, nebo to, že se mě ptají, jestli veznu jejich dítě do Laštověnky, nebo nás volají třeba na koncerty, nebo třeba ze Zušek mi volají, že by chtěli zpěvníky, že by chtěli zpívat ty písničky. Takže to je taky taková velká motivace.
0: Když se dnes řekne Valašská lidová píseň, možná si většina lidí vybaví jen několika známých melodií, jako My jsme Valaši a podobně. Proč je podle tebe důležité hledat právě ty, které už téměř nikdo nezná?
1: Tak mě je to spíš asi tak líto, když ty písničky vidím. Nevím, jestli je to úplně důležité, protože si myslím, že spousta těch fakt krásných písniček se prostě uchovala a uchovala by se, i kdyby nikdo nezapsal. Například píseň i Lásko, lásko, nebo Dobrou noc máme. A to jsou tak krásné věci, které si myslím, že by se nestratily ani kdyby je nikdo nezapsal. Ale já, když tak procházím těma právě sbírkama, tak někdy to ve mně úplně tak si říkám, to je taková škoda, že tady vznikají nové umělé písně, které třeba nestojí vůbec za to. A přitom tady máme hromadu těchto starých a bohužel vznikly v době, kdy to ještě nikdo nemohl zaznamenat, nikdo to nemohl nikam zapsat a to je jediný důvod, proč by se ta píseň ztratila. Takže to spíš taková moje jako touha ty písně udržet.
0: Možná takový patriotismus valašský, študlovský.
1: Přesně.
0: Kdyby si měla posluchači, který si řekne, to není nic pro mě, tady tento žánr, kdyby si tomu posluchači měla pustit jednu píseň z Laštověnky, kterou by si vybrala a proč?
1: Asi by záleželo, co by to bylo za posluchače, ale pokud by to byl někdo, kdo má rád třeba alternativnější muziku, tak určitě je Laštověnka, protože píseň Laštověnka jsme udělali úplně jinak, šli jsme úplně z druhé strany. Dala jsem to elektrickému kytaristovi a chtěla jsem, aby to bylo na motivy té elektrické kytary a baskytary, takže ta píseň je taková, bych řekla, až snová a už teda s tou lidovou má spojené jenom tu melodii a ten text. A další možná zase, kdyby to byl posluchač nějaké rytmičtější muziky, tak třeba píseň Vesele, která zase tam jedou bicí od začátku do konce a je to taková hezká rytmická píseň.
0: Uh-huh. A co bude dál? Říkala jsi, že jsi našla snad 100 písní, které by se hodily k dalšímu zpracování. Čekají na nějaké zpracování nebo už máš něco připraveno?
1: Tyto písně už ne, protože to bylo těch 100 písní asi ze Štundlova, kde jsem vybrala už právě ty, které mě stály za to. Ale když procházím ty sbírky, tak v každé obci by se našla hromada písní, které by bylo hezké obnovit. Já jsem se teď pustila do písní ze Štítné nad Vláří a Popova, takže teď budem vydávat zpěvník zase s kamarádkou ilustrátorkou a do konce snad tohoto roku by měl být zpěvník písní ze Štítné nad Vláří a Popova, který bude mě taky nějakých do 20 písniček.
0: Mm-hmm. Nahrávat jej budete taky?
1: Asi postupně, už to nevydáme jako CDčko, myslím, že to budem vydávat jako singly, přece jenom nahrání CDčka je velmi, velmi náročná, dlouhá cesta.
0: I finančně náročná. Předpokládám.
1: Přesně tak.
0: Hudebnice Marie Hrnčiříková ze Štítné nad Vláří na Zlínsku je mým dnešním hostem.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínova, Moravice, Horná, Dnilec, Berounka, Mželatovice, Váh, Úch, Žiletavka, Jevíšovka, Stará Říka, Nová Řeka, Lužnice a Zlatá Stoka. Já tu zemi znám.

0: pochyby.
1: Ja svou zemi
2: znám. Staré valašské lidové písně dnes zaplnily část dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. A to díky Marii Hrnčiříkové, která jim dává novou podobu. A nám už zbývá jenom posledních pár minut společného času. A tak mám poslední otázku. Kam si lidé mohou v nejbližší době přijít Laštovinku poslechnout?
3: Tak my jsme teď v nedělu měli takový poslední koncert, který nám uzavřel takovou, dalo by se říci, letní sezónu. A teď nás čeká ta zimní. Zatím teda nemáme termíny, ale určitě budeme mít jeden velký vánoční koncert, který děláme každý rok, který děláme opravdu v plné sestavě i s celou kapelou. Potom občas rozsvícujeme nějaký ten vánoční stromek, ale to většinou třeba jenom s dětským sborem. Na co se ale nejvíc chystáme, tak to je znovu zařadit do repertoáru vánoční písně, které jsme loni vydali. Jsou to zase písně, které tentokrát ani nemám jejich původ, protože to jsou opravdu písně, které zpívala babička mojí mamce a nenašli jsme, odkud jsou, ale nahráli jsme je loni. Jsou vlastně dostupné na YouTube a letos je v listopadu někdy vyhodíme taky na Spotify, takže zase s těmito písní budeme koncertovat, taky je vydáme v nějaké notové podobě a přidáme zase nějaké další valašské vánoční koledy a koledy takové ty zase ztracené, které znám jenom z toho zpěvu té mojí babičky.
2: Nedá se nic dělat, už se to období prostě blíží. Za okny je to poznat. Sbormistryně a hudebnice Marie Hrnčiříková ze Štítné nad Vláří na Zlínsku byla mým dnešním hostem. Díky za to a nashledanou třeba na některém z koncertů Laštovinky.
3: Nashledanou.
2: Záznam našeho povídání najdete později na našich webových stránkách v audioarchivu úterního dobrého dopoledne.
4: V Horní Lhotě na Zlínsku je místo, které dýchá staletími. Kostel svatého Diviše. Tichý svědek lidských příběhů, víry i času. Obraz nad hlavním oltářem pochází z malířské dílny slavného výtvarníka Joži Úprky. Proč plátno děkan odmítl vysvětit? I to se dozvíte v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje se Silvií Pospíšilovou. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlína.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

jeden tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co tě ladí.

Ručičky na hodinách už se blíží ke 12. hodině a proto pomalu končí i naše dopolední vysílání. Čas od 10 hodin doprovodíme zase zítra. Jeho součástí bude i zdravotní poradna se Silví Pospíšilovou, tentokrát na téma rakoviny prsu s Ivanou Vávrovou, vedoucí lékařkou mamodiagnostického centra Zlínské Baťovy nemocnice. Poslouchejte Český rozhlas Zlín i zítra po 11. hodině. Pro tuto chvíli se loučí Kristýna Fuchsová. Díky za společný čas.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Za účast na prevenci a screeningu by lidé mohli dostat od pojišťovny až 1500 korun. Španělská Seuta posiluje před zítřejšími volbami v Maroku ostrahu své hranice. Mladí hudebníci včera v Třeboni na Jindřichohradecku zahájili jihočeský festival Concertino Praga. A počasí bude převážně oblačno, místy až zataženo s deštěm. Později se začne vyjasňovat, teploty do 17 stupňů. Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jak by měla odměna vypadat, popisuje vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
4: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky, a to vždy přitom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťován budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
3: Novela má upravit také fungování pojišťoven a způsob, jakým rozhodují o úhradách péče. Smlouvy se zdravotnickými zařízeními by navíc nově mohly být víceleté. Poslanci dnes budou moci jednat až do půlnoci. Prodloužení jednací doby na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé prosadila vládní většina, která očekává obstrukce opozice. Poslanci se dnes mají zabývat například zvýšením plateb státu za důchodce, děti nebo nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. Na programu je také rozšíření trestného činu neplacení výživného a zpřísnění trestu za týrání lidí a zvířat. Španělská exkláva Ceuta na severu Afriky posiluje ochranu své hranice před zítřejšími volbami v Maroku. Do Ceuty poslala vláda v Madridu dalších několik set policistů a vojáků. Na sociálních sítích se objevily nové výzvy k ilegálnímu vniknutí do Ceuty v den hlasování.
5: Ke 3000 příslušníků ozbrojených sil, kteří jsou už nasazení k ostraze hranice, bude v pohotovosti ještě 180 policistů a 140 agentů civilní gardy. Vyšší počet strážců hranic má odradit migranty, kteří se začali zhlukovat kolem hraničního plotu na marocké straně. Španělsko také zahájilo kampaň na sociálních sítích, kde upozorňuje, že nelegální přechod hranice do Ceuty nebo druhé exklávy na marockém pobřeží Melii nedává příchozím právo dostat se na pevninu do Španělska nebo se volně pohybovat po Evropské unii. Madrid chce zabránit tomu, aby se opakoval masivní průnik do Ceuty více než 70 tisíc migrantů z konce července. Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Rada bezpečnosti by se podle českého prezidenta Petra Pavla měla zásadně reformovat. Pavel to řekl generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterrešovi. Organizace Spojených národů musí podle českého prezidenta bránit tomu, aby velké státy postupovaly bez ohledu na ostatní.
6: Podle prezidenta Pavla je Rada bezpečnosti OSN paralyzovaná a Česko chce přispět k tomu, aby se velmoci s právem veta znovu řídili společnými pravidly. Generální tajemník OSN Antonio Guterres prezidentovi řekl, že svět čelí dvěma konfliktům, jejichž řešení je čím dál obtížnější. Kritizoval také chování stálých členů Rady bezpečnosti, kteří si podle něj dělají, co chtějí. Česku zároveň vyjádřil podporu a přesvědčení, že může organizaci pomoci. Schůzka byla součástí pondělního programu, který zahrnoval i další bilaterální jednání a doprovodné akce na okraj Valného shromáždění. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Soutěž o fotku dne americké NASA vyhrál snímek českého autora. Petru Horálkovi z Fyzikálního ústavu v Opavě se podařilo zachytit mezinárodní vesmírnou stanici a letadlo před slunečním kotoučem. Šance na pořízení takové fotky je podle něj skoro stejná jako výhra v loterii. Astronomický snímek dne vyhlašuje NASA od roku 1995 a je jedním z nejuznávanějších světových ocenění pro fotografy zaměřující se na vesmír. Šest finalistů Dvořákovy rozhlasové mezinárodní soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga včera v Třeboni na Jindřichohradecku zahájilo své hudební turné. Mladí talenti v týdnu zahrají ještě v dalších třech jihočeských městech, dopněla producentka soutěže Simona Hopfingerová.
7: Kromě pondělního koncertu mají možnost posluchači přijít na koncert ještě do Bechyně, ten bude v úterý, do Tábora ve středu a v pátek pak završíme celé turné v Jindřichově Hradci.
0: Počasí.
3: Bude převažovat oblačno, výjimečně se objeví přehánky. Během odpoledne a večer začne oblast činnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v tisíci metrech na horách pak kolem 8 stupňů Celsia. A více informací hledejte na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: S datem 22. září, je to úterý, no a my v návaznosti na naše už uplynulé vltavské filmové léto se filmu věnujeme také o útercích a čtvrtcích v poledním čase. Jak jsem předeslala před zprávami, dnes je výročí, na dnešek připadá jedno výročí, týká se roku 1916, kdy měl ve Spojených státech premiéru slavný průlomový film Intolerance od režiséra Davida Griffitha. No a my dnes připomeneme příběh tohoto filmu i osud tvůrce, který je označován jako otec filmového umění s Alicí Aronovou už za pár minut.

0: Spící krasavice je balet Petra Iljiče Čajkovského. My jsme poslouchali Valčík v podání Londýnského symfonického orchestru pod taktovkou Andreje Previna. No ale postupme k našemu tématu, které je filmové, jak už jsem předeslala, a souvisí tedy s výročím premiéry slavného průlomového filmu Intolerance Davida Griffitha, Worka Griffitha. Alice Aronová, já tě zdravím. Ještě jsem tě nepustila ke slovu dnes. Napřed nám prosím řekni, jaké byly začátky filmu v Americe, v New Yorku, kde začínal právě i americký režisér, o kterém je řeč, a posléze v Hollywoodu, kam se přesunul.
1: Tak ty počátky spadají na začátek 20. století a americký film vlastně reprezentovali, točili se zde jak melodramata, točili se zde velmi populární westerny, muzikály, ale divácky oblíbené byly i grotesky. A vlastně bylo to takové to zboží, které putovalo do celého světa, včetně Evropy. A to, co vlastně Hollywood měl výhodu oproti Evropě, že výroba filmů zde nebyla přerušena první světovou válkou. To znamená, že tady byl neuvěřitelný rozmach plynulý filmového průmyslu. A potom ve 20. letech se zrodila ona továrna na sny, onen Hollywood. A film vlastně se stal výhodným zbožím, protože Hollywood začali ovládat velcí producenti, velká studia. Ve filmech se nově objevil kult hvězd a určité filmy sázely na jistý úspěch a velké banky dodávaly finance, měly právo dokonce rozhodovat, spolu rozhodovat o natáčených filmech, například o tom, nejen kdo to bude režírovat, ale hlavně jaká herečka si zahraje hlavní roli. Takže vliv bank vlastně i na natáčení filmu a ta pozice toho režiséra se neustále zmenšovala, se omezovala a režie vlastně byla vnímaná jako pouhé řemeslo. Oproti Evropě, kde na prvním místě vždy byl režisér a pak až producent, tak v Americe od začátku vlastně platil velmi přísný producentský systém a natáčet mimo velký Hollywood vlastně bylo nemožné, protože velká hollywoodská studia vlastnila i kina, tudíž vlastně distribuce filmu mimo Hollywood nešla. To všechno platilo pro celé první půlku 20. století. No a film, kde teda úplně začínal, a tam začínal již zmíněný Griffith a dneska má to výročí v rámci filmu Intolerance, tak vlastně první středisko filmu byl New York. Ale výroba filmů později byla přesunutá kvůli hlavně světelným podmínkám do Hollywoodu, protože jak víme, světlo nestojí nic a je to levný zdroj a nutný zdroj světla, který potřebují filmaři. Byly zde na místě Hollywoodu nějaké indiánské vesnice, také byly volné pozemky, takže ideální ráj pro film a zároveň ekonomický boj mezi firmami vlastně způsobil, že firmy z New Yorku přešly do Hollywoodu, kde měly lepší daňový systém, protože v každém státě v Americe platil jiný daňový systém. No a když se podíváme na Griffitha, ono se o něm říká hrozně hezky, že je to vlastně otec filmového umění, tak on původně začínal jako herec, on si vlastně na těch filmech dělal všechno. U nás, když se takhle pracoval Kříženecký, ve Francii Méliès, tak podobně Griffith, on vlastně prý přes den si psal scénáře, tehdy se tomu říkala filmová libreta, a v noci, aby z něčeho měl žít, tak si prý přivydělával se škrabováním rezu v metru v New Yorku. To vůbec nechápeme dodnes tuhle tu činnost, ale je to podložený fakt. No a později teprve se uchytil jako režisér, začal být placen za to, že točí filmy, a vlastně začal používat jako první prostředky filmové řeči. On vlastně natočil okolo 400 filmů, ale nutno říct, že jeho první filmy měly pouze 20 minut a až po roce 1910 začal točit celovečerní filmy neboli metráž na 60 minut. Takže jako první on použil filmový detail. Do té doby platila konvence, že herečka, za kterou platí producent nebo již zmíněná banka, tak herečka musí být vidět ve filmu celá. A Griffith to porušil a říkal, ne, pojďme na detail. A druhá věc, že on vlastně v rámci filmového vyprávění jako první použil retrospektivu. A ještě třetí věc, on vlastně používal stálý herecký soubor. Takže vymyslel, že se musí zkoušet již před natáčením filmu. Skvěle pracoval i s komparzem, ale i ty herce on trošku i zneužíval, protože zároveň oni mu pracovali na tom filmu, asistovali v rámci natáčení ve střižně. Takže
0: se škrabávali res
1: možná i v noci, ale v každém případě Griffith vlastně už v roce 1913 se přesouvá z New Yorku do Hollywoodu a tam pak už točí v roce 1950 legendární tříhodinový film Zrození národa.
0: To tedy je samozřejmě jeho film, kterým vlastně vstoupil do povědomí. My sice mluvíme o něm vzhledem k Intoleranci, o které samozřejmě bude řeč, ale jak se mu vlastně podařilo v té době toho, kdy tedy bylo, kdy vlastně ten producentský úspěch nebo kde ten producentský systém byl na prvním místě, tak jak se mu podařilo do tohoto světa vstoupit?
1: To bylo hrozně zajímavé, protože on natočil právě Zrození národa, což je tříhodinový film o válce severu proti jihu. V závěru sever vyhrává pod vedením Abrahama Lincolna, jich je úplně zdevastován. A to vlastně ten scénář, když on psal, tak čerpal ze vzpomínek z dětství. On vlastně dneska, my jsme řekli, točil autorské filmy, sám si to napsal, sám si to zrežíroval a potom teda scháněl i finance na ty své filmy. A v každém případě ten film, ten prostě se stal, jak by dneska řekla, opakovanou klasikou, protože když se podíváme na pompézní finále filmu Zrození národa, tak tam se objevuje nápis Bůh žehnej Spojeným státům. Zjevuje se tam Kristus, kvetoucí zahrada, hrající si děti, prostě taková ta vize šťastné sjednocené země. A to je základ všech amerických filmů dodnes. A vlastně, čím ten film se nechvalně proslavil, to vlastně se zde objevila bohužel rasistická scéna znásilnění bílé ženy černochem a její následná smrt. A film měl obrovské skandální premiéry, které doprovázely demonstrace černochů a na film se napojila řada politiků, kteří prostě chtěli v té době vysídlit černochy z Ameriky. Takže to, co ten film způsobil, a to je důležité říct, že najednou se musel ustanovit první institut cenzury na světě a v rámci filmu se vystříhalo 170 záběrů a proto Griffith vlastně potom natočil a chtěl se rehabilitovat a omluvit filmem Intolerance.
0: O které budeme mluvit v zápětí.

0: Nám dospíval ve 12 hodin a 21 minut Nick Drake a mluvíme s Alicí Aronovou o jednom filmovém výročí, které se týká filmu Intolerance režiséra Davida Worka Griffitha. Ten měl premiéru před 110 lety. Alice, po zrození národa tedy následovala Intolerance. V čem ten příběh spočívá, o čem vypráví?
1: Tam bych ještě řekla jedno číslo, že zrození národa se stalo diváckým hitem a ten náklady na film byly rozpočet, byly 100 tisíc dolarů, ale zrození národa vydělalo 100 milionů dolarů. Takže vlastně najednou Griffith dostal zcela volné ruce k natočení Intolerance, protože vlastně najednou producenti mu začali věřit, že na filmu se může vydělat. Tak to byl právě průlom, který Griffith jako přinesl vlastně do dějin filmu. A celých ještě dalších 15 let se ve filmu opisovalo od Griffitha a začalo se ctít hollywoodské producentské heslo, které platí dodnes, cituji: dělej jen to, co už jednou mělo úspěch. Konec citace. No ale on natočil Intoleranci a opět to byl velkofilm, jsou to 4 příběhy, 3 historické příběhy, jeden příběh ze současnosti. Zase je to zcela autorský počin Griffitha, on vše vymyslel, navrhl, dohlížel na stavby, na obrovský kompars, na velké dekorace, které byly postaveny v reálné velikosti v Hollywoodu. Mimochodem třeba pro historický příběh Babylon, to je ten první historický příběh, tam bylo angažováno 4000 statistů, několik orchestrů, k natáčení se nově používaly jeřáby. Druhý příběh byl příběh Krista, tak ten byl úmyslně strohý z pěty. Třetí příběh byla Bartolomějská noc a zase Griffith prostě nechal postavit kopii paláce Medičejských, takže opět neuvěřitelná věc pro tehdejší filmový průmysl. No a čtvrtý příběh, to byl příběh ze současnosti, moderně znázorněn s názvem Matka a zákon a inspirací byl skutečný příběh jistého muže z New Yorku, který byl odsouzen za vraždu k trestu smrti na elektrickém křesle. 4x očekával provedení rozsudku, když po 4. prý už mu rozstřihli nohavice pro připojení elektrod a on byl omilostněn. Pravý vrah se přiznal. Takže to byla inspirace k příběhu ze současnosti. No ale na diváky tenhle ten příběh byl příliš složitý, protože Griffith, on zde sice zdokonalil prostředky filmové řeči, retrospektivy a vzájemné prolínání vlastně 4 příběhů tehdejší publikum nepochopilo. Takže ta jednota místa a času, kterou my dneska chápeme, tehdejší divák na to ještě vlastně nebyl připraven.
0: Takže ty samozřejmě očekávané finance se nedostavily asi?
1: Je to tak, ten film vlastně byl příliš megalomanský na svoji dobu, ale zároveň měl vliv na budoucí filmaře, takže tady, když ho nakoukala ruská avantgarda, německá avantgarda, němečtí expresionisté, vlastně všichni s tím byli nadšeni, včetně impresionistických záběrů kamery. A ta nadčasová hlavní myšlenka je půvabná, nutno říct, že ten film je z roku 1916 a ta myšlenka je: svět patří všem lidem. Z historie bychom se měli poučit, světové dějiny se opakují a my si víme, že je to rok 1916 a začíná první světová válka. Takže to bylo i velmi aktuální poselství. A ještě, když se bavíme o tom megalomanství, tak ta Intolerance, původní metráž filmu, Griffith chtěl 8 hodin. No to bylo úplně nemožné v té době. Takže potom uvažoval, že bude uvádět film ve 2 díle, 4 hodiny a 4 hodiny. Ale samozřejmě producenti to odmítli, že to není vůbec možné. Takže on musel vlastně přistoupit na běžnou metráž a film se stříhal na necelé 2 hodiny. Ale ten film, když jsem říkala, zrození národa stálo 100 tisíc dolarů, tak Intolerance rozpočet 2 miliony dolarů. Takže tam je vidět, kolik do toho vlastně on investoval, ale bohužel ten film propadl, ale ne u kritiky. U kritiky slavil úspěch, zapsal se do dějin kinematografie a měl velkolepou reklamní kampaň. On byl uváděn v Austrálii, na Novém Zélandě a u významných filmů od roku 1910 se dělaly barevné kopie, tudíž i Intolerance byla promítána s tímto barevným zabarvením a navíc ve scénách bitev doprovázena orchestrem. Takže opravdu ten zážitek původně vidět Intoleranci asi musel být pompézní.
0: No a jaký byl osud Griffitha po tomto snímku?
1: Smutný. Griffith se vlastně zcela zadlužil a to, co mu jediné zbylo, že odjížděl točit do Evropy převážně levné atelierové filmy. Prostě už si netroufl na velký film. Jednu slávu ale ještě zažil v roce 1930, kdy natočil zvukový film Abraham Lincoln. Tak to zase opět vystoupil na výsluní, ale pak zcela vlastně upadl v zapomnění do absolutní bídy a konec života strávil opravdu po špinavých hotelech. Vysílek a občas výjížděl přednášet dějiny filmu a vlastně zemřel téměř zapomnění v roce 1948. Ale když se právě hovoří o tom úspěchu, tak vlastně a dneska se podíváte na dějiny doporučených filmů nebo tu klasiku, tak v první desíce se vždy objeví jak Zrození národa, tak i Intolerance a my víme, co zatím vlastně stálo i právě smutný osud režiséra Griffitha v závěru života.
0: A tento osud a jeho filmové dílo, tedy Griffithovo dílo, připomněla filmová publicistka Alice Aronová. Jako vždy to bylo velmi poutavé, poučné. Díky, Alice.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: To byl můj film.
3: Poslouchejte historii české kinematografie od Kříženeckého do současnosti.
2: V 50 epizodách vás provedou Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř.
3: Celá série nyní na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Dej Božieho požehnanie, ochrany Panny Marie, ať má pořád takovou radostnou a veselou mysl.
1: Máme ju moc rádi.
2: No to je krásné. Takže my vás zdravíme, děkujeme za krásné přání, kterým se určitě potěšili. Tak doufám, že potěší i písnička. Tak se mějte hezky. Zdravíme na Valachy.
0: Děkujeme.
2: Naschledanou. No a z Veverské Bytýšky volá paní Liba. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Ivanko. Já vás zdravím moc. Jsou šťastná, že jste. A potřebovala bych zahrát pěta 90 nám. Dnes má Eva Aujeská z Brna. A chtěla bych pěknou nějakou písničku. Moc vám děkuji a zdravím vás všechny v rozhlasu.
2: Tak, paní Libo, trošku zvesela, my tu písničku pošleme i vám, paní Aujeské. Taky moc
3: no,
2: blahopřejeme.
3: Ona už moc nechce.
2: No jo, no to roky. Je, to už je hodně leta, pokud no, člověk není trochu lepší. Dobře, paní Libo, rádi
3: ale
2: zahrajeme.
3: Ale písnička ji potěší.
2: A rozveselí, protože je veselá.
3: Ano.
2: Tak se mějte hezky, naschledanou. No, a svátek dnes, přátelé, slaví také Darinka Řiháková, naše dlouholetá kamarádka. Takže, Dary, jestli posloucháš, tak za nás, za všechny tvé dlouholeté kamarády ti přejí jen to nej, taky hodně štěstí, zdraví, pohody a lásky. A napsala taky paní Lidka, píše, dnes se koná v Mikulčicích setkání spolužáků, ročník 1949. A jelikož se nemohu zúčastnit tohoto setkání, přeji všem spolužákům příjemnou a družnou besedu se vzpomínkami na naše školní léta. Věřte, že jsem v duchu s vámi. Tož někdy příště se bude těšit Lidka z Medlova, rozená Kotásková. Tak to je opravdu smůla, paní Lidko, že se nemůžete zúčastnit, ale určitě, jestli to někdo z vašich spolužáků slyší, tak vám pošle určitě fotografie. No a ještě bych chtěla tu následující písničku poslat do domova Alfreda Skeného v Pavlovicích u Přerova panu Josefu Macíkovi. Pane Josefe, já hrozně děkuju za ta krásná slova. Posílám písničku, no a taky přeji hlavně štěstí a taky pohodu, ať se vám daří. No a teď už moje milé premilené jahody.

0: No a v tuto chvíli už má slovo pan František z Frýdku Místku. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková. Já i s manželkou vás hodně, hodně pozdravujem. Jsme šťastní, že jste se nám vrátila do éteru. A zdravím svou milovanou Jižní Moravu, kamarády, kamarádky od Lanžota přes Pavlovice, Dolní Dunajovice do Hrušova u Brna a rodiny v Uhřících. A já bych chtěl tuto písničku věnovat dvěma krásným děvčatům z Českého rozhlasu. No, chtěl bych jim popřát štěstí, zdraví, zdraví, zdraví a pohodu. A je to paní Marcelka Vandrová a paní Ivanka Slabáková. Děkuju.
0: Tak já za Marcelku a za sebe děkuju za ta krásná slova, pane Františku. Písnička bude i pro vás. Zdravím i vaši paní, tak se mějte hezky, nashledanou. No a ještě pan František Palác Valče dostane slovo. Dobrý den.
2: Zdravím, zdravím posluchače Českého rozhlasu Brno a Zlín. A i když tam mám poslaný sice dopis, ale sichr je sichr, takže k narození nám své švagrové Jiřině Palátové z Valče bude slavit, dneska má teda narození 70 roku kulatiny, budeme to slavit v sobotu. Dále bych chtěl k uplynulým narozeninám Pavlovi Valovi, mladšímu z Valče, ten měl narozený v sobotu, jsme slavili, takže taky všechno nejlepší dodatečně ještě jednou a jeho rodičům, kteří se o všechno postarali, včetně pouštění a tak dále, Marcele a Pavlovi staršímu. A dále bych chtěl k narozeninám té Jarce Řehořskové do Náměště, je to moje kamarádka, přeji všechno nejlepší, ať ty všechno, jak to mám říct, a ti všecko slouží, má velikánské potíže se zrakem, takže zvládá to všecko celé roky a samozřejmě Kocourovi pozdravení a všem jejím známým a přátelům, kteří přijdou určitě k ní na oslavu. Takže František Palác děkuje a mějte se všichni moc pěkně a hodně zdravíčka všem.
0: No pane Františku, ještě, že jste zavolal, dopis zatím nedošel.
2: No
0: takže...
2: jsem včera odeslal,
0: no,
2: jo?
0: Tak to jste odeslal hodně pozdě. No, výborně.
2: O nic nejde.
0: Výborně, tak teď už jste to všechno napravil. Tak se mějte hezky. Naschledanou. No a to další blahopřání poputuje do Jamolic. Tam včera oslavil 85. narozeniny náš dlouholetý kamarád Jirka Becha. No a já bych ti, Jirko, chtěla nejen za sebe, ale samozřejmě za celou tvoji rodinku popřát. Hlavně moc a moc zdraví, spoustu štěstí, pohody a také ještě hodně radosti z tvého koníčka a sice poštovních holubů. Tak ať ti to dobře létá a jinak, Jiří, všechno nejlepší a lovu

0: To byl soubor svatohorských trubačů, který v této písničce doprovodil Janu Janoškovou a Jardu Snopka. Ovšem v tuto chvíli už má slovo paní Helenka Stýnce. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím a všechny zaměstnance tohoto rádia. A já bych chtěla poslat poděkování do Břeclavské nemocnice na infekční oddělení, kde jsem byla hospitalizována v červenci, ale bohužel jsem se nemohla dovolat, což se mě většinou vždycky podaří některý den i dvakrát. A teďka nic, ale to nevadí, konečně jsem se dovolala, tak já bych chtěla na toto infekční oddělení poděkovat všem, co tam pracují, od pana primáře Fuchsa až po poslední uklizečku. Vždycky tam bylo čisto a v pohodě, opatrování jako pacientů vždycky bylo perfektní a péče o ně. Takže bych jim chtěla poděkovat. A...
0: No a my už vám přejeme, paní Helenko, hlavně, aby zdravíčko sloužilo.
1: Ano. A ještě bych chtěla popřát, 7. září měl náš syn Standa 50 roků a dneska má 5 roků naše nejmladší vnučka Faninka Strmisková Stvrdonic, takže jí také.
0: Ano.
1: Už ukazovala, že včera jí byly ještě 4 roky, ale dneska už bude mě těch 5 roků. Už bude sedět na židličkách, kde jsou předškoláci.
0: No, dobře. Dobře, tak to je radost, paní Helenko. No. A je to všechno?
1: Další vnučku máme, která chodí do první třídy v Brně na Antonínské a to se tam také líbí.
0: No, tak
1: takže nelíbilo se jí jenom ve školce, ale i ve škole, takže je to dobrý.
0: No, tak to takže je důležité.
1: Takže děkuju vám za vyřízení a držím všem sestřičkem a tak pálce, protože ta jejich práce opravdu není jednoduchá, je velice náročná.
0: Všichni s tím máme své zkušenosti. Dobře, tak se mějte hezky. Naschledanou.
1: Děkuji vám, naschledanou.
0: No a komu bude přát pan Mirek Čaňo z Březové? Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás na všechny zdravím a dnes bych chtěl poslat krásnou písničku do Vlčnova, kde slaví svoje narozeniny náš svat, pan Antonín Pavelka, a také slaví své narozeniny náš nejmladší vnuk Jakub Pavelka, tak oběma přejeme všechno nejlepší zdraví, štěstí, lásku, božího požehnání. Tondovi ať dává na sebe pozor a Jakubovi, ať ho poslouchají rodiče. Děkuju, Mirek a babička Mirka.
0: Dobře, zdravíme pana Mirka i babičku Mirku. Mějte se hezky, naschledanou. A teď jsem tu objevila mail, který k nám poslal Jaroušek Wolf z Otnic, píše: Milá paní Květoružičková z Lovčiček, dovolte mi, abych vám z celého srdce popřál k vašim krásným 83. narozeninám hlavně pevné zdraví, štěstí, klid, pohodu a mnoho dalších krásných let. Přeji vám, aby každý nový den přinesl něco hezkého, co vás potěší, zahřeje u srdíčka a vykouzlí vám úsměv na tváři. Ať máte stále kolem sebe své blízké, přátele a hodné lidi, kteří vás mají rádi a na které se můžete vždycky spolehnout. 83 let je krásný kus života, plný vzpomínek, příběhů a prožitých chvil. Přeji vám, aby těch krásných chvil ještě přibývalo a abyste se mohla těšit z každého dne, který je před vámi. Užijte si dnešní narozeninový den co nejkrásněji, v radosti, pohodě a mezi lidmi, kteří vám přejí jen to nejlepší. Z celého srdce vám přeji hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Váš Jarda z Otnic. No, Jaroušku, krásné přání. No a v Uhřicích se dnes dožívá kulatých 70 let bratr Karel Řezáč, dlouholetý člen tamního sboru dobrovolných hasičů a taky nositel hrdého titulu Zasloužilý hasič. Především hodně zdraví, pohody a taky životního elánu do dalších let. Tak to vám, pane Řezáči, za všechny vaše kolegy přeje sdružení, okresní sdružení hasičů Kroměříž a ještě do třetice. 69. narozeniny dnes slaví paní Jarmila Gasnárková z Břeclavy. A tady je přání. Milá Jaruško, štěstíčko a zdravíčko, v životě jen sluníčko, lásku, radost a pohodu ti k narozeninám přejí a na tvé zdraví připíjejí přátelé Zdeňka, Toník, Boženka, Viktor a Miluška. No a teď už, mistříňanka, já ti povím.
3: Český rozhlas Zlín.

0: tuhle svižnou a veselou polku jste si poslechli v podání mistříňanky a teď už má slovo paní Blanka, kterou zdravím tady z Brna do Brna. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla popřát panu Milanu Valouškovi, taky je z Brna, a přeje mu hodně zdraví a

spokojenosti do dalších let. Přání posílají manželé Novotní. My zdravíme paní Marušku Havlíčkovou taky k 85. narozeninám. Blahopřejeme. No a v dalším dopisu, tedy v tom posledním, je blahopřání k 80. narozeninám paní Věře Bernatové z Božic u Znojma. Milá maminko, babičko, papko, 80 let je nádherný věk a ty na to všechno znáš ten nejlepší lék. S úsměvem na tváři svět kolem řídíš, ke zprávám každý večer úřadovat chodíš. Naše i světové politiky znáš, následně školení každému dáš. Co je potřeba, to si s přehledem zařídíš a svou energií nás všechny nakazíš. Hodně, hodně zdraví, elánu a každodenní radosti ze života ti přeje celá rodina a taky sousedé. A všichni paní Věrko vzkazují, máme tě rádi. Krásná přání a teď krásná písnička v podání Stříbrňanky.

To byla krásná písnička, kterou složil a otextoval Toníček Pernička a jak jsem říkala, zahrála dechová hudba Stříbrňanka. A to taky byla, přátelé, poslední písnička polední Moravy krásné země. Já bych vám chtěla poděkovat, že posloucháte, chtěla bych popřát krásné pohodové odpoledne a nezapomeňte, že krásné

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínští hasiči dnes dopoledne nacvičovali zásah při požáru výškové budovy krajského úřadu. Na letním stadionu ve Valašském Meziříčí opraví fotbalové šatny. Kriminalisti zasahují v Akademii věd. Dnes bude proměnlivá až velká oblačnost s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 16 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Hezké odpoledne. Zlínští hasiči dnes dopoledne nacvičovali zásah při požáru výškové budovy krajského úřadu na třídě Tomáše Bati. Podle připraveného scénáře začalo hořet na chodbě v 10. patře. Další požár pak hasiči řešili v 16. Procvičili si evakuaci lidí, průzkum budovy a samotné hašení. Do cvičení se zapojila také policie a několik jednotek dobrovolných hasičů. Cílem bylo prověřit jejich spolupráci a také dojezdové časy během dopolední dopravní špičky. Na letním stadionu ve Valašském Meziříčí začala oprava šaten. Kolem hlavního hřiště s atletickým oválem zároveň vznikne nové úsporné osvětlení. Práce vyjdou na 21 milionů korun bez DPH. Polovinu zaplatí dotace od Národní sportovní agentury. Co se v šatnách změní, popisuje mluvčí města Jakub Mikuš.
3: Uvnitř šaten budou nové příčky, podlahy a omítky. Opravu projdou také rozvody vody, elektřiny a topení. Práce začnou na konci září, fotbalistů se ale výrazně nedotknou. Na zim budou využívat šatny v penzionu Valmes u hřiště s umělou trávou a hotovo má být na začátku března, takže většinu jarní sezóny už odehrají v nových šatnách.
1: Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze. Potvrdil to její mluvčí Jaroslav Ibehej. Podle informací deníku N jde o podezření z fiktivních dohod o provedení práce. Akademie věd zásah potvrdila, říká její mluvčí Markéta Růžičková.
4: Probíhá zásah policie České republiky v prostorách střediska společných činností Akademie věd. Poskytujeme policii veškerou potřebnou součinnost. A s ohledem na probíhající úkony v tuto chvíli zásah ani jeho okolnosti blíže komentovat nebudeme.
1: Mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala potvrdil, že situaci prověřují, ale že ještě nikoho neobvinili. Kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě dosavadní průzkumy neprokázaly. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že ji zatím nelze definitivně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. V lokalitě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace potrvá do roku 2028.
2: Počasí.
1: Během dneška očekáváme ve Zlínském kraji proměnlivou až velkou oblačnost s přeháňkami nebo s deštěm. Večer bude oblačnost na západě kraje místy ubývat. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 13 až 16 stupňů, na Valašsku čekejte místy pouze 11 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Nehoda dodávky se stala na hlavní silnici v Lidečku na Vsetínsku. Dále havarovalo osobní auto do příkopu u křižovatky mezi Topolnou na Uhersko-Hradišťsku a napojedli na Zlínsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už Alex a host. Pohodový poslech našeho vysílání vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale... Není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice. Protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
0: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to ano. Tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
1: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
0: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
1: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdybychom stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
0: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
1: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, je to, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
0: No, Nevím, no těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. A já jsem si to hnedka vztáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je tomu víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak ji měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec, já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily, ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych jsem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký a to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitého stresu jenom určitý klouby v určitém směru a zapomíná na ty ostatní a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme významně jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, jak jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilujou právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři a proto ty amatéři mají mnohem více zranění a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. A jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo kolem 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopují informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem se dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně, nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svýho vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelský mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci. Takže říká, dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme nikam radši do restaurace. Takže, ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný, a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco, a rovnou na lehátko, a režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofon všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám nebo sleduju nějakou specifickou věc nebo ničtu nebo zjišťuju si, tak potom, když jdu třeba se psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam, jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když se něco bolí i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
0: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
1: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
0: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
1: A jít s tou bolestí naproti.
0: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Řidiči mezi Lidečkem a Horní Lidčín v Setínsku musí počítat s kyvadlovým provozem. Během oprav na hřbitově v Mařaticích budou až do konce listopadu mimo provoz toalety. Český prezident Petr Pavel vyzval generálního tajemníka OSN k reformě Rady bezpečnosti. Dnes bude proměnlivá až velká oblačnost s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 16 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Silničáři začali opravovat další úsek silnice 1/57 mezi Lidečkem a Horní Lidčína v Setínsku. Jde o zhruba 800 metrů na severním okraji Lidečka. Provoz tam řídí semafory a dva regulovčíci. Celou opravu chce ředitelství silnic a dálnic dokončit do 1. listopadu.
4: Práce se budou postupně posouvat Lidečkem směrem k Horní Liči. Od 5. října bude na řadě úsek kolem centra obce, od 12. a pak od 19. října navážou další části. Všude provoz povede kyvadlově přes semafory. Hotovo by mělo být do 1. listopadu. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Uherské Hradiště zahájilo opravu hygienického zázemí na hřbitově v Mařaticích. Během rekonstrukce budou mimo provoz toalety pro veřejnost. Náhrada bude zajištěna prostřednictvím mobilních toalet, které budou umístěny u zadního vstupu do areálu hřbitova. Práce za víc než 1 milion korun by měly být hotové do konce listopadu. Rada bezpečnosti by se podle českého prezidenta Petra Pavla měla zásadně reformovat. Pavel to řekl generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterrešovi. Organizace Spojených národů musí podle českého prezidenta bránit tomu, aby velké státy postupovaly bez ohledu na ostatní.
5: Podle prezidenta Pavla je Rada bezpečnosti OSN paralyzovaná a Česko chce přispět k tomu, aby se velmoci s právem veta znovu řídili společnými pravidly. Generální tajemník OSN Antonio Guterres prezidentovi řekl, že svět čelí dvěma konfliktům, jejichž řešení je čím dál obtížnější. Kritizoval také chování stálých členů Rady bezpečnosti, kteří si podle něj dělají, co chtějí. Česku zároveň vyjádřil podporu a přesvědčení, že může organizaci pomoci. Schůzka byla součástí pondělního programu, který zahrnoval i další bilaterální jednání a doprovodné akce na okraj Valného shromáždění. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Nejvyšší soud přerušil výkon trestu ženám odsouzeným za vraždu kutnohorského léčitele. Rozhodl tak po předběžném posouzení jejich dovolání. Dokud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě. Informovala o tom mluvčí soudu Gabriela Tomčíková. Zubařka Magdaléna a učitelka v penzi Irena jsou odsouzené na 9 a 12 let vězení. Advokát Magdalény Jaroslav Fenik předběžné rozhodnutí přivítal.
6: Nejvyšší soud vyhověl mému návrhu na přerušení výkonu trestu, takže nemohu říct nic jiného, než že jsem spokojen. Tím, že předpokládám, že nejvyšší soud bude tomu dovolání věnovat patřičnou pozornost.
2: Předseda Senátu Nejvyššího soudu dospěl k závěru, že nelze předem vyloučit případné zrušení napadených rozhodnutí. Odsouzené ženy nastoupily do výkonu trestu před měsícem. Soud je uznal vinnými z předem uvážené vraždy vůdce kutnohorské sekty Richarda Schiffera. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho pokyn a věřili, že jeho tělo po smrti přejde do jiné dimenze.
3: Počasí.
2: Během dneška očekáváme v našem regionu proměnlivou až velkou oblačnost s přeháňkami nebo deštěm. Večer bude oblačnost na západě kraje místy ubývat. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 13 až 16 stupňů. Na Valašsku čekejte místy pouze 11 stupňů a vítr povane mírný, severozápadní až severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Momentálně nemáme ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je připraven Pavel Vacek.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pěkné poslední letošní letní odpoledne vám přeji. No je to tak. Astronomický podzim už doslova ťuká na dveře. Nastane zítra brzy ráno, krátce po druhé hodině. Poslední letní dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín tedy přinese hned v úvodu téma, které už je cítit blížící se zimou. Teplo ve Valašském Meziříčí zdražilo skoro o pětinu. Město ho bere z jediného zdroje, z chemičky Deza, a alternativu nemá. Opozice chce prověřit další možnosti. Podrobnosti přidá k tomuto tématu už za chvíli naše reportérka. Tak si užívejte závěr léta v naší společnosti. Doufám, že v teplíčku, i když už se nám ochladilo, ten podzim jde cítit už i ve vzduchu. A pokud je to možné, vyhněte se dnes také řízení. 22. září je totiž mimo jiné Evropský den bez aut. Pokud už ale přece jen řídíte, tak bezpečně dorazte do cíle.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Pojďte se s Českým rozhlasem Zlín podívat do Valašského Meziříčí, teď 9 minut po 14. hodině. Právě tam zastupitelé včera projednávali ceny tepla. To ve městě pro velkou část obyvatel podražilo skoro o pětinu. Teplo přitom město bere z jediného zdroje, z místní chemičky Deza, a alternativu nemá. Opozice chce prověřit další možnosti. Jaké konkrétně, to zjišťovala naše reportérka Gabriela Hickl, se kterou jsem v tuto chvíli ve spojení, a přeji jí hezké úterý.
1: Hezké odpoledne. Teplo pro 5600 domácností, ale taky školy, školky i radnici ve Valašském Meziříčí vyrábí jediný dodavatel, místní chemička Deza z holdingu Agrofert. Ta zdražila kvůli rostoucím cenám plynu na světových trzích, hlavně kvůli konfliktu na Blízkém východě. Generální ředitel Dezy Daniel Hruška včera zastupitelům řekl, že firma počítá ceny podle skutečných nákladů. Kalkulace se dělá vždycky rok dopředu a loni nikdo nečekal, že cena plynu půjde nahoru. A i proto, že loni ceny klesly, zajišťovat je podle Hrušky nemělo smysl. Dodávky pro to město jsou přitom jenom 8-9% tepla, které Deza vyrobí.
0: Opozice mluví o tom, že je město na jednom dodavateli závislé. Jak to vidí radnice?
1: Starosta Robert Stržínek z hnutí ANO, který kandiduje v komunálních volbách, říká, že z dlouhodobého výhledu nebo pohledu je teplo ve Valašském Meziříčí výhodné a město za něj neplatí více než jinde. Věky by byly zatím v roce 2022 a letos. Odstřihnout se od Dezy je podle něj možné, je to ale nevratný krok. Parovod by po roce nepoužívání přestal fungovat a kdyby město odebíralo méně tepla, cena by naopak stoupla, protože fixní poplatky by platit muselo stejně. Opoziční lidovecký zastupitel Miloš Skýpala, který taky kandiduje v komunálních volbách, ale poukázal na to, že město má jediný zdroj tepla pro tisíce domácností a školy, což mu nepřijde bezpečné. Závislost města by se podle něj měla zmenšit.
0: Chce s tím město něco dělat, Gáby?
1: Ano, rozhodně chce. Zastupitelé včera rozhodli, že radnice nechá zpracovat studii o zapojení dalších zdrojů tepla.
0: A může to ještě nějak změnit ceny?
1: Letošní cena bude jasná až po vyúčtování na konci roku. Odhad je kolem 1300 korun za gigajoule. U průměrného bytu to vychází zhruba na 4000 korun navíc. Letos tak už zřejmě nebude CZT vracet přeplatky tak, jak byli lidé ve Valašském Meziříčí a domácnosti zvyklí. Podle jednatele CZT Josefa Gáby budou pravděpodobně zdražovat i další dodavatele tepla v regionu.
0: I tohle ví reportérka Gabriela Hickl, která sledovala jednání zastupitelů ve Valašském Meziříčí o zdražení tepla. Gabrielo, díky za všechny ty informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: V našem vysílání už zaznělo, že na dnešek připadá Mezinárodní den bez aut. Ten den každoročně připomíná, že město může zažít i jinak krásné dny a žít spoza volantu auta není ta jediná cesta. A způsobu dopravy, které můžete dnes vyzkoušet, je hned několik. Pěšky, na kole, na koloběžce nebo veřejnou dopravou. Právě poslední zmíněnou můžete dnes ve Zlíně, Otrokovicích a Želechovicích nad Dřevnicí cestovat úplně zdarma. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková se vydala prozkoumat, jak jsou dnes autobusy a trolejbusy vytížené a kolik lidí akce využívá. Poslouchejte i za chvíli.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Mezinárodní den bez aut je každoročním vyvrcholením Evropského týdne mobility. Koná se vždy 22. září a jeho cílem je ukázat, že veřejný prostor a města mohou dobře fungovat i s menším množstvím aut na silnicích. K dnešnímu dni se připojuje také dopravní společnost Zlín Otrokovice, která nabízí cestování trolejbusy a autobusy zdarma ve všech svých tarifních pásmech. Jak to vypadá přímo na zastávkách a co by měli cestující vědět, zjišťuje naše regionální stopařka Petra Sedláčková, kterou zdravím do terénu. Krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne ze Zlína, konkrétně ze zastávky Školní. Dnes můžeme nechat jízdenku na MHD doma a po Zlíně, Otrokovicích a Želechovicích nad Dřevnicí cestovat městskou hromadnou dopravou úplně zdarma.
1: Pro spoustu lidí dobrá zpráva. Petro, jak ten dnešní režim tedy funguje? Cestující si nemusí kupovat jízdenku?
2: Nemusí. Jízdenky dnes opravdu nejsou potřeba a vypnuté jsou také odbavovací terminály pro bezhotovostní platby. Ani časové jízdenky dnes k samotnému cestování nejsou potřeba, takže kdyby vás někdo kontroloval, nemusíte nic předkládat. Samozřejmě ale funguje aplikace Fertik, na trasách MHD ale není nutné aktivovat.
1: Dnešek má lidi přivést také k tomu, aby MHD vůbec vyzkoušeli. Co může být důvodem? Proč dát jednou autostranou a jet trolejbusem nebo autobusem?
2: Mezinárodní den bez aut je příležitostí vyzkoušet si cestování veřejnou dopravou bez nákladů a třeba zjistit, jestli by se MHD nehodila i pro některé běžné cesty, které normálně vykonáváme. Bezplatná doprava dnes platí po celý den a zdarma je také přeprava jízdních kol, vždy a pouze, pokud je ve vozidlech dostatek místa.
1: Petro, oslovila si také některé z cestujících, jak se jim akce líbí?
2: Já jsem jich oslovila hned několik, kteří čekali tady právě na zastávce Školní ve Zlíně na svůj spoj. Zajímalo mě, jestli MHD běžně využívají, co jim na ní vyhovuje a jestli by podle nich mělo být ve městě více prostorů pro pěší, cyklisty a veřejnou dopravu. No a setkala jsem se poměrně s jednoznačným názorem, že ano, že využívají všichni veřejnou dopravu, především tady ve Zlíně, kde jsou horší podmínky pro parkování auta a většinou právě ta doprava MHD bývá mnohem rychlejší. Co se týká dostupnosti, byla hodnocena jako velmi pozitivní, velmi dobrá a většina z respondentů odpovídala, že MHD opravdu dojedou kam potřebují na čas tak, jak jim to vyhovuje a vlastně auto ve Zlíně ke svému pohybu většinou vůbec nepotřebují. Hůře na tom byly takové ty méně dostupné oblasti, řekněme odlehlejší části města, kde ty trolejbusy a autobusy třeba ve večerních hodinách nejezdí tak často a tam by právě cestující ocenili, kdyby je tam třeba dopravní služby posílili.
1: Petro, děkujeme. Tedy řeknu zatím za všechny ty informace. Ty se totiž dnes do vysílání Českého rozhlasu Zlín přihlásíš z terénu ještě jednou, je to tak?
2: Ano, v podvečer budu v Otrokovicích, které se také připojily k Evropskému týdnu mobility. Na dopravním hřišti tam bude program zaměřený na bezpečnost silničního provozu. Zjistíme, co všechno se tam děti i dospělí dozvědí o bezpečném pohybu ve městě a co se pro něj dá udělat v praxi. Do vysílání se proto znovu přihlásím ve 17:45.
1: Tak mám ještě chyták. Jakým dopravním prostředkem tam vyrazíš?
2: Já jsem dlouho zvažovala, že pojedu autem, taková redakční klasika, ale nakonec se připojím k dnešnímu hnutí a do Otrokovic se vypravím trolejbusem.
1: Tak tleskám i na dálku a možná to je motivace i pro ty, co nás teď slyšeli. Děkujeme za všechny informace, měj se hezky a budeme se těšit zase ve vysílání. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Je to pár dní, co Bohumil Galásek ze Zlína získal za dlouholetý přínos k rozvoji vzdělávání medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně. Ze zasloužilého pedagoga gymnázia Lesní čtvrť však stále vyzařuje skromnost. S člověkem s obrovským rozhledem, pedagogem a zlínským kronikářem Bohumilem Galáskem si budu povídat už 24. září. K poslechu zve Markéta Macháčková.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Ano, téma našeho dalšího povídání ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už ohlásila znělka a já se 5 minut před 14:30 obracím do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu na meteorologa Mojmíra Martana. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Popište nám, jak se zatím vyvinulo úterý 22. září v našem kraji.
2: Tak máme chladné, vlhké severozápadní proudění, oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytují přehánky, na některých místech jsou i takové prudší, konkrétně teď taková prudší přehánka se vyskytuje zhruba mezi Slušovicemi a Slavičínem a postupuje dále k jihu. Teploměry ukazují hodnoty mezi 8 a 15 stupni, chladněji na Valašsku.
1: Ano, ten podzim, který, alespoň ten astronomický, už dorazí brzy ráno do našeho kraje, jde cítit i ve vzduchu a bude se projevovat i během noci?
2: Bude se projevovat i během noci nízkými teplotami, které do rána poklesnou na 7 až 4 stupni, ale v údolích při malé oblačnosti mohou být lokálně i 2 stupně a nelze tam vyloučit možnost slabých přízemních mrazíků, hlavně v údolích Bílých Karpat. Jinak očekáváme tu noc skoro jasnou nebo polojasnou, ale hlavně na severu a východě kraje bude oblačnosti více a zejména v první části noci se mohou vyskytnout i přehánky nebo déšť, ty budou ale postupně slábnout. Kránu se v údolích ojediněle objeví mlhy, foukat bude slabý severozápadní nebo severní vítr.
1: Vida, tak už i nějaký přízemní mrazík, tak i tohle jsme si vyslechli a to v předpovědi na noc z 22. na 23. září, což je přesně ten čas, kdy se překlopí roční období, alespoň astronomicky do podzimu a zesílí ještě tady tento trend během zítřka.
2: Tak zítra bude přes den nepatrně tepleji. Čekáme, že odpolední teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů. Sever kraje bude chladnější s teplotami kolem 14 stupňů. Co se týče počasí, tak po nějakém projasněném ránu s těmi údolními ojedinělými mlhami bude přes den spíše oblačno a hlavně odpoledne se mohou objevit lokální přehánky. Večer pak se oblačnost částečně a přechodně zmenší. V noci ráno a znovu potom večer povane pouze slabý vítr, přes den potom vítr mírný severních směrů.
1: A jak to bude zítra s biozátěží, pane Martane?
2: Bude to jednička, mírná zátěž.
1: A ještě nás budou zajímat rozptylové podmínky pro ten zítřejší den. Tohle je faktor, který teď budeme sledovat během podzimu důsledněji.
2: A tak rozptylové podmínky budou ráno a večer místy mírně nepříznivé, jinak dobré.
1: Výborně. No a prozraďte nám ještě počasí na čtvrtek, jestli se ještě vzedme nějaký poslední záchvěv léta, nebo už opravdu máme tahat ze skříní a almar nějaké teplejší oblečení.
2: Tak ve čtvrtek by se teplejší oblečení ještě hodilo, protože očekáváme velkou oblačnost, jen z počátku noci ještě jí může být méně, ráno se potom ojediněle vyskytnou mlhy, no a v průběhu dne se od západu rozšíří do celého kraje přehánky nebo občasný déšť, večer pak budou srážky ustávat a oblačnost se místy částečně zmenší. Ranní teploty 7 až 3, v údolích možnost přízemních mrazíků, odpolední teploty 14 až 18 stupňů, vítr slabý, proměnlivý, během dne mírný vítr západních směrů, ale mohu vám slíbit, že potom koncem týdne teploty půjdou nahoru.
1: Tak na to jsem se chtěl zeptat, děkuji tedy za ten slib, určitě ještě zpřesníme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Teď ale údaje, které už jsou naprosto jasné, přesné a neměné, a sice ty, které už byly a byly nejzajímavější pro 22. zářijový den, alespoň tedy z hlediska teplot.
2: Ano, a byly hodně dávno. Nejvyšší teplota 31 stupňů byla naměřena v roce 1935 na stanici Branky na Vsetínsku. No a v roce 1931 bylo nejchladněji na Hostýně, tehdy zaznamenaný mráz minus 2,2 stupně Celsia.
1: Vida, tak do takových teplot snad máme ještě chviličku čas. Děkuji za to, že jste nás krásně připravil na vrtochy počasí, pane Martane. Mějte se krásně a hezký zbytek úterka. Přeji naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Počasí tedy známe, výhled jsme dostali. Co tedy udělat si plány ještě rychle na nějaký pěkný výlet? Co byste řekli takové výpravě do Bystřice pod Hostýnem? Budeme pro vás mít tip už za pár okamžiků.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

nahoru, a to jsem myslel, že mám v tobě oporu dřív, možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam, chtěl bych ti tolik říct a

0: Nastává čas, kdyby si úroveň hlasitosti Českého rozhlasu Zlín měli upravit všichni, kteří touží po nějakém pěkném výletu, aby jim neunikl žádný detail z typu, který pro nás připravil Jiří Tomáš z Klubu českých turistů. Přeji hezký den.
1: Hezký den přeji vám i všem posluchačům.
0: A my už jsme všichni zvědaví, kam to dnes bude, pane Tomáši.
1: V dnešním typu na výlet vás pozvu do Bystřice pod Hostýnem. Objektem našeho zájmu bude zdejší zámek. Jeho dnešní podobu mu vtiskl šlechtický rod Rotalů. Renesanční základy se tu propojují s klasicistními liniemi a doplňuje je anglický park se zajímavými dřevinami. Bohužel je veřejnosti přístupný jen v rámci městských akcí. O park se zasloužil vášnivý botanik Olivier Laudon a modernizaci zámku provedl Ernest Olivier Laudon. V zámku se nachází expozice keramiky, historických cechů a pracovna spisovatele Františka Táborského. I expozice ohýbaného nábytku z místní světoznámé firmy Ton, který vyrábí již 165 let. Před zámčí je expozice napoleonských vojáků a ve druhém patře zámku na vás čeká prohlídková trasa, co se skrývá za tajnými dveřmi, věnovaná rodu Laudonu. Jejich hrobky najdete na místním hřbitově.
0: Park tedy navštívíme při nějaké městské akci v Bystřici pod Hostýnem. Do zámku se ale dostaneme snadněji. Vy určitě budete vědět, kdy.
1: Prohlídku zámku s průvodcem lze v září uskutečnit od úterý do neděle v 9, 10.30, 13, 14.30 a 16 hodin. V říjnu rovněž od úterý do pátku ve stejných časech. Kromě toho lze navštívit krátkodobé výstavy od úterý do neděle v době od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Zámecké sklepení ukrývá únikovou hru Odboj, která prověří vaši kuráž i bystrou hlavu. Tak neváhejte a vydejte se do Bystřice pod Hostýnem.
0: Ano, návštěva tamního zámku slibuje spoustu různorodých zážitků pro každého. Český rozhlas Zlín přeje, ať vás potěší. A s potěšením přivítám příště u mikrofonu také Jiřího Tomáše. Do té doby se mějte nádherně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Možná vám téměř 9 minut po půl třetí při poslechu Českého rozhlasu Zlín už trochu vyhládlo a říkáte si, že byste se do něčeho zakousli a možná se vám podobné myšlenky honí hlavou i za volantem. A co myslíte, je vůbec povoleno za jízdy jíst? Právě tohle bude předmětem dnešní řidičské abecedy. Už za pár chvil.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud je jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Dvě minutky před 3:15 si můžete s Českým rozhlasem Zlín opět trošičku osvěžit pravidla silničního provozu a přispět k jeho bezpečnosti. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes velmi zajímavé téma. Povíme si o tom, jestli smíme za jízdy jíst. Co myslíte? Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravy osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si v rámci tohoto našeho seriálu povíme o tom, jaké nejrychlejší auto má dopravní policie ve svém vozovém parku.
4: V Horní Lhotě na Zlínsku je místo, které dýchá staletími. Kostel svatého Diviše. Tichý svědek lidských příběhů, víry i času. Obraz nad hlavním oltářem pochází z malířské dílny slavného výtvarníka Joži Úprky. Proč plátno děkan odmítl vysvětit? I to se dozvíte v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Hlavní hokejový rozhodčí z Valašského Meziříčí René Hradil po 22 extraligových sezónách a 953 zápasech o víkendu svou kariéru ukončil. Žádný jiný rozhodčí tolik zápasů v historii české extraligy neodpískal. Už za chvíli o jeho životě svázaném s hokejem uslyšíte v našem vysílání. Ještě předtím si v poslední letní den užijte rychle jednu letní lásku. Zpívat o ní bude Zbyněk Fritz a Zuzana Norisová.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Český rozhlas Zlín a jedno sportovní dojímavé téma. 22 sezon a 953 zápasů. To je konečná a rekordní extraligová bilance hokejového rozhodčího Reného Hradila z Valašského Meziříčí. Padesátník odpískal v sobotu poslední extraligové utkání mezi Třincem a Plzní.
1: Já si myslím, že už byl nejvyšší čas, možná i dříve. No.
2: Usmíval se po utkání René Hradil. Nečasto se v den zápasu rozhodčí můžou vyjadřovat. Tentokrát to byla výjimka. Hradil před 3 roky při prořezávání stromu spadl z 5 metrů, ale vrátil se na led.
1: Už roky přišly a nebýt toho zranění předtím, tak možná bych končil i dřív, protože jak jsem spadl 3 roky zpátky, poranil jsem si páteř, tak jsem měl pořád motivaci se vrátit a pískat co nejdýl. No, ale samozřejmě i tam byl takový zlomový bod, když jsem si říkal, jestli opravdu toho jít, ale díky tomu hokeji jsem se vrátil a už si myslím, že by byl nejvyšší čas už chvíli zpět.
2: Říká René Hradil, který začínal s hokejem v rodné Kopřivnici vedle hokejových legend a vrstevníků Varadi, Bonka či Kubiny. O konci uvažoval už dříve.
1: Asi 2 roky, rok zpět, už jsem si říkal, jestli to má smysl, když jsem udělal nějakou chybku, tak jsem říkal, nechci skončit s nějakým černým puntíkem, tak jsem ještě říkal, tak přidám ještě sezonu a chci skončit prostě fakt, aby mohli říct dobrý, super, skončil a už tady na zavletbám, že už tady není.
2: Teď už bylo jasno, že další sezonu nepřidá. Komise rozhodčích mu přidělila zápas poblíž bydliště ve Valašském Meziříčí.
1: Tak chtěl jsem samozřejmě začátku sezóny, nechtěl jsem další sezónu, byla domluva s tím, že to bude hned z kraje sezóny, takže jsem tady na Moravě, takže jeden z těch celků prostě mi vyšel, abych byl na ten závěrečný zápas.
2: V posledním utkání neměl složité situace na posouzení. Jen na konci první třetiny zkoumali u videa s kolegou Robinem Šírem, zda gól plzeňského McPhersona padl před sirénou a vzpomněl se i na první odpískaný zápas před 22 lety.
1: No, tak to si pamatuju, to bylo v Pardubicích, Pardubice Jihlava, pískalo se ve třech, bylo to opravdu rozdílné.
2: Po utkání Hradilovi poděkovali oba týmy, za Třinec se vyjádřil Andrej Nestrašil.
3: 22 sezon, 950 zápasů, jestli si pamatuju dobře, to je prostě nádherný číslo a to jsme mu všichni poděkovali a doufám, že i po té kariéře rozhodčího se mu bude dařit.
1: To, že mi diváci zatleskali celý zimák, přijeli oba dva týmy, tak to klobouk dolů, to smekám, to jsem byl hodně dojatý.
2: Nestrašil patří ke komunikativním hráčům a podobně na tom byl podle něho i rozhodčí Hradil.
3: Jo, s ním musím říct, že dobrá, jako já jsem rád, když ten rozhodčí komunikuje a zrovna René měl komunikaci rád, takže to je za mě fajn.
1: Ano, já jsem takový trošku, ano, takový introvert ukecaný, takže jsem takový, ano, rád si popovídám a radši to vyřeším dvakrát ústně. No.
2: Souhlasí Hradil, škoda, že končí zrovna na začátku sezóny, kdy mají rozhodčí možnost vysvětlit svá rozhodnutí nahlas divákům na stadionech.
1: No, možná je dobře, někdy jsem až moc ukecaný, takže možná bych byl někdy až moc impulzivní na to hlášení, takže možná i dobře, že jsem to úplně nezažil.
2: Na ledě už se Hradil neobjeví ani v nižších soutěžích, s pískáním je konec.
1: Udělal jsem si dneska tak pomyslný hřebík, že jsem si ho nastříkal a už jsou tam pověšené brusle na tom s píšťalkou.
2: A píšťalku nepředá ani doma manželce?
1: Ne, to asi ta to zvládne i bez píšťalky.
2: Každopádně s hokejem René Hradil úplně nekončí, bude se na stadionech pohybovat jako videorozhodčí. Střince David Procházka, Český rozhlas.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně je dnes festival udržitelnosti. Obyvatelé Rožnova pod Radouštěm se ve sběrném dvoře nově prokážou speciální kartou. Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla. Dnes bude proměnlivá až velká oblačnost, místy s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 16 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně je festival zaměřený na udržitelnost. Úterní program je věnovaný jídlu a lokálním potravinám. Nabídne ochutnávku bioproduktů nebo přednášku o zdravé výživě a hormonálním zdraví. Festival potrvá až do pátku a v dalších dnech se zaměří také na zdravý životní styl, psychickou pohodu nebo osobní bezpečí. Zájemci si budou moct prakticky vyzkoušet první pomoc, opravy a úpravy oblečení nebo práci s univerzitním robotem. Rožnov pod Radhoštěm zavedl nový systém evidence ve sběrném dvoře. Město rozdává lidem, kteří tam vozí odpad, vlastní karty. Změna se týká všech obyvatel města. Jak nový systém funguje, říká pracovník sběrného dvora Martin Grošák.
2: V podstatě vydáváme občanům karty vlastně přístupové do sběrného dvora, kde je čárový kód a vlastně my si je navedeme do počítače pod jejich jménem a adresou s tím, že vlastně už se nemusí prokazovat občanským průkazem.
0: Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Rezort teď únik dat vyšetřuje.
3: Ze stránky se dala získat třeba rodná čísla jednatelů firem nebo předsedů spolků. Na první pohled sice nebyla vidět, kdokoliv s alespoň základní znalostí fungování webu se k ním ale mohl dostat. Přístupné byly taky neveřejné dokumenty, jako třeba průvodní dopisy nebo soudní potvrzení. Ministerstvo spravedlnosti po upozornění serveru iRozhlas.cz minulý pátek celý systém vyřadilo z provozu. Popisuje mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
4: Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
3: Testovací verze rejstříku je teď stále nedostupná. Modernější systém má podle ministerstva nabídnout přehlednější informace o firmách, jejich účetní závěrky nebo zápisy z valných hromad. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Česká národní banka od dnešního rána nabízí 5 000 korun se speciálním přítiskem. Vznikla ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé si ji můžou koupit na pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Bankovku je možné vyměnit za 5 000 korun. Zaplatit lze pouze hotově. Banka nechala vyrobit 200 000 kusů. K dispozici budou do vyčerpání zásob. Na pražské pobočce čekali ráno před otevřením už stovky lidí.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji proměnlivou až velkou oblačnost s přeháňkami nebo s deštěm. Večer bude oblačnost na západě kraje místy ubývat. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 13 až 16 stupňů. Na Valašsku čekejte místy pouze 11 stupňů a vítr povane mírný, severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Podle dopravních serverů se momentálně projíždí Zlínským krajem bez komplikací. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Teď má opět slovo Pavel Vacek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Počasí už se sice naklání k podzimu, ale na kole se ještě pořád dá absolvovat velmi příjemný výlet. A co víc, dá se na něm i závodit. Třeba i vy zdvihnete pomyslnou hozenou rukavici od dnešního sportovního hosta. Jím bude hlavní organizátor cyklistické zlínské padesátky Ondřej Kobliha. Nechte si od něj nejen popovídat o samotném závodě, ale také si od něj jako od zkušeného trenéra poradit, jak správně na kole jezdit, jak se na ně vybavit, či vůbec, jaké kolo si ideálně pořídit. To vše po 16:15. Do té doby ale například stihneme ještě probrat to, že Zlín vybral firmu, která má postavit novou část radnice na náměstí Míru. Zakázku za zhruba 192 milionů korun bez DPH získal Metrostav. Jeho nabídka byla nejlevnější ze šesti, které město dostalo. Stavba má začít na začátku příštího roku a potrvá přibližně 2 roky. Podrobnosti o tom uslyšíte už za chvíli. Máme 5 minut po 15. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zlín udělal další krok k plánované dostavbě radnice na náměstí Míru. Radní včera schválili výsledek veřejné zakázky na první etapu projektu. Ta navazuje na architektonickou soutěž z roku 2022, ve které město vybralo podobu nové části radničního komplexu. Podrobnosti k tomu má reportérka Českého rozhlasu Zlín Michála Kočendová přímo naproti mě u mikrofonu. Hezký den, Míšo.
1: Hezké odpoledne.
0: Kdo tedy bude novou část zlínské radnice stavět a kolik za ní město zaplatí?
1: Do veřejné zakázky se přihlásilo 6 firem. Nejnižší cenu nabídla společnost Metrostav, a to zhruba 192 milionů korun bez DPH. Právě její nabídku teď město vybralo a rada včera schválila uzavření smlouvy. Je to zároveň méně, než s kolika město při přípravě projektu počítalo. Na svém projektovém webu uvádí odhad nákladů první etapy 260 milionů korun bez DPH. Dostavbu bude Zlín financovat ze svého rozpočtu, který počítá také s využitím úvěru.
0: Co přesně první etapa dostavby radnice obnáší?
1: Nejdřív půjdou k zemi dva domy s čísly popisnými 10 a 15, které jsou ve špatném technickém stavu. Na místě domu číslo 10 potom vznikne nová budova a stavební úpravy čekají také současnou historickou radnici, aby se s novým objektem propojila. Právě novostavba číslo 10 bude hlavní částí této první etapy.
0: A co v nové budově bude?
1: Především další zázemí magistrátu. Vzniknou tam kanceláře a nová přepážková pracoviště pro veřejnost, vstupní hala s podatelnou nebo jednací sál. Nová budova bude bezbariérově propojená se současnou radnicí. Součástí projektu je také úprava vnitrobloku, kde má vzniknout veřejný prostor se zelení.
0: A kdy se tedy začne stavět a kdy by mohla být nová část radnice hotová, Míšo?
1: Podle města mají práce začít na začátku příštího roku a samotná stavba má trvat přibližně 2 roky. První etapa je přitom jen částí celkové proměny radničního komplexu. V dalších etapách město počítá s další výstavbou v zadní části areálu, obnovením domu číslo 15 a později také s rekonstrukcí historické budovy radnice. Cílem je také postupně soustředit na jedno místo pracoviště magistrátu, která teď sídlí v pronajatých budovách. Běžný provoz úřadu by stavba neměla výrazně omezit. Hlavně na začátku, ale budou práce hlučnější a město proto přesune svatby z obřadní síně i jednání zastupitelstva do náhradních prostor.
0: Reportérka Michála Kočendová pro nás měla informace o první etapě dostavby zlínské radnice, na kterou město vybralo stavební firmu s nabídkou za zhruba 192 milionů korun. Děkujeme, nadále sledujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Možná si krátce před 15:45 říkáte, kam tak vyrazit v úterý 22. září nebo případně i v některých dalších dnech. Český rozhlas Zlín umí poradit i s tímto a udělá to právě teď. Co takhle zajít do Městského divadla Zlín? Dnes od 17 hodin na představení Drankula komedie děsu. Nebezpečná Transylvánie, do zrádných hor se vydává nesmělý anglický realitní makléř Harker, aby poznal tajemného klienta hraběte Drákulu. Asi znáte z literatury. Podívejte se na jevištní zpracování dnes od 17 hodin v Městském divadle Zlín. Dnes večer se ve Společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční koncert Stadlerova klarinetového kvarteta. Půjde o koncert komorního souboru s repertoárem sahajícím od renesance až po současnou jazzovou hudbu. Koncert klarinetového kvarteta začne ve Společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm dnes v 18 hodin. Zábavná talk show pro faninky a fanoušky nejen o fotbalu, zvaná Tiki Taka míří do Zlína. Těšit se můžete na Petra Svěceného či Petra Švancaru, Martina Hamrlíka nebo Tomáše Poznara. Sportovní akce začíná v 19 hodin v Kongresovém centru ve Zlíně. Houslista Jiří Sicha a čembalista Filip Dvořák nabízejí posluchačům koncerty plné živé energie, v nich se snoubí pestrý repertoár inspirovaný barokní folklorní hudbou s průvodním slovem a právě tohle duo dnes vystoupí se svým programem Stopy folkloru v barokní hudbě na Zlínském zámku a to od 19 hodin. A ještě jednou divadlo. Divadelní představení v podání Ochotníků z Vizovic je dnes připraveno v Otrokovicích na Zlínsku. Další divadelní hra z pera geniálního myslitele Járy Cimrmana, kterou ve svém volném čase nastudoval divadelní spolek Divadlo nahodilých ochotníků, ve zkratce DNO z Vizovic. Představení začne v 19 hodin v Otrokovické besedě. A pro další tipy se podívejte také na naše webové stránky. zlin.rozhlas.cz. Pokud ale chcete dobré rady například pro vaše výlety na kole, nebo dokonce pro závodění na kole, tak to zůstaňte s Českým rozhlasem Zlín. Zatímco Rohálovská 50 cyklistickou sezónu na horských kolech v našem regionu zahajuje, Zlínská 50 ji končí. Na co se můžou její účastníci v sobotu v rámci 18. ročníku těšit? Jak moc vše omezí dopravu a další zajímavosti nám po písničce prozradí hlavní organizátor akce Ondřej Kobliha.
1: Rakovina prsu dokáže zasáhnout do života nečekaně. Přesto existuje něco, co máme všechny ve svých rukou. Prevence. Proč jsou pravidelná samovyšetření a mamografické kontroly tak důležité? Jak poznat varovné signály a co dnes nabízí moderní medicína? I na vaše otázky bude odpovídat vedoucí lékařka Mamodiagnostického centra Zlínské Baťovy nemocnice Ivana Vávrová. Už 23. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Rádi jezdíte na horském kole v terénu a nemáte v neděli co dělat? Tradičně v zářijovém termínu se v Baťově městě, přesněji na jeho okraji tedy, pojede už 18. ročník zlínské padesátky, který je určený pro všechny cyklistické nadšence, od zkušených bajkerů až po rekreační jezdce. Ve studiu vítám hlavního organizátora akce a cyklistického nadšence a také trenéra Ondřeje Koblihu. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínská padesátka, to je pojem, tak pojďte prozradit, kdy přesně a na jakých tratích se bude v neděli soutěžit.
1: Takže závodíme už tuto neděli 27. září a máme dvě trati. Jedna trať měří 46 km a druhá 16.
0: Ano, takže není to jenom ta padesátka, tato vzdálenost by mohla leckoho odradit, takže je tam určitě v nabídce i něco kratšího. Je o ten závod zájem? Kolik cyklistů už máte přihlášených?
1: V letošním roce registrujeme zvýšený zájem. Nyní je přihlášeno 315 lidí, což je o 100 lidí více než v loni touto dobou.
0: A je možné třeba přijet i přímo na start, nebo je potřeba se registrovat na vašich stránkách, na které tady koukám teď, je tam hezký odpočet, 4 dny, 20 hodin, 35 minut a 50 vteřin zbývá do startu, takže je to i zároveň i čas do té doby, dokud se můžu rozhodnout, že se zlínské padesátky zúčastním?
1: Ano, určitě. Zájemci můžou přijít na místo startu od 9.30 do 11 a je možné se přihlásit i na místě.
0: A jak je to se startovným a případně co za ně dostanu všechno, kromě dobrého pocitu z toho, že se zúčastním závodu?
1: Tak hlavní, co dostanu, je troufám si říct, kvalitně zorganizovaný podnik. Na trati stojí 60 pořadatelů, jede se za plné uzávěry, takže na vás nikde nemůže vjet auto, máme zdravotní službu, pokud by se něco stalo, máme myčky na kola, sprchy, parkování zdarma, dárky od sponzorů.
0: Profesionální servis tedy. A láká třeba právě tohle prostředí i profesionály, dorazí i nějaké osobnosti z cyklistického prostředí? Máte nahlášena nějaká významná jména?
1: Myslím si, že ano. Máme tam tři profesionální závodníky. Možná bych i rád zmínil, že v minulosti u nás závodili v současné době nejlepší dva závodníci, Martin Stošek a Ondřej Cink. Jeden olympionik, druhý Martin Stošek byl druhý pořadí na nejtěžším závodě světa v Africe na Cape Epic. Takže mimo tři, které jsem zmínil, budou na startu i dva regionální závodníci. My svěřenci, David Pravda a Jarka Havlík.
0: Ano, Ondřej Kobliha je totiž nejen hlavním organizátorem cyklistické zlínské padesátky, která proběhne už tuto neděli, ale je to také trenér. Vy, když zůstanete s Českým rozhlasem Zlín, tak od něj jistě dostanete i nějaké rady třeba pro ten váš závod, nebo jenom tak výlet pro radost. Ale vy asi tušíte, kdo by tak mohl být favoritem toho závodu. Jsou tam asi nějaké kategorie, nebo to budou mít amatéři opravdu těžké?
1: Ne, jsou tam kategorie samozřejmě od těch profesionálů přes mladé závodníky, juniory, úplný dorost až po 60+, takže si každý může zazávodit a umístit se.
0: Dobrá, kdyby tedy někdo už teď byl zlákán, nechtěl to nechávat na poslední chvíli, asi nejsnazší cesta k registraci přes vaše webové stránky?
1: Ano, podívat se na webové stránky, jsou tam veškeré informace, můžou se přihlásit a zaplatí až na místě.
0: Zlínská a pak číslicí napsáno 50. Za to dejte tečku a CZ. To jsou ty webové stránky, kde se dozvíte o zlínské 50ce ještě víc, ale hlavně zůstaňte s Českým rozhlasem Zlín, protože organizátor tohoto závodu Ondřej Kobliha dodá spoustu užitečných informací ještě po písničce.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Organizátor cyklistické zlínské padesátky Ondřej Kobliha nás zve na nedělní závod, který bude startovat v Malenovicích, nepletu se.
1: Ano, v Malenovicích na Hradě.
0: Ano, tak tam tedy musíte se nějak dopravit, ať už na kole tam dojedete, a nebo jakkoliv jinak. A pojďte po té trati nás provést trošičku i dál. Bude to okruh, tak kudy povede?
1: Tak okruh vede z Hradu Malenovice směrem na, k lokalitě Uboudy, potom na Tlustou horu k Majáku a po stezce Zdraví do Zlína. Zpátky do Malenovic.
0: Ano, ano, do Zlína Malenovic, tady můžeme říct. Ano, zdravíme všechny Malenovičáky. Takže na Hradě a ta trasa je asi tedy jasná. Vy asi máte i spočítáno, já určitě to si netroufnu odhadnout, ale jaké je tam zhruba převýšení?
1: Tak na té 46-kilometrové trati je převýšení 1140 a na 16 380 metrů.
0: Vychází mi to asi tak, že ta 16-kilometrová trať je stejná, akorát ten 640-kilometrový okruh se jede víckrát, je to tak?
1: Je to tak, přesně.
0: A měníte nějak třeba trasu oproti těm loňským ročníkům, přece jenom už je to 18. zlínská padesátka, tak snažíte se být v tomto smyslu variabilní nebo sázíte na osvědčenou trať?
1: Určitě, těch změn bylo několik, změny místa startu, ale teď poslední tři roky, když pokud jedeme z Malenovic, tak jsme trasu neměnili.
0: A dojde v neděli se závodem také k nějakým dopravním omezením? Vy jste tady už naznačil před chvílí, že tohle všechno máte zajištěno organizátorsky, tak možná teď i upozornění nejen pro účastníky, ale také pro ty, kteří by chtěli projíždět například Malenovicemi nebo některými jinými inkriminovanými částmi, kde se střetnu s trasou zlínské padesátky a budu ji muset objet, pokud pojedu autem.
1: Jo, tak k omezení dojde, ale je to omezení minimální, dotkne se páru chat v chatové oblasti nad Hradem Malenovice a je naznačena objízdná trasa a myslím, že všechno bude v pohodě, jsou tam policisté, budou řídit dopravu.
0: Říká s úsměvem Ondřej Kobliha za organizátory cyklistické zlínské padesátky, který nabízí, pokud vím, také možnost tu trať si přímo s vámi projet, a to během dneška?
1: Ano, dneska i hned po vysílání máme v 17 hodin hromadnou výjížďku z areálu Svit od cyklu obchodu Element Store.
0: Tak a teď musím už být registrován na závod a je to v rámci tréninku, nebo naopak to může být takové to poslední vahadlo na vahách, to poslední závaží, které mi řekne, jo, tak tohle dám a zkusím si to i na ostrov v neděli. Prostě musím splnit nějaké podmínky, abych se zúčastnil i tohoto tréninku?
1: Ne, žádné podmínky nejsou, kdokoliv bude chtít přijet, ať přijede, v 17 hodin na všechny se budeme těšit.
0: Říká Ondřej Kobliha, ten závod, čili zlínská padesátka, je určen jak pro trénované závodníky, jak už tady bylo řečeno, tak asi hlavně pro amatéry, řekl bych, protože mluvil jste o zatím 315, jestli se nepletu, přihlášených, ano. Tak tolik snad profesionálů tam nebude. Takže je velký zájem ze strany té amatérské veřejnosti.
1: Myslím si, že ano. Myslím si, že jo.
0: A pro ně je asi určena spíše ta kratší trasa, nebo to takhle nerozlišujete?
1: Určitě ta kratší trasa je koncipována pro větší amatéry, ale celkově charakter zlínské padesátky je určen pro amatérské jezdce, aby si obyčejně trénují sportovní nadšenec našeho své
0: radost.
1: Není to žádný extrém, zvládne to opravdu každý.
0: Přesto, kdyby se někdo rozhodoval třeba teď, přece jenom už zbývá jenom pár dní, jak dlouho by podle vás jako zkušeného trenéra měla trvat příprava na takový závod, pokud bych se rozhodl pro tu delší téměř 50-kilometrovou trať? Teď už je pozdě začít někde oprášit kolo, teprve vzpomenout si, že bych na ně mohl sednout?
1: Tak to, pokud je opravdu rok zaprášené kolo a chtěli byste jet 50-kilometrovou trasu, tak je pozdě. To bych doporučil 16. A pokud se ptáte na přípravu, tak řekl bych, že by jezdec mohl mít najeto 2000 kilometrů za rok. Dvakrát do týdne si vyjet a potom si myslím, že není problém 50-kilometrovou trať našeho závodu obět.
0: Čili mít přece jenom to kolo trošičku obšláplé, ale není potřeba se dlouze intenzivně připravovat. Nicméně, věřím, že Ondřej Kobliha nám i o té přípravě řekne za chvíli víc, stejně jako něco o vybavení a dalších technických záležitostech spojených s blížícím se závodem Zlínská padesátka. Zůstaňte s Českým rozhlasem Zlín.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: co, vydáte se na cyklistickou zlínskou padesátku, závod, který organizuje Ondřej Kobliha, který je dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Pokud ještě váháte a říkáte si, nejsem moc zkušený v závodech na horských kolech, přece jenom chtěl bych ještě poradit, tak určitě pár rad přidáme. Například někdo si možná říká, já na to nemám kolo. Tak je potřeba mít opravdu nějaké velmi speciální drahé kolo, nebo se zlínská padesátka dá absolvovat i v uvozovkách s obyčejným horským kolem?
1: No, určitě, myslím si, že i s obyčejným horským kolem, řekl bych, ať je v dobrém technickém stavu, ať má v pořádku brzdy, vzít na hlavu helmu a můžeme jet.
0: Výborně, tak takhle jednoduché to je, tak já myslím, že už teď se můžete podívat na webové stránky Zlínská za to 50 číslicí.cz a třeba se už přihlásit, nebo klidně až na místě, pokud byste váhali. Přestože se dá čekat slunečné počasí, je potřeba mít nějaké i speciální oblečení, nebo i v tomhle byste mohl třeba někomu poradit, kdo by si řekl, tak vezmu už na sebe zimní bundu, přece jenom ochladilo se podzim za dveřmi. Tak co je tak dobré mít?
1: Tak určitě existuje speciální oblečení na kolo, ale myslím si, že se závod dá obědy v normálním tričku z bavlny a v kraťasech.
0: Žádná zimní péřovka.
1: Ne, jenom ta helma.
0: Ondřej Kobliha je nejen organizátorem tohoto závodu, ale je také úspěšným cyklistou. Připomenu druhý z evropského šampionátu maratonu na horských kolech. Byl jste i čtvrtý na legendárním Drásalově, jestli to říkám správně. Proč jste zhruba před 11 lety pověsil to závodní kolo na hřebík v uvozovkách a rozhodl se převzít pořadatelství zlínské padesátky?
1: Tak tady ten závod už se organizoval další dobu a stávající pořadatel se rozhodl ukončit tuto činnost a já zrovna jsem tady se svojí nynější manželkou Hankou se přistěhoval do Zlína a přišlo mě to v těch 27. Škoda, že by takový závod měl skončit, tak jsem se na to dal a vůbec se nevěděl, co mě čeká.
0: A jste rád?
1: Jsem rád, neměnil bych. Naplňuje mě to.
0: A určitě i vás naplní účast na zlínské padesátce, protože takový usměvavý organizátor Ondřej Kobliha určitě přenese dobrou náladu i na vás. Byť si umím představit, že tam přicházejí krize během toho závodu. 50 kilometrů je už přece jenom zvlášť v rámci toho převýšení nějaká ta trasa. Tak máte nějakou třeba i mentální radu pro někoho, kdo by si řekl, tak ne, já to vzdávám, já tady ještě jedno kolečko dojedu a končím to. Tak jak jste třeba s tímhle pracoval vy jako závodník?
1: Mentální rada, děláme to pro sebe, baví nás to a co může být víc, než jezdit po lese a užívat si krásnou přírodu, výhledy.
0: Takže vidět tu krásu, byť je to někdy asi trošku dřina.
1: Samozřejmě.
0: Přijdou asi chvíle, kdy se člověk proklíná, že se přihlásil, ale když to překoná, ten pocit asi stojí za to. Vy se kromě organizace zlínské padesátky věnujete také trénování nadějných cyklistů na horských kolech. Tahle cesta vás, předpokládám, taky naplňuje. Proč jste se pro ní rozhodl? Ta cyklistika z toho pohledu, toho trénování ve vztahu k té mládeži, o které se dnes říká, že je to ta mobilová a tabletová mládež, tak cítíte to i trošku jako poslání? Něco těm dětem předat a motivovat je k tomu, aby se hýbali, aby si vyjeli jen tak pro radost?
1: Tak určitě. Určitě to poslání je a myslím si, že nám taky někdo pomohl a naší povinnosti je pomoct dál a předat zkušenosti dál.
0: To zní úžasně. Tak ať se v tom rozhodně daří. Váš tým Ecotrend MTB tým funguje tuším 3 roky. Proč jste jej založili? A jakými úspěchy se můžete pochlubit? Jste ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, tak pojďte trošičku říct našim posluchačům, s kým vlastně mají tu čest?
1: Jo, proč jsme ho založili? Protože za 12 let, co trénuju cyklistiku, tak jsem došel na to, že děti jsou, chtějí sportovat a jsou mnohdy hodně talentované, ale dost často jsme narazili na to, že dítě talentované bylo, ale nemělo na to finanční prostředky, nemělo kdo by ho trénoval. A já jsem potkal velmi dobrého člověka a dnes kamaráda Jirku Šestáka a tak jsme si řekli, že s tím něco uděláme. Založili jsme klub, oslovili jsme, nechci říct děti, ale nějaký dorost a hned v prvním roce jsme vyhráli titul mistra republiky v kategorii do 23 let. V letošním roce se nám podařila účast s tímto klukem Davidem Pravdou na mistrovství světa, dojel 60. A potom máme tady dalšího kluka z Jižních svahů, který se nominoval na světový pohár do Nového Města, takže...
0: Vida, kdyby to někdo chtěl, gratulujeme samozřejmě, ale kdyby to někdo chtěl myslet opravdu až takhle vážně, nejenom se pobavit třeba při zlínské padesátce, ale třeba své dítě právě přihlásit na tento krásný sport, tak kdy je dobré začít a co jste třeba schopni poskytnout do začátku?
1: My jsme takový klub, který... Nejsme úplně pro malé děti, to je tady několik klubů po Zlínsku, Kolokroužek, TUFO, CZ, Otrokovice a my jsme spíš klub, který právě je překlenutí mezi tím dětským sportem a dospělým. Snažíme se, tam je to velmi krizové období, ano. Škola, maturita.
0: Čili jo. Už by měl mít ten účastník nebo zájemce o to... o členství ve vašem týmu, už by měl mít něco naježděno.
1: Už by měl mít nějaké zkušenosti.
0: Pojďme se ještě vrátit ke zlínské padesátce. Je už všechno připraveno a už se jenom s tímhle úsměvem těšíte na ten okamžik, kdy všechno vystartuje, nebo ještě něco před vámi, co se
1: tak
0: týče příprav?
1: Úkolů je ještě spousta, ale troufám si říct, že máme náskok. Pracuju na tom už půl roku i s kamarády, s rodinou, takže hladíme poslední detaily a už se těším, až to vypukne.
0: Tak pojďme ještě jednou říct, kdy přesně to vypukne, kdyby někdo třeba chtěl přijít i fandit. I tady je ta možnost přijít se pasivně podívat na zlínskou padesátku.
1: Určitě, všichni fanoušci cyklistiky a sportu jsou vítáni a startujeme tuto neděli 27. září ve 12 hodin na hradě Malenovice.
0: A ta trať je tedy krásně vyznačená na té mapce, na vašich stránkách zlínská50.cz, tak si všichni můžou prohlédnout a můžou přijít třeba fandit kdekoliv, nebo jsou tam nějaké vyhrazené sektory, tak jako to známe třeba z rally.
1: Můžou přijít kdekoliv.
0: Ale samozřejmě asi ohleduplně a bude to organizátorsky nějak vymezeno. Ano. Tak popřeju už jen, ať se všechno vydaří, hodně spokojených účastníků a ať vyjde i počasí, které nemůže být špatné pro závod na horských kolech, že ano.
1: Věřme v to.
0: A ať všechno klapne a především hodně radosti z účasti v závodu.
1: Děkuju.
0: Tak jako mám radost, že dnes do vysílání Českého rozhlasu Zlín dorazil hlavní organizátor cyklistické zlínské padesátky Ondřej Kobliha. Děkuji za váš čas i za vaše slova. Naslyšenou.
1: Děkuju, na shranou.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Když navážu na píseň Marie Rotrové, tak musí zaznít výzva, aby vy jste neplakali, ale naopak se dál radovali ve společnosti Českého rozhlasu Zlín. Už po 16. hodině k tomu určitě bude velká záminka se dosyta zasmát, protože to bude další humoriáda. Dnes s moderátorem Pavlem Kučerou a Naďou Konvalinkovou. Myslím si, že její smích na vás musí přeskočit, ať už budete poslouchat kdekoliv. Tak si vychutnejte poslední letní hodiny i nadále v naší společnosti. Budeme rádi a věřím, že rádi budete i vy, protože stále platí, aby nebyl v srdci splín, je tu Český rozhlas Zlín. Jak rád připomíná Pavel Vacek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Předpokládám, že Michaela Jacksona zná úplně každý náš posluchač, i když je třeba na dechovku nebo ho víc to táhne k cymbálu. Ale kolik byste dokázali vyjmenovat jeho sourozenců? Janet, Latoya, jeho půvabné sestry, pak by si někdo vzpomněl na Tita, Jackieho. A předpokládám, že nejčastěji by u bratrů znělo jméno Jermaine. V první půlce osmdesátek se mu totiž povedl hit, který obletěl svět. K výraznému úspěchu mu pomohla americká herečka a zpěvačka Piazza Dora. Kdo u toho byl a tato muzika ho zajímala, tak ví, že celé album dokonce vyšlo i u nás na značce Opus. Písnička When the Rain Begins to Fall patří do filmu, který se, pokud vím, u nás nikdy neobjevil ani v kinech, ani v televizi, vypráví o motorkářích a jejich konkurenčním boji gangů. A než to pustím, ještě se podíváme do žebříčku. V roce 84 skladba bodovala na prvním místě v Německu, Belgii, Holandsku, Francii a Švýcarsku. Zatímco u nich doma v Americe to stačilo jenom na 54. místo prestižní hitparády Billboard.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj chce do regionu přilákat technologické firmy a výzkumníky z Vietnamu. Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti připravila na jazykové zkoušky nejvíce dětí z celé republiky. Kostní dřeň letos v Česku daroval rekordní počet lidí. Přes noc očekávejte skoro jasno až polojasno a nejnižší teploty naměříme kolem 2 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Zlínský kraj se zapojí do připravované česko-vietnamské spolupráce zaměřené na podporu technologických projektů. Cílem je propojit Zlín a Prahu s Hočiminovým městem a vyhledávat perspektivní projekty, například v oblasti umělé inteligence, robotiky nebo zdravotnických technologií. První účastníci by měli přijet v prvním čtvrtletí příštího roku. Jak chce kraj ty nejlepší projekty v regionu udržet, popisuje jeho mluvčí Soňa Ličková.
2: Ty nejlepší projekty chceme propojit s univerzitou, výzkumným prostředím a místními firmami. Následně by mohli získat kapitál od soukromých investorů a založit své firmy přímo ve Zlínském kraji.
0: Žáci základní školy UNESCO v Uherském Hradišti v pondělí převzali certifikáty za absolvování mezinárodních zkoušek z cizích jazyků. Za minulý školní rok škola připravila na jazykové zkoušky nejvíce dětí z celé republiky, pokračuje ředitel školy Jan Vorba.
3: Na britské ambasádě jsme dostali před 2 týdny ocenění, že jsme připravili nejvíce dětí na cambridgeské zkoušky v celé České republice. Letos máme rekordní ročník, protože cambridgeské zkoušky složilo úspěšně 170 dětí. Z těch 170 dětí 46 složilo na úrovni B1, to znamená na úrovni české maturity, a dokonce 2 žáci udělali certifikát na úrovni C1, což je vysokoškolské studium anglického jazyka.
0: Vedle angličtiny škola pořádá i kurzy němčiny, španělštiny a francouzštiny. Každoročně je dohromady navštěvuje zhruba 500 dětí. Víc než 60 českých památek se dnes večer rozsvítí červeně na připomínku dárců kostní dřeně. Bude mezi nimi i Pražský hrad. Česko letos eviduje rekordní počet dárců kostní dřeně, jich darovalo asi 120. Najít vhodného dárce ale není snadné. Transplantaci každý rok potřebují stovky lidí. Proto registry dárců potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíce lidí. Cena nafty v Česku vzrostla v srpnu nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Podle dat Eurostatu oproti červenci zdražila o víc než 14%. Benzin byl dražší o necelá 3%. Vláda kvůli drahým palivům od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Včera oznámila, že marže obchodníků zastropuje na 2,5 koruny na litr paliva a sníží taky spotřební daně na naftu. Opatření budou v Česku platit minimálně do konce října.
1: Počasí.
0: Noc bude ve Zlínském kraji skoro jasná až polojasná, hlavně na severu a východě kraje čekejte více oblačnosti a místy také déšť. Nejnižší teploty naměříme kolem 7 až 2 stupňů a vítr povane slabý severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní se můžete těšit na odpolední humoriádu s Pavlem Kučerou. Přeji vám klidný poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
4: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
1: Humoriáda.

0: Tolik radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny. Já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju. No a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě. Je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naděja je teď pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Tati! Tati! Co děláš?
3: Co dělám? Víš, co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Ty myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, se tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No, teď už blbou.
2: To k ní jist, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Ha? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je nedávno si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: Jsou to peníze.
2: Co, tati, co fakt ty jsi nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady, já to věděl. Čest naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Je to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z písku, víš, a říkala si, že tam jsou, budu báci, ty myslela, že jsou to holuby, obála se si, no, teď to bylo včera, holčičko, moje, co to říkám, ty coura, jak jsi na to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila, a teď vidím, že jsi zralý na cvoga.
3: Ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo? No, samozřejmě, hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Je ta furt možná a druhá tě hodná.
2: Tati, promiň, ale máma už dávno nechlastá a já na žádný potratý nechci.
3: Nechceš a to si to chceš nechat v 16?
2: No nic si nechci nechat, nic nečekám, nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože mám mozek, tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak přece jenom chceš peníze.
2: No,
3: to je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No tak jo. Kolik chceš? To řekni. A co chceš poslat? Ti to pošlu šekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy?
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. Řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo, jestli chceš 50 korun. 50 korun, no tak to je...
2: Ne. 50 tisíc.
3: Je 50 tisíc. 50 tisíc! Jistě, to není problém, já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zvednu polštář a vyhodím na 50 tisíc!
2: Čau, mami, hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si říct o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik poněkud drsná go-go show.
1: To byl drsný humor, ano, černý ano, přímo.
0: Slyšeli jsme Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naďo?
1: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám na, jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
0: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, anebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka. lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B vybírejte SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Gondíkovi anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
4: Dobrý den.
3: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
2: Ano, sluníčko i měsíček vám děkují a mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkujeme.
2: Dobrý den.
5: Krásné odpoledne, Naděnku Konvalinkovou zdravím.
4: Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
5: Ahoj, Naděnko. Furt stále usměvá vás v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
4: Děkuju.
5: Pana, taky zdravím Kučeru.
2: Zdravím.
5: A dám pokračování.
2: Ano,
5: ahoj,
2: máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Díky. Dobré odpoledne.
6: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
2: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Dobře, mám zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Mějte se.
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
4: Dobrý den,
7: kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
4: Děkuju.
7: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
2: Máme zapsáno. Děkujeme.
4: Máme napsáno, děkujeme.
2: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zaspomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
4: Jo, tak
2: děkujeme.
4: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
2: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
9: Dobrý den. Dobré odpoledne.
2: Ano, slyšíme.
9: Tak zazuník vás, Pavle, zdraví paní Naděnku.
4: Taky zdravím.
9: A já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
2: Z Bčka?
9: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
2: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
4: děkujeme,
2: jste chtěl.
4: Děkujeme.
9: Děkuji vám, nazdár.
2: Naslyšenou. Tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
10: Když já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže, jiný ovečky lžou, ale já nikdy,
11: já to
10: nikdy přeče. To je ale ovečka, ovi.
11: Bu. Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až se vrátil korálky. Ale já už teďko musím, mě už to letí, pa. Mě už to letí a já už letím, pa.
10: Nebudu to zlobit,
11: ale jestli mi někdy zalžeš,
10: To je můj lupáčku, já.
11: Tak. Ale pravdu.
10: Teď už opravdu nevím.
11: Jo, nevíš?
10: Vím.
11: Tak se podíváme!
12: Dobrý večer, jsem tady správně.
11: No to je, ale pravdu.
10: No, hasič, je to.
13: No,
11: jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
10: No, já. Já?
11: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš nahoru zabalit do mokrý prostíradla?
13: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
11: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. A radši si dejte mokrý ručník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
13: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
11: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsaď. Šup!
13: No, tak, ale dobře.
10: Jděte, protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žád.
13: Tak soráčno, v tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat dvou patro níž, no. No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet. Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
11: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznil, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takovej žárlivej vůl.
10: No to seš, no. Co? No miláček si.
11: Prosím. Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdějí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
10: Kdo to je?
11: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo Luta Jiřinka, byla nádherná. A tentokrát to byla Jiřinka pro mě, k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55, nám no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Vždyť už dopora ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na pódium, z pódia do šatny, člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí Maďory, že dáme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. Lid, já ho znám, rozumíš, no. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče pod sukinku a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček, Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa.
5: A co se stalo psovi?
4: Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
2: Výborně ho debuje.
1: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala. Tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martiňák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí herečtí další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Haló, haló.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherný slovo, Nadějenka.
3: Děkuji.
4: Já bych byl pro pana Hlinomaze.
1: Výborně, děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Halo.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás. Oba
5: dva i Naděnku většinou smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral toho Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, to je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenom, že potom baborať, že? No. Teď jsem to nemyslel na Naďu teda takhle, jako to se omlouvám.
1: To snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu, píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Haló?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Tady je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam se moc hezky
6: sedí. Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nemajte, nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naďa? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrutky. Dobrutky, co nabízí kavárnička.
1: No tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrutky.
6: Paní Konvalinková krásně vykulírovala.
3: Ano.
1: Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme, budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, Ačko, je to zapsáno. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, vodně to ptáček, Fénix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Fénix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usně, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád měl neusnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mor. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si snímáš doma. On je to ptáček, Fénix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: ne povoli. No, io. Přátelé, drazí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé, drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo tu vás vyhraje, na vás, dámy a páni, u rádia hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Vávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, anebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
4: Konvalinkovou. A také samozřejmě Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Pavla. Ano, taky.
4: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
5: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena Vyřadce, zdravím vás a srdečně zdravím naši usměvavou Naděnku.
3: Dobrý
5: den. Takový, který máme rádi, taky mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla.
3: Jo.
5: A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
5: Ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza Zokavý.
1: Dobrý den.
6: Zdravím vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
6: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiových vlnách pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
6: Vítek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne, co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Kovalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
7: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František z Javorníku.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujem.
1: Den. Tak přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
8: Promiňte, že obtěžuju.
9: Dobrý den, pojďte dál.
8: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
9: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
8: Já mám takovou prosbu.
9: No, prosím, ale příteli, můžu vám říkat příteli?
8: Prosím, jak si přijete.
9: Příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
8: No, to právě nevím.
9: No my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
8: To by bylo krásné.
9: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
8: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám, já jsem přišel kvůli záchodku.
9: A tak pardon, promiňte. Vy nám ho jdete spravit, ano?
8: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Pavlače, znáte to?
9: No jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
8: A co, než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
9: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. To, pochopitelně, nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme dát za pochodu, že?
8: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s 5 rodinama, víte?
9: Ale...
8: No a to si dovedete představit ten provoz.
9: No to jistě, to jo. No, příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se, rodina číslo 1, tehdy a tehdy, šup. Rodina číslo 2, tehdy a tehdy, šup. Dobré plánování dělá divy.
8: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil,
9: no.
8: Tam u nás dole v prvním štochu bydlí takovej hulvát.
9: Já.
8: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? A představte si, já už jsem seděl uvnitř.
9: Jo.
8: A on mě vynes ven.
9: Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho? No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě?
8: Já jsem si stěžoval. No. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
9: No.
8: Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní.
9: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
8: Vy mi s tím pomůžete?
9: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale když donesete jaksi plánky té přestavby,
8: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
9: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
8: A kdo to natiskne?
9: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
1: Ok, pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu i dál.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Jihozápadní obchvat města se nenapojí na Průmyslovou ulici v Uherském Hradišti. Valašsko-Kloboucké koupaliště letos navštívilo více než 10 000 lidí. Český prezident vnímá jako správné, že se Spojené státy scházejí nejen se zástupci Ukrajiny, ale i Ruska. V noci očekávejte skoro jasno až polojasno a nejnižší teploty naměříme jen kolem 2 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. Vedení Kunovic na Uhersko-Hradišťsku včera na veřejné prezentaci představilo technickou studii napojení na obchvat 1/50. Studie řeší finální podobu dopravního napojení Kunovic a Uherského Hradiště na hlavní tah z Brna na Slovensko. Nová napojení by měla výrazně odlehčit dopravě v obou městech.
3: V Kunovicích dojde k napojení ve směru od tamní průmyslové zóny. V Uherském Hradišti došlo ke změně. Jeho západní obchvat města se nenapojí na Průmyslovou ulici, ale na nově vzniklou komunikaci v ose se Solnou cestou. Pokračovat bude také k sídlišti Štěpnice a k nemocnici. Michal Sladký, Český rozhlas.
2: Koupaliště ve Valašských Kloboukách na Zlínsku letos navštívilo za 54 dní provozu celkem 10 372 lidí. Jedná se tak o dvojnásobnou návštěvnost oproti sezóně 2024, která byla poslední před rekonstrukcí areálu. Tehdy za 51 dnů provozu přišlo necelých 5,5 tisíce lidí. S dalšími plány pokračuje mluvčí města Lenka Zvonková.
4: Město chce koupaliště nadále rozvíjet především jako rodinný areál. Do budoucna se tak plánuje výsadba dalších stromů i vybudování pergol k lepšímu zastínění. Chystá se také zbudování spojovacího chodníku mezi parkovištěm u Smuteční síně a hlavním vstupem.
2: S Ruskem se podle českého prezidenta musí počítat a má smysl s ním jednat, i když je agresorem. Petr Pavel to řekl v New Yorku před zahájením rozpravy ve Valném shromáždění OSN. Na okraji akce se má s americkým prezidentem Donaldem Trumpem setkat ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. S ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem pak bude jednat šéf americké diplomacie Marco Rubio. Podle prezidenta Pavla je to správný krok. Někteří žáci Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy na okraji Prahy trpí od pondělního večera zdravotními problémy. Hygienici evidují desítky nemocných a zjišťují příčinu potíží. Záchranáři odvezli do nemocnic 7 lidí.
5: Pražští záchranáři kvůli tomu řešili 23 volání na tísňovou linku, popisuje mluvčí Karel Kirs.
6: U pacientů převládaly zažívací obtíže, zvracení, průjmy a v některých případech i zvýšené teploty. 7 pacientů bylo vezeno do zdravotnických zařízení.
5: Ve škole nyní pracují epidemiologové, kteří zjišťují příčinu vzniku infekce, potvrdila mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
7: Před dnešním zahájením provozu jsme se školou telefonicky dohodli preventivní opatření v podobě dezinfekce prostor.
5: Ředitel školy Libor Skala na zítra a na čtvrtek preventivně vyhlásil ředitelské volno pro třídy v budově v Polesné a Čentické ulici. Situací se zabývá Rada Prahy 21. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Noc bude v našem regionu skoro jasná až polojasná. Hlavně na severu a východě kraje čekejte více oblačnosti a zejména v první části noci i déšť, který může postupně slábnout. Nejnižší teploty naměříme kolem 7 až 2 stupňů a vítr povane slabý severozápadní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozorní buďte na silnici mezi Ústím a Janovou na Vsetínsku, kde bouralo osobní auto do svodidel. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Přeji vám pohodový poslech dalšího vysílání.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Je úterý 22. září a po 17. hodině za mikrofon Českého rozhlasu Zlín usedá Kristýna Fuchsová. Provedu vás dnešním vydáním pořadu Den v kraji, který každý všední den shrnuje aktuality a důležitá témata. Dnes je například Den bez aut. Na dopravním hřišti v Otrokovicích na Zlínsku proto připravili program pro rodiny. Co se na něm mohou lidé dozvědět a jaká je účast i při občasném dešti? Nejen to nám poví před čtvrtým. Na 6 regionální stopařka Petra Sváčková, která je na místě. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Kapela Rangers a Nos pro trable. Jestli nějaké potíže v regionu zaznamenala zpravodajská redakce Českého rozhlasu Zlín, to teď shrne Lukáš Jakubíček.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Zlínští hasiči dnes dopoledne nacvičovali zásah při požáru výškové budovy krajského úřadu na třídě Tomáše Bati. Podle připraveného scénáře začalo hořet na chodbě v 10. patře. Další požár pak hasiči řešili v 16. Procvičili si evakuaci lidí, průzkum budovy a samotné hašení. Do cvičení se zapojila také policie a několik jednotek dobrovolných hasičů. Cílem bylo prověřit jejich spolupráci, také dojezdové časy během dopolední dopravní špičky. Město Kroměříž a obec Zdounky by mohla spojovat nová cyklostezka. Zástupci obcí na trase se shodli na zpracování studie, která přijde na 245 tisíc korun. Náklady si jednotlivé obce rozdělí. Studie bude obsahovat přesný návrh trasy, která by měla kopírovat železniční trať Kroměříž-Zborovice. Pro jednání záměru s dotčenými orgány, včetně správy železnic, výpis dotčených pozemků, fotodokumentaci a vizualizaci možného vedení trasy cyklostezky. Pokračuje mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek.
3: Studie bude obsahovat přesný návrh trasy, která by měla vést podél železniční trati Kroměříž-Zborovice. Přípravu cyklostezky kromě města Kroměříže podporují i obce Zdounky, Jarohněvice a Sobisuky.
2: Silničáři začali opravovat další úsek silnice 1/57 mezi Lidečkem a Horní Lidčína v Setínsku. Jde o zhruba 800 metrů na severním okraji Lidečka. Provoz tam řídí semafory a dva regulovčíci. Celou opravu chce ředitelství silnic a dálnic dokončit do 1. listopadu. Ve Vsetíně na Lapači dokončili novou rampu pro skateboardisty. Město ji postavilo díky loňskému hlasování obyvatel v participativním rozpočtu. Podle mluvčí Vsetína Jany Raškové doplní stávající skatepark.
4: Využijí ji nejen skateboardisté, ale také inline bruslaři, koloběžkáři a jezdci na bikrosových kolech. Chceme rampu otevřít během týdne, přesný termín upřesníme.
2: Žáci základní školy UNESCO v Uherském Hradišti v pondělí převzali certifikáty za absolvování mezinárodních zkoušek z cizích jazyků. Za minulý školní rok škola připravila na jazykové zkoušky nejvíce dětí z celé republiky. Vedle angličtiny škola pořádá i kurzy němčiny, španělštiny a francouzštiny. Každoročně je dohromady navštěvuje zhruba 500 dětí.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Město Otrokovice se připojilo k Mezinárodnímu dnu bez aut, který každoročně připadá na 22. září. Na dopravním hřišti Trávníky je proto připravené zábavné odpoledne pro celou rodinu, které se zaměřuje především na bezpečnost v dopravním provozu. A přímo na místě je naše regionální stopařka Petra Sedláčková, kterou zdravím a předávám jí slovo.
2: Krásný podvečer z Otrokovic. Na dopravním hřišti Trávníky je už od 3 hodin odpoledne živo a ještě pár minut bude. Rodinné odpoledne zaměřené na dopravu sem přilákalo desítky dětí i dospělých a program je opravdu bohatý. Nejen o něm si budu dnes povídat se Sabinou Fridrichovou z Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, které přeji už krásný podvečer.
3: Hezký podvečer.
2: Co jste si tedy dnes na dopravním hřišti tady v Otrokovicích na Trávnících připravili pro návštěvníky?
3: Tak dnes vlastně probíhá den bez aut. Připravili jsme si několik stanovišť, které se dotýkají bezpečnosti v dopravním provozu. Máme tady například stanoviště, které cílí na důležitost reflexních prvků. Účastníci si mohou také vyzkoušet odhadnout vzdálenost. Je tady s námi i policie České republiky. Můžou si vyzkoušet také mototrenažér.
2: To je určitě zajímavé, celý ten program, který se tak jako shrnula v kostce, třeba ty reflexní značky, ty mě velmi zaujaly, protože neznám nic horšího, než když jedu autem a potkám na silnici třeba chodce, který je celý v černém a nemůžu ho nijak vidět, takže tahle osvěta se mi moc líbí. Co si budeme povídat, doprava je v dnešní době čím dál tím hustší, na silnicích přibývá aut, zároveň se také objevují nové způsoby, a jak se po městě a po vesnici vlastně pohybovat, jsou to například elektrokoloběžky. Je podle vás právě znalost základních pravidel silničního provozu dnes důležitější než dřív? Jak jste je využili vlastně k osvětě veřejnosti na té akci?
3: Tak určitě ano, a vlastně dnešní akci jsme chtěli přiblížit ty pravidla právě zábavnou a praktickou formou a účastníci si vlastně můžou dnes vyzkoušet různé situace z běžného provozu, otestovat si své znalosti, anebo se právě něco o bezpečnosti dozvědět nového.
2: Já se taky určitě ještě půjdu podívat, jestli třeba poznám všechny dopravní značky, že to by mohl být problém na silnicích samozřejmě.
1: Zdá se, že jsme s Petrou ztratili spojení, ačkoliv je blízko v Otrokovicích. Zkusíme...
2: Nehody.
1: Už se slyšíme, Petro. Teď se zrovna slyšíme. Možná skončili jsme u tvého tvrzení nebo u tvého plánu, že se musíš jít podívat na dopravní značky, aby jsi ověřila, jestli je znáš.
2: Tak to jsme o moc nepřišli, protože my se právě teď bavíme, nebo chceme začít bavit o první pomoci, tedy o tom, jaká je nehodovost na silnicích a jak třeba já můžu zareagovat při vzniku nějaké dopravní nehody nebo nějaké situace, kdy člověku potřebují, nechci říct zachránit život, ale třeba pomoct v nějaké nepříjemné situace, případně dostat se až k tomu, k těm vážnějším, náročnějším situacím. Co jste si v této části programu připravili pro návštěvníky paní Fridrichová tady v Otrokovicích?
3: Tak stanoviště první pomoci tady mají na starosti slečny ze střední zdravotnické školy ze Zlína a účastníci se vlastně dozvědí, jak správně reagovat, když i třeba na ulici potkají člověka v bezvědomí, jak přivolat pomoc, jak zahájit resuscitaci, a to dospělého i dítěte vlastně podle věku, a vyzkouší si taky, jak najít a použít AED a zopakují si i důležitá telefonní čísla záchranných složek.
2: To je určitě zajímavá informace. Já věřím, že spousta lidí si to osvěžilo, ať máme nejrůznější pomůcky na to, jak si zapamatovat třeba například ta telefonní čísla na záchranné složky. A my jsme si teď shrnuli takové ty základy, které nabízíte právě v rámci Dne bez aut v Otrokovicích. A pojďme se ale podívat taky na to dopravní hřiště, kde se ta akce koná. A u vás si můžu ty základy, které se dozvím, také vyzkoušet na dopravním hřišti v Otrokovicích. Prozraďte mi, kdy se můžu dorazit třeba na kole nebo s dětmi, abych si tedy ověřila, že všechno, co jsem se dnes dozvěděla, opravdu ovládám a můžu bezpečně vyrazit na silnici.
3: Tak vlastně v září ve všední dny je dopravní hřiště otevřené od 3 do 6 hodin. Svátky, víkendy a prázdniny je to od 10 do 18 hodin a provoz probíhá vlastně do listopadu, kdy je otevřené dopravní hřiště pouze do 17 hodin.
2: Tak potom už můžu vyrazit se až na jaře, ale to si řekneme třeba znovu za půl roku. Paní Fridrichová, já vám moc děkuji za rozhovor a za pozvání a věřím, že dnešní akce bude probíhat ještě v pohodové atmosféře. Já se s Atrokovic pro tuto chvíli loučím s našimi posluchači a naslyšenou.
1: Díky, Petro, a naslyšenou. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková, každý všední den vyráží za vašimi příběhy po celém Zlínském kraji. Chcete, aby přijela i k vám? Napište jí tip na zajímavost, akci nebo příběh z vašeho okolí na mail stopar.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: Je to pár dní, co Bohumil Galásek ze Zlína získal za dlouholetý přínos k rozvoji vzdělávání medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně. Ze zasloužilého pedagoga gymnázia Lesní čtvrť však stále vyzařuje skromnost. S člověkem s obrovským rozhledem, pedagogem a zlínským kronikářem Bohumilem Galáskem si budu povídat už 24. září. K poslechu zve Markéta Macháčková.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Jaký bude první den astronomického podzimu? I na to se zeptám Mojmíra Martana z Českého hydrometeorologického ústavu. Zdravím vás do Brna, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Ještě než se dostaneme k předpovědi na zítřek, povězte, jaké je počasí ve Zlínském kraji právě teď?
2: Tak máme převážně oblačno, přeháníky se v tuto chvíli objevují už na málo místech, teploměry ukazují 9 až téměř 15 stupňů.
1: Co můžeme čekat večer a v noci?
2: Večer očekáváme velkou oblačnost, místy ještě s přeháníkami nebo s deštěm, hlavně na severu a východě území. A to zejména tedy v těch večerních hodinách a v první části noci. Srážky budou postupně slábnout, v průběhu noci potom také na mnoha místech dojde k protrhávání oblačností na polojasno nebo skoro jasno. Kránu se v údolích ojediněle vytvoří mlhy. Noc bude chladná, nejnižší teploty 7 až 4 stupně, v údolích při malé oblačnosti může být lokálně až ke 2 stupňům a je tam možnost slabých přízemních mrazíků. Bude jen slabý severozápadní nebo severní vítr.
1: Kromě zimy dnes v noci nastane podzimní rovnodennost a oficiálně tak vstoupíme do podzimu. Jaký bude jeho první den?
2: Tak bude v průběhu dne postupně polojasný nebo oblačný a hlavně odpoledne se mohou objevit lokální přeháníky, především na Valašsku. Večer se oblačnost přechodně zmenší. 16 až 19 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Na severu kraje bude chladněji, jen kolem 14 stupňů. V ranních a večerních hodinách povane slabý, přes den mírný vítr severních směrů.
1: Tolik předpověď počasí od meteorologa Mojmíra Martana. Díky za ni a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Zlín. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se tento týden zapojila do kampaně Nestrať úsměv, psáno s vykřičníkem, a lidem nabízí bezplatná vyšetření zaměřená na prevenci nádorů v dutině ústní. Jak taková preventivní prohlídka vypadá a co všechno obnáší, si na vlastní kůži vyzkoušela naše redaktorka Petra Sedláčková. Poslechněte si její reportáž.
1: Rakovina dutiny ústní nemusí zpočátku bolet a právě proto je důležité nepodceňovat prevenci. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se tento týden zapojila do celorepublikové kampaně s názvem Nestrať úsměv a až do pátku nabízí veřejnosti bezplatná preventivní vyšetření. To jsem si vyzkoušela na vlastní kůži přímo v ambulanci oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Vyšetřil mě primář Jiří Šimek, který celou prohlídku zahájil obecnými otázkami o mém zdravotním stavu a návycích.
2: Rád bych se vás zeptal, zdali berete pravidelně nějaké léky nebo trpíte nějakým onemocněním?
1: Potom už jsem se posadila do stomatologického křesla a lékař přešel k samotnému vyšetření. Začal prohlídkou krku pohmatem.
2: Já to tady jenom tak zlehka prohmotám a hledám na krku nějakou podezřelou, zdůřelou zlinu, zvětšenou. Dost často nemusí být vůbec bolestivá. Jo, důležité je, že je tam nějakou dobu a sama i po odeznění třeba nějaké akutní výrozy nezmizí.
1: A následovala kontrola samotné dutiny ústní.
2: Nejprve se podívám do takzvané ústní předsíně na sliznici, která je mezi rty a zuby. Prohlédnu si také předsíň horní čelisti. Dále se vás poprosím, kdybyste na mě teda vyplázla jazyk. Poprosím vás o to klasické A. Tam se díváme na ty patrové oblouky a směrem k mandlím. Zvedněte jazyk nahoru a dotkněte se jakoby patra.
1: Během prohlídky mi primář Jiří Šimek vysvětlil, že nejčastěji vzniká rakovina ve spodině ústní, tedy v místě pod jazykem, kde se tvoří až 80% slizničních nádorů.
2: Ještě prohlédnu tu dutinu ústní tím světlem. Je to takové zvláštní monofrekvenční světlo. Sliznice dutiny ústní, které nejsou zdravé, ho absorbují do takového tmavého flíčku, ale nic takového u vás nevidím. Má to tady krásně zdravé. Tak mám pro vás dobrou zprávu. Má se opravdu naše preventivní akce dotýká jen okrajově.
1: Prohlídka dutiny ústní byla bezbolestná a trvala přibližně 15 minut. O preventivní akci Nestrať úsměv byl mezi veřejností velký zájem a nabízené termíny vyšetření jsou již až do konce týdne obsazeny. V příštím roce ale nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně akci pro velký zájem s největší pravděpodobností zopakuje. Ze Zlína Petra Sedláčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas a Zlín. Žáci základní školy UNESCO v Uherském Hradišti v pondělí převzali certifikáty za absolvování mezinárodních zkoušek z cizích jazyků. Škola za minulý školní rok připravila na jazykové zkoušky nejvíce dětí z celé republiky.
1: Obdržel jsem certifikát PET, což je B1, a dostal jsem toho tím, že jsem chodil na kurzy jako ve škole a tím, že mě vlastně angličtina jako baví.
2: Pochlubil se jedním ze stupňů cambridgeské zkoušky deváťák Jakub Luňák.
1: Bude se mi hodit na body na přijímací zkoušky. Chtěl bych na Gimple do Hradiště a tam by mě to mělo pomoct teda. A potom i vlastně jako do nějakého povolání, potom na nějaký životopis nebo tak.
2: Základní zkoušku Movers získala žákyně 4. třídy Evelína Šelepová.
3: My hodně s rodinou jako cestujeme, takže jsem chtěla tu angličtinu prostě, abych se sama domluvila v zahraničí, různě v těch hotelech, když jsme, tak abych nemusela otravovat rodiče.
2: 12-letá Eliška Borovcová dokonce v angličtině vidí své možné budoucí povolání.
4: Mě baví hodně angličtina, je to můj nejoblíbenější předmět ve škole, takže bych možná třeba do budoucna chtěla dělat třeba učitelku angličtiny.
2: Že se žákům budou certifikáty hodit, je přesvědčená učitelka angličtiny Hana Horsáková.
5: Je to pro ně vlastně mezinárodně uznávaný certifikát o jejich jazykové úrovni, jak na tom s tím daným jazykem, no s angličtinou jsou. Může jim to rozhodně pomoct už na středních školách při přijímacím řízení, zároveň mají i určité úlevy u státních maturit, později u těch těžších zkoušek i vlastně, co by se týkalo studia v zahraničí, práce další a tak dále.
2: Slavnostního předávání certifikátů se zúčastnil i ředitel British Council v České republice Paul Wade, podle kterého žákům znalost cizího jazyka pomůže v budoucím životě.
6: Žákům to přináší dvě věci. První je posílení sebevědomí. Ukazuje jim to, čeho všeho mohou dosáhnout, a je to také skutečná brána do světa. Je to klíč, který otevírá dveře ke vzdělání, zaměstnání, k příležitostem a kontaktům.
2: Paul Wade zároveň ocenil úroveň zdejší výuky angličtiny.
7: The quality of teaching is first rate.
6: Kvalita výuky je prvotřídní. Nejde o to, že by vybírali ty nejlepší žáky, ale že je chtějí co nejlépe učit. A právě na tom záleží. Rozhodující je kvalita výuky.
7: Makes the difference.
2: Základní škola UNESCO za to ostatně dostala i významné ocenění.
8: Na britské ambasádě jsme dostali před 2 týdny ocenění, že jsme připravili nejvíce dětí na cambridgeské zkoušky v celé České republice.
2: Upřesňuje ředitel školy Jan Vorba.
8: Letos máme rekordní ročník, protože cambridgeské zkoušky složilo úspěšně 170 dětí. Z těch 170 dětí 46 složilo na úrovni B1, to znamená na úrovni české maturity, a dokonce 2 žáci udělali certifikát na úrovni C1, což je vysokoškolské studium anglického jazyka.
2: Kurzy cizích jazyků vedle angličtiny ještě němčiny, španělštiny a francouzštiny na základní škole UNESCO každoročně navštěvuje zhruba 500 dětí. Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Český rozhlas.
9: Den v kraji.

0: Přátelé, je s vámi Český rozhlas a Zlín. A teď se společně vydáme pátrat po našich kořenech. Na Valašsku má výroba skla a sklářství několik set let dlouhou tradici. Sklářská škola byla ve Valašském Meziříčí založena v roce 1944. Jak se od té doby proměnila a jak se daří sklářskému vzdělávání dnes? Reportáž ze Střední umělecko-průmyslové školy sklářské pro vás natočila redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
1: Nacházíme se v depozitáři. Jsou tady opravdu nejlepší věci, které od toho roku 2001, kdy máme k dispozici sklářskou huť, vznikly a jsou to opravdu reprezentativní věci, které školu reprezentují na nejrůznějších soutěžích a výstavách.
2: S ředitelem Střední umělecko-průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí Jiřím Pivovarčíkem procházíme prostorami, kde se vzdělává téměř 180 studentů. Kromě školní huti se vyučují v malířských a brusičských dílnách a v řadě učeben v nové třípatrové přístavbě. Jak to podle ředitele Jiřího Pivovarčíka dnes vypadá s českým sklářským školstvím?
1: V České republice je 6 sklářských škol, pokud nepočítám ty menší. Naše střední umělecko-průmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříči je jedinou sklářskou školou na Moravě. Nikde na světě, v žádném státě, není tolik sklářských škol a já věřím, že to odpovídá významu oboru sklářství vůbec, který má v České republice samozřejmě obrovskou tradici.
2: Sklářská škola byla ve Valašském Meziříčí založena v roce 1944.
1: Až do roku 1989 byla sklářská škola v Valašském Meziříčí učňovskou školou pro tehdejší sklárny českomoravských skláren, což byl Rapotín, Úsobrno, Karolinka, Vsetín a tak dále. Po roce 1989 prošla škola velkou transformací, z té učňovské školy se stala umělecko-průmyslová škola.
2: Jaké obory v současnosti škola nabízí?
1: Řemeslný obor s názvem umělecko-řemeslné zpracování skla, v rámci kterého mohou získat žáci i výuční list a poté ve čtvrtém ročníku maturitu. A pak je to ten umělecký výtvarný, kterému říkáme zjednodušeně design skla. Tam tedy se vzdělávají a tam vychováváme budoucí sklářské designéry.
2: Studenti Valašsko-Meziříčské sklářské průmyslovky díky spolupráci s firmami zakouší dnešní realitu tohoto řemesla.
1: V současné době vznikají nová sklářská designerská studia. Minulost, kdy jsme tady měli velkou fabriku Českomoravské sklárny, později Lares osvětlovací sklo, ta doba je pryč. Dneska je jiný trend, jsou to ateliérová studia, sklářská designerská studia, která vznikají. To je trend, si myslím, celosvětový.
2: Jak nabité vzdělání a zkušenosti pak studenti uplatňují v životě?
1: Je důležité žáky připravit k maturitě a poté na studium na vysoké škole. Mají možnost si založit své designerské studio, grafické studio. Poptávka po kreativních lidech je veliká a naší snahou je samozřejmě nedržet žáky tady v nějaké bublině umělé, ale ukazovat jim, jak to opravdu potom v praxi bude dál.
2: Pokračuje ředitel Jiří Pivovarčík.
1: Ta více než 200letá tradice sklářství je v té společnosti zakořeněná. Pořád existuje povědomí o tom, že sklářství je velmi důležitá věc pro zdejší region a já věřím, že i toto nám pomáhá získávat nové uchazeče, kteří se sklářství chtějí věnovat.
2: Z Valašského Meziříčí Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: A to už je z dnešního vydání Dne ve Zlínském kraji vše. Kromě pohledu do historie Valašského Meziříčí a sklářství byla řeč i o programu dopravního hřiště v Otrokovicích na Zlínsku, který přichystali k Mezinárodnímu dni bez aut. Tématem bylo i prvenství základní školy UNESCO v Uherském Hradišti, která připravila na jazykové zkoušky nejvíce dětí z celé republiky. V jedné hodině jsme tak navštívili celý kraj. Záznam vysílání najdete na webových stránkách Českého rozhlasu Zlín. Teď už se loučí Kristýna Fuchsová. Mějte pohodový večer.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.

0: sponsor programu. Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na letním stadionu ve Valašském Meziříčí opraví fotbalové šatny a postaví nové osvětlení. Město Vizovice nabízí svým obyvatelům dalších 50 kusů zahradních kompostérů. Ruský soud poslal na 13 dní do vězení Čecha za protest na Rudém náměstí. Přes noc očekávejte skoro jasno až polojasno, nejnižší teploty naměříme kolem 2 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Na letním stadionu ve Valašském Meziříčí začala oprava šaten. Kolem hlavního hřiště s atletickým oválem zároveň vznikne nové úsporné osvětlení. Práce vyjdou na 21 milionů korun bez DPH. Polovinu zaplatí dotace od Národní sportovní agentury. Co se v šatnách změní, popisuje mluvčí města Jakub Mikuš.
2: Uvnitř šaten budou nové příčky, podlahy a omítky. Opravu projdou také rozvody vody, elektřiny a topení. Práce začnou na konci září, fotbalistů se ale výrazně nedotknou. Na podzim budou využívat šatny v penzionu Valmes u hřiště s umělou trávou a hotovo má být na začátku března, takže většinu jarní sezóny už odehrají v nových šatnách.
0: Dalších 50 kompostérů o objemu 900 litrů nabízí město Vizovice svým občanům. Už v minulosti město rozdalo formou zápůjčky 350 kusů. Po 5 letech zápůjčky se kompostéry staly majetkem lidí. Pokračuje mluvčí Vizovic Jiří Žurek.
3: Kompostéry se budou vydávat po sepsání smlouvy o zápůjčce, provozní době, případně po telefonické dohodě v areálu místních technických služeb na ulici Zlínská, a to až do vyčerpání zásob.
0: Celková cena kompostéru je 233 tisíc korun. Město na jejich pořízení uvolní 107 tisíc korun. Zbytek pokryje dotace. Moskevský soud poslal na 13 dní do vězení českého občana za protest u Leninova mauzolea na Rudém náměstí. Podle ruských agentur Interfax a TASS muž v neděli držel transparent, kterým měl diskreditovat ruskou armádu. Co na nápisu stálo, agentura neuvádí. Kromě vězení musí ještě zaplatit v přepočtu 15 tisíc korun pokutu. Zadržení českého občana potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé.
4: Naše velvyslanectví v Moskvě je s případem obeznámeno a zadrženému českému občanovi od počátku poskytuje konzulární pomoc. S ohledem na citlivost případu nebudeme věc dále komentovat.
1: Sport.
0: České tenistky jsou v semifinále poháru Billie Jean Kingové. O čtvrtfinálové vítězství nad Velkou Británií se vyhranými zápasy ve dvouhře postarali Marie Bousková a Linda Nosková. Čeští tenisté znají soupeře pro finálový turnaj Davisova poháru. Ve čtvrtfinále nastoupí tým kapitána Tomáše Berdycha proti Kanaďanům.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude v noci skoro jasno až polojasno, hlavně na severu a východě kraje čekejte více oblačnosti a zejména v první části noci také déšť, který může postupně slábnout. Nejnižší teploty naměříme kolem 7 až 2 stupňů a vítr povane slabý severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto mělo nehodu na silnici mezi Janovou a Ústím na Vsetínsku. Projíždějte tam opatrně. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Ivana Slabáková. Začíná Morava krásná zem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

0: Ano, přátelé, je tu druhá hodinka Moravy krásné země. No a s ní stejně jako v poledne Ivana Slabáková. No a jak jste slyšeli, tak o ten hudební úvod se tentokrát postarala Moravská veselka. A sice polkou Miloše Procházky a Stanislava Pěnčíka, která má takový příznačný název Na úvod. No samozřejmě čeká vás spousta dalších písniček, které zahrají jak dechovky, tak i cymbálka, která je tu připravená s tou další. Ale ještě, než si ji pustíme, tak připomínám, že svátek slaví Darina. Darinky slaví u nás, zatímco na Slovensku slaví Móric. Takže, milí oslavenci, přejeme všechno nejlepší. No a pokud právě oslavujete, tak ať jsou vaše oslavy veselé a vydařené. Všechno nejlepší. Teď už zbývá jen připomenout telefonní číslo, abyste naším prostřednictvím mohli popřát třeba nějaké ty darince k svátku nebo Móricovi nebo poslat někomu písničku jen tak pro radost. Takže 726 46 5200. Slíbila jsem cymbálku, je tu připravená skvělá Grande Moravia Ládi Pavlúše. Ale já se dívám, že tu mám telefon, tak než prozradím, jak se písnička jmenuje a kdo ji zaspívá, tak zkusíme, kdo se dovolal. Hezký podvečer.
1: Dobrý večer, tady je Kopec. Já bych chtěl, kdybyste mi tam zahrali nějakou pěknou písničku na vzpomínku, dnes by náš tata Ota Kopců ze Zlína z Lužkovic oslavil dožitých 72 roků, kde by vás chtěl poprosit o nějakou pěknou písničku. Vzpomínáme s rodinou.
0: Dobře, je to krásná písnička, budou to dvě písničky a určitě se tam nahoře budou líbit.
1: Děkuji moc, mějte se hezky, příjemný večer, na skvěle.
0: Vám taky přejeme příjemný večer. Tak teď už jsme u té písničky Co mě, milý, zanecháš a za mořem je bílá růža. Zaspívají Danka Magálová a Roman Zavadil.

0: Grande Moravia Ládi Pavluše, Danka Magálová a Roman Zavadil. A během těchto dvou krásných písniček se dovolala z Bohutic paní Vlasta. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Prosím o písničku pro paní Jarku Řehořkovou. Přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Děkuji vám za písničku, to jí přeje Vlasta z Bohutic. Děkuji.
0: No paní Vlasto, vy mě nebudete věřit, ale já právě tu mám před sebou seznam členů našeho klubu Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a čtu tady, že paní Jaroslava Řehořková, znám ještě nad oslavou, dnes slaví narozeniny půlkulaté. Tak paní Jaruško, i my vám přejeme všechno nej. No a teď už je tu připravená pro změnu mistříňanka a bude to směs známých písniček.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla směs známých písniček v podání mistřiňanky, tak věřím, že mnozí z vás si třeba všechny ty písničky spolu s mistřiňankou a jejími zpěváky zaspívali. No, teď už má slovo paní Zita Zjevíčka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ivanko Šlabáková, já vás celého srdce zdravím, vítám vás a jestli dovolíte, já vás tisknu na své srdíčko a přeji vám úplně nejlepší, jak se to říká. A chtěla bych, já také zdravím samozřejmě zvukového mistra, všechny posluchače a všechny mé přátelé a všem bych chtěla z celého srdce poděkovat, kteří mi na mě nezapomněli a gratulovali mě v sobotu k mému svátku. Děkuji panu Zdeňkovi Junákovi za jeho krásná slova, panu Karličkovi Hegnerovi, děkuji za jeho milá slova k mému svátku a prostě všem moc a moc děkuji. A zdravím Jarouška Wolfovýho, na něho nikdy nemohu zapomenout, když volám do rozhlasu. A taky bych pozdravila tam za ty brány Pepička Dovka. Z celého srdce ho zdravím.
0: Dobře,
1: tak to by bylo všechno, děkuju za prostor.
0: Já taky děkuju za krásná slova, já se teda chytím toho Jarouška Wolfa, protože tady mám od něj krásný mailík, takže ano. Jarušku, já bych ti taky chtěla moc a moc poděkovat, neboj, určitě se někdy uvidíme. No ale teď už písnička, paní Zito, mějte se moc a moc hezky, já dodatečně přeju všechno nejlepší k svátku, ano?
1: Děkuji.
0: Mějte se hezky. Naschledanou. Tak jsme společně s paní Zitou pozdravili taky Jarouška Wolfa. S další písničkou je tu připravena Šohajka. Vůně růn.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Tak jste se dověděli spoustu zajímavých věcí a vrátíme se zase k našim písničkám a taky k vašim blahopřáním. To, které mám před sebou, k nám poslala paní Andrea, píše. 23. září oslaví ve zdraví krásných 80 let naše milá maminka, babička a sestra paní Ludmila Šafránková z Bořetic. Ať slunce svítí na tvé tváři, ať ve tvých očích láska září, ať tvé srdce nezná klam, to ti přejeme k narozeninám. Ke krásnému životnímu jubileu hodně zdravíčka a spokojenosti do dalších let přeje syn František a dcera Radka s rodinami. Vnoučata potom děkují babičce za starostlivost a dobré buchty, které často peče. Ve stejný den oslaví svoje narozeniny taky dcera paní Ludmilky Šafránkové, paní Radka Punčochářová z Bořetic. Také jí přejeme hodně zdraví, spokojenosti a krásných dní v dalším životě. K přání se připojuje 7 sourozenců s rodinami. Těšíme se na setkání a zvedáme skleničku na jejich zdraví. Paní Šafránková i my ke kulatým 80. blahopřejeme. Určitě máte ráda veselé písničky, takže teď si poslechnete směs spolek, kterou přicházejí zahrát Bojané.
0: Český rozhlas Zlín.

Dohráli, Bojane, já tu mám pro vás, přátelé, pozvánku. Podolští stárci obec Podolí a sbor dobrovolných hasičů Podolí vás zvou na tradiční podolské hody, které se uskuteční tuto sobotu 26. září. Je program v pátek 25. září se bude od 14 hodin stavět mája. V sobotu ve 13 hodin žádání o povolení hodů, potom požehnání v kostele svatého Jana Nepomuckého, potom průvod stárků obcí. No a ve 20.30 hodová zábava, slavnostní nástup stárků a k poslechu a k tanci bude hrát dechová hudba Miločanka a taky cymbálová muzika z Milotic. A je tu ještě douška, která je zřejmě důležitá. Doporučujeme společenský oděv, tak abyste byli, přátelé, v obraze. A teď tu mám ještě prosbu, cituji o písničku pro kamaráda a spolužáka Milana Adámka a jeho maminku Aničku Adámkovou ze Stráně Květné. Písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. Jmenuje se Vinobraní a zahraději Lácaranka.

Lácaranka a vinohraní. Vinobraní, na kterém se samozřejmě taky hraje, že aby lidé k tomu choštování slyšeli něco dobré muziky. A pozor, mám tu další blahopřání. Dnes slaví 79. narozeniny náš tatínek, dědeček a pradědeček Václav Navrátil z Unčovic u Litovle. Přejeme mu vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, pohody a úspěšné práce na zahrádce. A to z celého srdce přeje manželka Marie, dcery Monika a Marta, vnoučata Pepa, Tereska, Filda a Heduš. A ještě píší, společně vzpomínáme i na syna, bratra a strejdu Vaška, který přeje z nebíčka. A my k přání pro pana Václava Navrátila přidáme svižnou polku. Šohaje, šohaje.

0: to byla další sevižná polka a je tu další přání. Dnes má svátek kamarádka paní Darina Skopalová z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. To přejí všichni nejbližší, tak je rodina Skopalová a samozřejmě kamarád Broněk. No a ta další písnička se jmenuje Měl jsem frajárečku.
1: Český rozhlas Zlín.

No a já tu mám teď pozvánku pro příznivce dobré zábavy od spolku zahrádkářů Hradčovice, a sice na košt vína a burčáku, který se bude konat tuto sobotu 26. září od 18 hodin v sále polifunkčního domu v Drslavicích. Občerstvení, včetně medových specialit, je připraveno, no a k poslechu i k pití a taky k tanci vám bude hrát cimbálová muzika Litera. Tak to byla pozvánka do Hradčovic a já tu mám ještě jedno přání. Dnes oslaví můj drahý manžel a taky tatínek a dědeček pan Cyril Ondruch z Horní Bečvy své krásné jubileum 80 roků. Dožívá se ho v plné svěžesti a elánu do práce. Je vaším každodenním posluchačem a velkým milovníkem dechovky. Proto prosíme o písničku s přáním všeho nejlepšího, hlavně pevného zdraví, štěstí a rodinné pohody. Za vše, co pro nás každý den dělá, děkuje manželka Hanka, syn Radek s manželkou Petrou a dědovi dvě zlatíčka Viktorka a Filda. Tak, pane Ondruchu, já věřím, že vás potěší do lanka, z polky do polky.

Humárníčka, tak ten dnešní pořad nazval jeho autor Jan Káčer. Malebnou a zvučnou krajinou rodiště Jožky Úprky nás provedou mužský a ženský sbor z Kněždubu. A to všechno za doprovodu cimbálových muzik Pavla Můčky a Radošova. Takže krátce po 19. hodině pořad na pěknou notečku. V tuto chvíli posloucháte Ulrich Polku Mirka Kameníka, kterou hrají Kameníkovi muzikanti, kteří se tak loučí za všechny kapely, které vám ve večerní Moravě krásné zemi vyhrávali. Loučí se i Ivana Slabáková a přejí krásný a pohodový večer.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm se při návštěvě sběrného dvora nově prokážou speciální kartou. Během oprav hygienického zázemí na hřbitově v Mařaticích budou až do konce listopadu mimo provoz toalety pro veřejnost. Za účast na prevenci a screeningu by lidé mohli dostat od pojišťovny až 1500 korun. Přes noc očekávejte skoro jasno až polojasno a nejnižší teploty naměříme jen kolem 2 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubí. Check.

0: Dobrý večer. Rošnov pod Radoštěm zavedl nový systém evidence ve sběrném dvoře. Město rozdává lidem, kteří tam vozí odpad, vlastní karty. Změna se týká všech obyvatel města. Jak nový systém funguje, říká pracovník sběrného dvora Martin Grošák.
1: V podstatě vydáváme občanům karty vlastně přístupové do sběrného dvora, kde je čárový kód a vlastně my si je navedeme do počítače pod jejich jménem a adresou s tím, že vlastně už se nemusí prokazovat občanským průkazem.
0: Uherské Hradiště zahájilo opravu hygienického zázemí na hřbitově v Mařaticích. Během rekonstrukce budou mimo provoz toalety pro veřejnost. Náhrada bude zajištěna prostřednictvím mobilních toalet, které budou umístěny u zadního vstupu do areálu hřbitova. Práce za více než 1 milion korun by měly být hotové do konce listopadu. Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jak by měla odměna vypadat, popisuje vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
2: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky. A to vždy přitom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťovám budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
0: Novela má upravit také fungování pojišťoven a způsob, jakým rozhodují o úhradách péče. Smlouvy se zdravotnickými zařízeními by navíc nově mohly být víceleté. Americký prezident Donald Trump stojí před rozhodnutím, jestli s Íránem uzavře dohodu nebo íránský režim vojensky zničí. Řekl to ve svém projevu na valném shromáždění OSN. Dodal, že Teherán dosud šikanoval Blízký východ, ale to prý skončilo. Íránská delegace v reakci na Trumpova slova opustila sál.
3: Prezident řekl, že Írán čeká, jak dopadne v listopadových volbách do kongresu. Na to ale opáčil, že on sám znovu nekandiduje a ve funkci zůstane ještě 2,5 roku. Donald Trump se ostře opřel i do kubánského režimu. Řekl, že komunismus se do Ameriky nikdy nedostane, ale na Kubu podle něj naopak přijde svoboda. I kubánská delegace na to zareagovala odchodem ze sálu. Trump také připomněl vojenský zásah ve Venezuele, který okomentoval slovy, že vítězi patří kořist. Mluvil přitom jen pár kilometrů od věznice, kde je od ledna držený bývalý venezuelský prezident Maduro. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Počasí.
0: Noc bude ve Zlínském kraji skoro jasná až polojasná a hlavně na severu a východě kraje čekejte více oblačnosti. Zejména v první části noci i déšť, který může postupně slábnout. Nejnižší teploty naměříme kolem 7 až 2 stupňů a vítr povane slabý severozápadní až severní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Podle dopravních serverů se v této chvíli jede po cestách ve Zlínském kraji bez dopravních nehod. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje pořad Na pěknou notečku.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Krásný dobrý večer, vážení posluchači. Vítám vás u dalšího pořadu na pěknou notečku, který dnes nese podtitul Kolem šumárníčka. Možná už tušíte, kam vás v dnešním putování za lidovou písní zavedu. Bude to do malebného kraje nedaleko Strážnice, a to konkrétně do obce Kněždub. Obec přísluší po národopisné stránce k širší oblasti Strážnického Dolňácka, ale dříve její lidová kultura vykazovala výrazné horňácké rysy. Její situování do podhůří Bílých Karpat při bývalé cestě vedoucí z Podunají podél řeky Moravy na sever je doloženo díky archeologickým památkám právě pod místním nejvyšším kopcem Šumárníkem. Kněždub byl založen velehradským klášterem zřejmě v roce 1264 a název byl odvozen od zdejších kněžských dubů. Hudební společnost nám dnes bude dělat mužský a ženský sbor z Kněždubu za doprovodu cymbálových muzik Radošova a Pavla Můčky.

Kněždub má bohatou písňovou a hudební tradici. Myšlenka zachovat krásu lidových písní z Kněždubu a okolí pro další generace je úlohou místního mužského a ženského sboru. Jejich snahou je dokumentovat alespoň část ze studnice nepřeberného množství písniček této oblasti Slovácka. Mnohé z nich oživují, protože byly generacemi zapomenuty a snaží se je interpretovat, jak je dávno zpívali naši předkové.

Pokud navštívíte Kněždub, tak doporučuji k návštěvě jejich místní kostel se slováckým slavínem a památky původního lidového stavitelství, mezi kterými vyniká jeden objekt. V roce 2005 byl otevřen pro veřejnost znovu obnovený rodný dům bratrů Jože a Franty Uprkových, kněždubských rodáků, významných autorů malířské a sochařské tvorby, nositelů regionálních tradic a kulturního vzestupu Slovácka první poloviny 20. století. Dům byl zrekonstruován dle dochovaných dobových fotografií a záznamů a patří mezi nemnoho typických představitelů hliněných staveb regionu. Slouží jako stálá expozice zmiňovaných rodáků, které doplňuje i neméně známý Antoš Frolka.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Na pěknou notečku. Zajímavostí je, že naši dnešní interpreti mají za sebou bohatou historii. Mužský sbor z Kněž Dubu založili v roce 1963 členové místního divadelního kroužku. Jejich dlouholetým vedoucím byl Josef Matyáš starší a po generační obměně sbor vede jeho syn Josef Matyáš mladší. V repertoáru sboru najdeme písně zapsané v 19. století Františkem Sušilem, Martinem Zemanem, Hinkem Býmem či později Rudolf Kučerou či Janem Poláčkem. Ve zdejší oblasti později sbírali písně Jaroslav Smutný, Jiří Pajer nebo Michal Milták. Se sborem se setkáte na různých folklorních akcích na Strážnicku, Veselsku, ale i na Horňácku. Nemůžu zde opomenout ani ženský sbor z Kněž Dubu, který vznikl v roce 1997, jehož vedoucí je Marie Křižanová. Ženský sbor krásně doplňuje svým vystoupením jejich chlapy, ale velmi často je objeví například i v doprovodných programech různých vinobraní nebo ve strážnickém skanzenu, ale i na přehlídkách lidových písní konaných v Kněž Dubu.

Vonící louky, temný háj, těžká práce na poli, láska a bujarost mládí jsou častým námětem zdejších písniček. Nezměrným úsilím zanícených vyznavačů lidových písní se postupně vracíme ke starým zvykům, k obnově tradice poutí a hodů s právem. Když nastoupí mužský a ženský sbor v pestrobarevných krojových průvodech i s mladou generací, stojíte před oživenými obrazy zdejšího rodáka Jože Uprky. Z jejich projevu vyzařuje naprosté sepětí s krajem Bílých Karpat, krajem pod Šumárníkem.

Milí posluchači, naše dnešní a ne poslední putování Uprkovským krajem se chýlí ke konci. Nebojte, určitě se sem brzy vrátím za dalšími dvěma vynikajícími interprety lidových písní. Mužský a ženský sbor z Kněždubu dnes doprovázeli cymbálová muzika Radošov z Veselí nad Moravou s primášem Radimem Havlíčkem a muzika Pavla Můčky ze Strážnice. Od mikrofonu se loučí autor dnešního pořadu Jan Káčer a ze zvukové režie Tomáš Chrástek. Krásný večer.

Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

Dobrý večer. Tradici vartování, při kterém se před pohřbem schází rodina a blízcí a vzpomínají na zesnulého, nám přiblíží spisovatelka Květa Podhradská. S prací mentora v obrnickém nízkoprahovém klubu Vulkán nás seznámí Milan Tomkovič. Mangavlačera te šukaršu neben. Často

0: chvíli.
1: Posloucháte Oroma Vakeren a dospívali Lucie Bílá a Honza Bendík. Spisovatelka Květoslava Podhradská se zabývá tématem vartování u Romů. Sama pracovala v květinářství, kde získala první kontakty s lidmi. Dnes jezdí na besedy po celé naší republice a své příběhy přibližuje lidem. Nebojí se přitom otevřít i citlivější témata, připravil Karel Sladký.
2: Romská spisovatelka Květoslava Podhradská jezdí na besedy po celé republice. Každé setkání s ní je neopakovatelným zážitkem, ať už vypráví na jakékoliv téma. Jednou z jejich letních zastávek byl i Hradec Králové. Paní Květoslavo, když jste pracovala v květinářství, to je taky část vaší životní etapy, setkala jste se určitě s mnoha zajímavými příběhy, možná i netradičními požadavky.
3: Před mnoha lety jsem pracovala v květinářství, kde jsem připravovala smuteční vazbu. Vázala jsem věnce a vyřizovala objednávky. Jednou v úterý po obědě mě volá paní z pohřební služby Blansko. Po hlase jsme byli už staré známé. Paní Podhradská, dneska vás nepotěším. Volali mi Romové a strašně si vymýšlejí. Chtějí 20 věnců a ještě speciální tvary. A všechno hrozně barevní. Řekla jsem jim, že nevím, jestli to můžeme zvládnout, ale že se vás zeptám. To budou chtít určitě srdce. Velký, pořádný, výrazný. To nebude problém. A víte co? Ještě se jich zeptejte, jestli to chtějí z červených karafiátů nebo z anturek.
2: Myslím, že ta symbolika květin, to množství, má v sobě mnohem víc.
3: Protože pro nás ty květiny nejsou jen květiny. Je to poslední věc, kterou zesnulému můžeš dát. A čím víc toho dáš, tím víc říkáš, jak byl pro tebe důležitý.
2: Vartování u Romů je velmi silné.
3: Lidi chodí k rodině zesnulého, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám. O tom, kdo s ním co zažil. Sdílejí vzpomínky a darby.
2: Takové setkání, sezení trvá i několik dní, že?
3: Sedí se klidně 2-3 dny, někdy i víc, až do pohřbu. Takhle u Romu vypadá blízkost a podpora. A jsou tam u toho i děti, protože smrt se u nás netají, ani neschovává. U nás jsou děti součástí toho všeho. A tak se učí, co je romipen.
2: Připomeňte, prosím, co to je.
3: Úcta a láska k pozůstalým a společné sdílení bolesti ze ztráty. Romové drží pohromadě, i když nejsou přímí příbuzní. Přijdou všichni, kteří zesnulého znali a přinesou pozůstalým jídlo a pití. Sejde se třeba celá ulice nebo čtvrť a přijde i rodina ze zahraničí.
2: Pokud vím, tak střední školu jste vystudovala až v 50 letech. I o tom vyprávíte na besedách.
3: Já nejsem úplně typická romská babička. V 50 jsem vystudovala střední školu. Naučila jsem se gramatiku a pravopis romského jazyka a po několika letech se ze mě stala spisovatelka. Jezdím po republice a mluvím s dětmi. Říkám jim, jak se píšou knihy, ale hlavně, že mají věřit sami sobě. Protože každý člověk má příběh, který stojí za to vyprávět.
1: Vartování nám přiblížila spisovatelka Květoslava Podhradská.
4: Illusione, illusione.

0: Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb připravuje žáky 9. tříd na přijímací zkoušky na střední školy a podporuje je ve vzdělávání. Zaměřuje se také na překážky, se kterými se mladí lidé setkávají a na budování jejich důvěry a sebevědomí. Natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Tomkoviči, vy jste osobní mentor z Obrnic, z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vulkán. Tato funkce znamená to, že vy ty děti provázíte tím vzděláním, i když nevědí, na co se přihlásit.
2: Tohle je moje ta hlavní činnost, kterou zastávám v té mé pozici. A spolupracuju vlastně s místní obrněckou základní školou. Nekončí ta spolupráce jenom základkou, ale pokračuje to i na střední školu. To znamená, že ty děti, které se nám dostanou na střední školu, tak já jim pomáhám a podporuji je, aby se udrželi na té střední škole. To je i to hlavní, co potřebujeme, to nejdůležitější.
1: Jak vůbec pomoct dětem, kteří vyjdou základní?

0: té práce, té mé práce, vysvětlit jim a usnadnit jim tu cestu na ten přechod na střední vzdělávání.
1: Spolupracujete i s rodiči?
0: Ano, je to práce i s rodinami. Pro ty rodiny je důležitý jim vlastně vysvětlit ten základ toho, proč je vzdělávání pro děti důležité obecně. To znamená, že to vzdělávání není jenom o tom, jako poslat dítě do školy a tím to skončit. Já hlavně vysvětluji to, že se někam posouvají. Učí se komunikaci s svými vrstevníky, s dospělými, zvládání nějakého stresu, trémy, trpělivost mít i nastavenou sobě. Ta práce s těma rodinama vlastně jako spočívá hlavně v tomhletom.
1: U mikrofonu mám dvě studentky, které navštěvují nízkoprahový klub v Obrnicích.
2: Já se jmenuji Daniela Horvátová. Já jsem teď nastoupila do druháku a studuju veřejnosprávní činnost. Takže právnička na magistrátu, můžu být i městská policie.
1: Co vás k tomu vedlo se vybrat tento obor?
2: Protože já jsem nedala ty přijímačky, takže mi hodně pomáhal i ten klub a taky hlavně Milan.
1: A oporu máte mentora?
2: Ano.
1: A vy?
3: Já se jmenuji Lontina Dudiova a studuju obor sociální činnost. Inspiroval mě pan Milan Tomkovič. Tenhle obor jsem si vybrala, protože ráda pracuji s dětmi.
1: Leontino, vy jste nastoupila na střední školu, ukončila jste to prvním ročníkem, do druhého ročníku jste už nenastoupila. Jaký byl důvod?
3: Spolužáci se ke mně nechovali tak, jak by měli. Byli ke mně takový, že jsem Romka, že tam nepatřím k ním a že nějakou mezi ně nikdy nezapadnu.
1: Vyberete si jiný obor?
3: Ano, vyberu. Asi číšník, že tam chodí jakoby víc Romáku a že se tam budou rozumět.
1: Vy jako mentor, pane Tomkoviče, jak jste to řešil? Jak jste poradil Leontíně? Co a jak dál?
0: S Leontínou jsem samozřejmě tuhle situaci celou řešil. Řešila se i s rodinou. Byla vyvolána i schůzka, který se zúčastnili zástupci dané školy, včetně rodičů. Domluvili jsme se tam, že se to zkusí ještě vlastně do konce toho prvního ročníku a zhodnotí se ta situace na tom konci. Zhodnotilo se to a dospěli jsme teda k názoru, že pro samotnou Leontínu, sama si ji uznala, že jako jo, že by to bylo prostě pro ní lepší, aby přestoupila na jinou střední školu. Pravděpodobně to bude teda učební obor, kde to pro ní bude asi jako i jednodušší. To je obor, který si prvně chtěla vybrat taky, jako který si dávala do přihlášky, když se poprvé hlásila na střední školu. Já osobně si myslím, že pokud se bude cítit v tomhletom dobře, tak proč ji nepodpořit?
4: Vysvětluje Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb Vulkán. A to je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Povodí Odry do jara zvýší protipovodňové hráze na 4 místech v Ostravě. 13 obžalovaným u Teplického soudu za převaděčství hrozí až 8 let vězení. Podle obžaloby do Německa převezli přes 60 lidí z Vietnamu. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. O půl metru vyšší hráze proti povodním vyrostou na 4 úsecích podél řeky Odry v Ostravě. Na základě simulace ničivé povodně před 2 lety povodí Odry vytipovalo slabá místa, kde povodňová vlna hráze přelila. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka tak před velkou vodou lépe ochrání části Slezské Ostravy, přívozu i nejníže položenou část Nové Vsi.
2: Je to opravdu nadlepšení toho stavu, který reaguje na tu extrémní povodeň. A to bylo o centimetrech, to nebylo tak, že by se nám tady 2 metry jako někde něco převalilo. To znamená, proto jsou vytipovány tyto místa, tak aby se vlastně dosypala a zafungovala.
0: Teplický okresní soud dnes začal řešit případ ilegálního převozu migrantů z Vietnamu přes Česko do Německa. Obžalovaných je 6 Čechů a 7 Vietnamců. Údajný organizátor převaděčství je ve vazbě. Hrozí jim až 8 let vězení. Všichni dnes

0: Dnes u soudu řekli, že jsou nevinní. Pokračuje státní zástupkyně Denisa Vaníčková.
1: Obžalovaní jsou viněni z organizování nedovoleného překročení státní hranice vietnamských státních příslušníků. Převáženi byli z Maďarska přes Slovenskou republiku, Českou republiku do Spolkové republiky Německo a v některých případech z Rumunska.
0: Policisté obžalované zadrželi v Praze a na území Ústeckého a Středočeského kraje. Podle obžaloby měli od listopadu 2024 do února 2025 převést nejméně 63 lidí. Husův park v Táboře a jeho okolí se dočká proměny. Město schválilo prověřovací studii za 1 200 000 korun pro od kanceláře Byro architekti. Autobusové nádraží se přesune ke kolejím a na uvolněném pozemku město postaví blok s bytovými domy. Podnětem byla rekonstrukce nádražní budovy správou železnic, řekla vedoucí kanceláře architekta města Kateřina Čechová.
2: Ta situace tady před nádražím je komplikovaná z mnoha důvodů, jednak sociálně, zároveň to území je hodně zatížené dopravou a ten zážitek toho cestujícího, ale i běžného táboráka zkrátka neodpovídá tomu, že se nacházíme jakoby v nejlepší části Tábora, řekněme.
0: Počasí. Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Olomouce na Muhelnici za sjezdem na Moravičany opatrně na kilometru 238,5. Z úzké krajnice tam do pravého pruhu zasahuje porouchané auto, je označené jen blinkry. V Praze v Libuši je uzavřená meteorologická mezi Novodvorskou a Libušskou. U fotbalového hřiště srazilo auto chodce. Kolony se ve slabnoucím provozu krátí, ještě se ale popojíždí v Libušské do centra od Sokolovny k Dobronické. A na silnici 65 od 35 na Jablonec pozor v zatáčce za Rychnovem. Stojí tam v jízdním pruhu nepojízdné osobní auto. To byly zprávy, jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
4: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahoj, ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice. Protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
0: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
1: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
0: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
1: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdyby jsme stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
0: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
1: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
0: No, nevím, no Těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. A já jsem si to hnedka stáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je tomu víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak jim měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec, já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily, ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych sem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co bych sem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký, a to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitého stresu jenom určitý klouby v určitém směru a zapomíná na ty ostatní, a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj, nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme významně jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, jak jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři. A proto ty amatéři mají mnohem více zranění a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. A jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo teďka přesně nevím, 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopujou informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy, měl jste obavu, že třeba se lžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně, nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svého vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelský mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci. Takže říká, dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme nikam radši do restaurace. Ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostáte sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný, a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco, a rovnou na lehátko, a režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofony všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: nás občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám nebo sleduju nějakou specifickou věc nebo ničtu nebo zjišťuju si, tak potom, když jdu třeba ze psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam, jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když je něco bolí i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
0: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
1: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
0: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
1: A jít s tou bolestí naproti.
0: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas zprávy.
3: 13 000 lidí na Vysočině končí platnost řidičského průkazu. Lesníci v Krkonoších očekávají v příštím roce větší škody způsobené kůrovcem. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Nový řidičský průkaz si letos na Vysočině musí zařídit ještě necelých 13 000 lidí. Končí jim totiž platnost dokladu. Ukazují to údaje společnosti Bankovní identita. O výměnu mohou požádat až 90 dnů před koncem expirace. Žádost lze vyřídit také online prostřednictvím portálu dopravy.
4: V Jihlavě a okolí letos končí platnost průkazu 2 500 řidičů. V Třebíči necelým 2 000. Více než 1 000 lidí ho musí vyměnit také na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku. Hotový doklad si můžou místo vyzvednutí na úřadě nechat doručit i do výdejního boxu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
3: Škody způsobené kůrovcem jsou letos v lesích v Krkonoších menší než v předchozích letech. Letos v Národním parku evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejméně za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce opět narostou. Proto je potřeba prostory neustále kontrolovat, připomíná lesník Pavel Zázvorka.
5: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
3: Detailní smlouvu o spolupráci dnes podepsali zástupci Karlových Varů, Sokolovské uhelné, městských tepláren a města Chodov. Cílem je pokračovat v dodávkách tepla pro téměř 50 000 domácností v nejbližších 20 letech. Součástí smlouvy je také modernizace horkovodu z Vřesové do Karlových Varů. Podle předsedy dozorčích rad společnosti SUAS a uskupení SUAS Group Pavla Tomka chtějí firmy na rekonstrukci potrubí využívat.

0: využít i státní dotaci.
1: Primárně naším záměrem, abychom zajistili veřejné prostředky, aspoň nějaký poměrnou část, na krytí nákladů spojených s opravou a modernizacemi horkovodního přivaděče, tím, že jakákoliv zdroj vlastně veřejných prostředků, který přichází do těch investic, tak nevstupuje potom následně do ceny tepla. To znamená, naším cílem je nezatěžovat nadměrně toho konečného odběratele.
0: Podle předběžných odhadů bude stát rekonstrukce horkovodního vedení mezi Vřesovou a Karlovými Vary kolem 700 milionů korun.
2: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, lokálně až oblačno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty klesnou na 5 stupňů Celsia. A počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 se vyhněte překážce u Brna ve směru na Ostravu. Za odbočkou na Mikulov a Centrum na kilometru 195 leží na vozovce v levém pruhu předmět, zřejmě kus pneumatiky. A v Praze v Libuši neprojedete meteorologickou ulicí mezi Novodvorskou a Libušskou. Vyšetřují tam srážku auta s chodcem. To byly zprávy. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: ETA. Spotřebiče, které byly za socialismu bezmála povinnou výbavou každé domácnosti.
1: Znáte značku ETA?
2: Ano, ano, znám. Česká značka elektroniky, domácích spotřebičů.
3: ETA, to je elektronika.
4: ETA, přímě nevím asi.
5: No, když elektrický přístroje naše. Vím, že měli grill, mixéry a takovýhle ty věci, ono dřív to tolik nebylo.
2: Vysavač, varnou konvici, žehličku.
6: ETA, to jsou ty vysavače a podobně.
3: ETA, elektrospotřebiče, ano.
7: Mám z ETY vysavač a ten už mám pěkně dlouho, asi 15 let.
1: A jak dlouho ETA existuje na českém trhu, odhadnete?
8: Řekl bych, že takových 50 let.
2: 80, 100.
3: Přes 50, 60 let?
2: Mnoho let, no 50, 100.
0: Na počátku stál pražský podnikatel Jan Prošvic. Narodil se v roce 1907 a vystudoval průmyslovou školu v Praze. Poté, co roku 1923 bylo v Československu zahájeno rozhlasové vysílání, začal vyrábět stavebnice domácích rozhlasových přijímačů. Ve svých 23 se na Matějské pouti v Praze seznámil s Jiřinou Haškovou a udělal na ní takový dojem, že se zanedlouho vzali. Přes den prodávali stavebnice, po večerech je jezdili zákazníkům k ním domů sestavovat. Časem se Prošvic rozhodl podnikání rozšířit a založil v Libni první továrnu na elektrické žehličky a kávomlýnky. Jeho výrobky byly kvalitní, měly moderní design a tak se prodávaly jedna radost. Byl čas posunout se zas o kus dál. A tak se Prošvic dohodl s chotěbořským továrníkem, výrobcem kovového zboží Vilémem Eckhartem a společně založili v areálu bývalé cihelny na okraji Hlinska závod ESA. Zkrátka ukrývala název Elektrotechnická společnost akciová. Firmu nechali zapsat do obchodního rejstříku 3. září 1943. Dva roky až do konce války ESA oficiálně vyráběla telefonní rozdělovače pro německé dělostřelectvo. A kromě nich neoficiálně jednoduché žehličky s keramickou vložkou. Vůbec prvním výrobkem z produkce závodu ESA byla jednoduchá suchá žehlička se stojánkem. Po žehličkách se záhy rozjela i výroba elektrických vařičů s lehkou plotnou. Továrně našlo zaměstnání zhruba 40 lidí a několik desítek z nich díky tomu uniklo nedobrovolné práci v nacistickém Německu. Díky úspěchu továren Prošvic Libeň a ESA Hlinsko si mohl pan podnikatel nechat vystavět dvě vily. Jednu přímo u Hlinecké továrny, jednu v rekreačním letovisku Vonoklasy. Nastálo s manželkou a 4 dětmi bydlel v Praze v Senovážné ulici. Po válce už v továrně pracovali 300 zaměstnanců. Prošvic se stal výhradním majitelem ESY a výrobu rozšířil o topidla, kávovary, ventilátory, měniče ke gramofonům a další spotřebiče do domácnosti. Prošvic zakoupil další objekty a přesunul do nich i své podnikatelské aktivity z Prahy. Dokonce si pořídil i vlastní letadlo. Potřeboval se na svých služebních cestách přesouvat rychle z místa na místo a jezdit autem po evropských silnicích poničených válkou nebyl žádný med. Ještě v únoru 1948 vyjednával kontrakt ve Spojených státech amerických. Rostoucí hrozbu komunistického převratu nevnímal. Po vítězném únoru podnik opanovali komunistické akční výbory a Jana Prošvice zbavili jeho vlastnických práv. ESA byla znárodněna a značka přestala existovat. Její produkty se dál vyráběly pod značkou národního podniku Elektro Praga. V roce 1949 se osamostatnil národní podnik Elektro Praga Hlinsko s monopolem na výrobu tuzemských elektrických domácích spotřebičů, vařičů, teplometů a žehliček.
9: V meziválečném Československu existovala řada větších i menších výrobců domácích elektrospotřebičů a jedním z těch nejdominantnějších byla dceřiná společnost ČKD Elektro Praga, která sídlila ve Slaném.
10: Prozradila kolegyni Světlaně Lavičkové kurátorka Národního technického muzea Lucie Střechová.
9: Zde právě stojíme před její produkcí z přelomu 30. a 40. let. Můžeme si tu prohlédnout kompresorovou lednici z roku 39. nebo navrženou kolekci nových spotřebičů na přelomu let 41 a 42.
11: Ale tyhle ty spotřebiče, ty vypadají relativně velmi moderně. Tady třeba ten dvouvařič, ten by si mnoha hospodyňka klidně třeba na chalupu pořídila a ten elektrický sporák zase je natolik bytelný, že by určitě přetrval i do dnešních časů. A to vůbec nemluvím o tom vysavači.
9: Je to kolekce, která byla navržena tady za velmi stížených podmínek období protektorátu. Tady tam byla různá surovinová a další výrobní omezení. Ale zároveň je to kolekce, která byla navržena i s tím úmyslem, že se samozřejmě bude co nejvíce vyrábět potom v osvobozeném Československu, což se také stalo. Jak vidíme, ten tříplotinkový sporák i ten dvouplotinkový vařič se skutečně vyráběl do poloviny 50. let. Ten sporák je takový ikonický, protože se opravdu stal tím symbolem té protektorátní výroby, kdy se vedoucí podniku Elektropraga opravdu snažili udržet výrobu těch domácích spotřebičů, ačkoliv se museli ve velké míře přeorientovat na válečnou výrobu. Pak tedy mohli plynule navázat na tu výrobu v osvobozeném Československu. Nicméně, jak jsme se bavili o těch náročnějších a složitějších podmínkách, tak samozřejmě do toho vstoupila tedy změna jaksi politického obratu a v hospodářství a později tedy i v té politice. V tom hospodářství to paradoxně přišlo dříve, protože už vydané dekrety prezidenta republiky z podzimu 1945 přinesly zestátnění velkého průmyslu, tedy průmyslových podniků se zaměstnanci nad 500. A do toho samozřejmě spadaly i tyto podniky, jako byla dceřinka ČKD Elektropraga. Z té tedy pak utvořili takový centrální zastřešující národní podnik v březnu 1946. Do tohoto centrálního zastřešujícího podniku potom zařadili všechny existující výrobce drobných domácích elektrospotřebičů v Československu.
11: A těch výrobců bylo hodně v té době, těch právě drobných spotřebičů?
9: Ano, musím říct, že my jsme měli celkem ve výrobě těch domácích elektrospotřebičů tradici již od úplného začátku vývoje těch elektrospotřebičů. Jedna z nejstarších firm, která vyráběla například elektrické rychlovarné konvice, topinkovače a elektrické hrnce, působila od roku 1911 v Děčíně a její značka byla Jeka. Velký podnik Tatra měl i svou divizi na výrobu chladících systémů a tedy i domácích ledniček. Zaprvé to byl jeden z nových oborů, který se začal od začátku 20. let velmi dynamicky rozvíjet. A také to bylo jedno z odvětví, kdy ty velcí elektrotechničtí výrobci se mohli trošku v této oblasti přiblížit více přímému zákazníku a tak si vyřešit důsledky velké hospodářské krize na začátku 30. let.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jaký osud čekal Jana Prošvice? Nejprve ho vyhnali, co by vykořisťovatele, kapitalistu a kolaboranta z jeho vlastní továrny. Hned na to ho zatkla státní bezpečnost a na několik týdnů zavřela na Pankrác. Pak ho sice stýraného zase pustili, ale zanedlouho zaklepal u jeho dveří agent provokatér. Přesvědčoval Prošvicovi, že ho posílá CIA a že jim pomůže s emigrací. Prošvic odmítal. Celé to musí být omyl, nic přece neudělal, jejich život bude normálně pokračovat dál. Svou práci miluje a jeho schopnosti by měl umět ocenit i současný režim. Až na potřetí se nechal přesvědčit a spadnul do pasti. Tak se rodina Prošvicových 23. dubna 1948 stala zřejmě první obětí provokační akce STB s názvem Kameny. Pak už šlo všechno ráz na ráz, jako v absurdním dramatu. STBáci totiž několik set metrů před skutečnou čárou vybudovali perfektní hranici falešnou. Opatřili ji i fingovanou služebnou. Agent provokatér dopravil své oběti do Gdyně, kde je převzali další STBáci v roli amerických agentů. Ten poslední je v noci zavedl na místo, které označil jako hranici a ukázal jim na nedaleký dům, který prý už stojí na německém území. Tvrdil, že jde o stanici US Army. Další STBák v uniformě amerického důstojníka přivítal uprchlíky ve své kanceláři, vyzdobené americkou vlajkou a portréty prezidentů Trumana a Roosevelta. Pokuřoval Chesterfieldky, na polici stála lahev whisky. Děti dostali švýcarskou čokoládu a důstojník Prošvicovi laskavě vyslechl. Pak ale čekalo vyčerpanou rodinu kruté překvapení. Falešný Američan Prošvicovi oznámil, že lidi jeho typu Západ nepotřebuje a jeho žádost o azyl se proto zamítá. Než se všichni vzpamatovali, STBáci je zatkli, okradli o všechno, převezli do Prahy a zavřeli na Pankrác. Prošvic byl odeslán na nucené práce. Při první příležitosti se mu však podařilo uprchnout a úspěšně přejít západní hranice. Na vízum pak čekal v německém uprchlickém táboře 2 roky. Když se konečně dostal do Anglie, našel si práci v továrně u Ponku a učil se jazyk. Brzy si pronajal garáž, pár strojů a sehnal pomocníka. Spolu se pak pustili do výroby nejrůznějších kuchyňských spotřebičů. Když už se zdálo, že začnou vydělávat, potkala je další smůla. Garáž kompletně schořela. Nebyla pojištěná. Ale ten neuvěřitelný člověk se zase nevzdal. Získal patent na bimetalový grill a založil novou firmu Rima Sunbeam, ve které vyráběl grilovací zařízení, helmy na vlasy a elektrické nože. Po letech si mohl koupit dům s pozemkem na ostrově Tenerife. Jeho manželce mezitím komunisté zabavili veškerý majetek, byt v Senovážné i oba domy. Paní Prošvicovou nesměl nikdo zaměstnat a tak zůstala sama s malými dětmi zcela bez prostředků. Nezbylo jí nic jiného, než se uchýlit i s dětmi k těžce nemocné babičce do domku bez topení, záchodu a tekoucí vody v kolonii na okraji Prahy. Dům ve Vonoklasech nezůstal prázdný dlouho. Za směšnou cenu si ho pro sebe koupil přítel pracujícího lidu Antonín Zápotocký. Druhou vilu využívala státní bezpečnost. Když ji později v restituci získali Prošvicovi děti zpět, zbyla z ní vybydlená ruina.
2: Co se týče těch klasických spotřebičů od Ety, tak jejich výrobní program byl zaměřen především na kuchyňské spotřebiče a spotřebiče pro úklid domácnosti. Různé kuchyňské roboty, šlehače, mixéry a v té druhé řadě vysavače, leštiče, parket a tak dále.
3: Když se podíváme na ty roboty, člověk by řekl, že takový kuchyňský robot je pomocník v domácnosti, kterého známe až někdy od poloviny 20. století, ale ona to tak úplně pravda nebude, jak se na vás dívám.
2: Ne, určitě ne. Samozřejmě i kuchyňský robot má své předchůdce. U kuchyňského robota, který vyráběla v polovině 40. let zbrojovka Brno, to byla trošku překvapivá firma tedy na výrobu kuchyňského robota, ale bylo třeba přetavit ty válečné zásoby v něco smysluplnějšího, tak tedy jí byl zadán centrálně úkol vytvořit vlastně nějaký nový smysluplný kuchyňský spotřebič pro osvobozený vánoční trh v roce 46, tak proto zbrojovka Brno. Ale velkou tradici ve výrobě kuchyňských robotů měla firma Porker za první republiky, která se poté přetavila na národní podnik Ústecko-Orlické strojírny, a ty právě vyráběly velkou část těch kuchyňských robotů pro Elektropraga Hlinsko, tedy později s označením ETA. Byla to ta řada UKS, tedy Ústecko-Orlické strojírny, a těch opravdu byla celá řada. Tady vidíme ten typ E20, takový zaoblený bochánek s tím kompletním příslušenstvím na drcení máku, mlýnek na strouhanku a další příslušenství, i včetně všech mixovacích nádob, které samozřejmě byly zapotřebí. Velmi oblíbený byla i nádoba na zbavení šlupek od brambor, co se vyskytovalo u těch souprav zhruba do 60. let, v 70. letech pak to příslušenství ustupuje do pozadí. Ale objevují se nám v domácnosti i ty menší spotřebiče, jako jsou ruční šlehače a mixéry, které se stávaly v těch menších panelákových městských bytech oblíbenějšími, protože nezabíraly v rámci kuchyně tolik místa. Takže si tady právě můžeme představit ten elektrický šlehač z poloviny 50. let, nebo ikonický Pragomix, který měl tu už pro nás asi klasickou skleněnou mixovací nádobu na přípravu koktejlů a dalších takhle rychlých pochutin.
3: V současné době nic nového pod sluncem.
2: Ne. Určitě ne, všechno má svůj původ. Ta řada těch domácích spotřebičů se nejvíce formovala právě ve 20. a 30. letech a později už se ty spotřebiče jenom vyvíjely tvarově a materiálově, protože po druhé světové válce nám do jejich tvorby samozřejmě masivně vstupuje plast. To umožnilo jejich větší tvarování, odlehčení a tedy větší komfort pro toho spotřebitele.
3: Mnohdy se také říká, že právě plast způsobuje to, že mnohé ty spotřebiče už nemají takovou tu výdrž.
2: Tak záleží na tom, z čeho ten plast je složen a jaká je jeho síla samozřejmě. Myslím si, že ty plasty, které byly vyráběny v těch 50. a 60. letech, sice jsou pro nás muzejníky trochu těžší, opravdu po těch x letech, kdy byly užívány a nyní jsou u nás v depozitářích, tak jsou skutečně trošku náročnější na to ošetření, ale na tu užitnou dobu toho spotřebiče, myslím, to byla dobrá výdrž. Dnes se potýkáme, myslím, s mnohem menší lhůtou na udržitelnost toho plastu.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale zpět do továrny. V 50. letech ve výrobě podniku Elektro Praga Hlinsko začaly hrát prim vysavače. První vlastní model měl typové označení ETA 401 Standard. Vyráběl se dalších 13 let a prodalo se ho včetně exportu přes 1 000 000 kusů. Byl to první autentický předchůdce slavného vysavače ETA 402 Jupiter, který dodnes platí za designový kousek. Navrhl ho jeden z nejvýznamnějších českých designérů Stanislav Lachman, přezdívaný Pan Vysavač či Josef Lada českého designu. Tehdy se v Čechách ale ještě nemluvilo o designu, nýbrž o tvarovém vývoji.

0: Stanislav Lachmann byl opravdovým mistrem. Vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze a nastoupil do státního podniku Kovotechna. Tam s týmem dalších návrhářů, grafiků a výtvarníků začali navrhovat tvary nových výrobků, včetně jejich obalů, návodů k použití a jmen. Je autorem více než 1200 návrhů. Jedním z nejčastějších odběratelů jeho práce se v 50. letech stala právě Elektro Praha Hlinsko. Navrhoval pro ní kompletní podobu vysavačů, šlehačů, kuchyňských robotů, vařičů, mixérů, kávovarů, žehliček a dalších přístrojů do domácnosti. Funkcionalistický design elektrického vysoušeče vlasů ETA 310 Diola představoval koncem 60. let jeden z největších výstřelků tehdejších elektrospotřebičů. Přesně jak se píše v dobových popiscích produktu. Elegantní, spolehlivý a výkonem odpovídající všem náročným požadavkům. Totéž platí i o jeho žehličce ETA 211 z roku 1973. Hranatá žehlička kosodélníkového tvaru měla nestandardně velkou žehlící plochu, ve své době největší na světě. Šikovně padla do ruky pravákům i levákům a dala se snadno odstavovat na bok. V té době u žehliček cosi nevídaného. Na československém trhu se ale příliš neujala. To její následovnice, suché žehličky ETA 219 a 220, se od roku 1972 do roku 1997 vyrobilo víc než 11 milionů kusů. Úspěšně se prodávala u nás i na zahraničních trzích.
1: Ještě bych upozornila na typ spotřebiče, který na začátku 60. let přišel trochu nově, protože se samozřejmě vyvíjela i tvorba kuchyňské linky. Elektro Praha přišla s takzvaným superrobotem, což byl robot, který byl vestavěn do umakartové kuchyňské skřínky, kdy veškeré příslušenství bylo uklizeno v té skřínce. A ty pohonné hlavice byly na pracovní desce a na čelní desce toho přístroje. Takže hospodyňka pak mohla z té skřínky si vytáhnout různé příslušenství, které momentálně potřebovala, a zapojit si to přímo na tu pracovní desku toho přístroje.
2: Je to tedy ale tak trochu přece jenom, možná lidově řečeno, krám do té kuchyně, ale asi hodně pomáhá.
1: Tak pokud splynul s tou kuchyňskou linkou, tak si myslím, že to bylo účelné začlenění, ale pokud na tu linku nenavazoval, tak určitě to bylo trochu větší spotřebič.
2: A určitě to také bylo nákladnější si takovýto ohromný spotřebič, byť užitečný, pořídit. To si nemohl dovolit každý.
1: Tak určitě je to prostě velký spotřebič s kompletním příslušenstvím. Nicméně byl asi patrně celkem oblíbený, protože se dále vyvíjel, kdy dalším následem bylo provedení ETA Varmix, což už byla ta klasická smaltovaná kovová skřínka zapadající do těch kuchyňských linek, které si určitě pamatujeme z panelákových kuchyní. Ta už měla taky začleněnou takovou elektrickou vařenku, někdo říká remosku, a byly tam i dvě elektrické plotinky na vaření. Nám se tedy před loni dostal do sbírek jeden typ z Dobrušky, z domácnosti, a tam máme zachovaný ten uživatelský příběh, kdy víme, že si ho paní zakoupila z porodného své dcery, aby jí tedy mohla připravovat na mateřské ty pokrmy, které bylo třeba, že to hezky právě jí zapadlo do té kuchyně.

0: Tak jsme dovařili. Pojďme uklízet.
1: Máme tady i vitrínu věnovanou vysavačům, tedy těm nejoblíbenějším typům z výroby Elektropraga Hlinsko. Asi nejikoničtějším a tedy opravdu velkým rekordmanem v té výrobě je vysavač Standard, který se vyráběl zhruba od poloviny 50. let do téměř konce 60. Vzhledem k tomu, že se vyráběl tedy v tak dlouhém časovém úseku, tak se samozřejmě měnilo i jeho zpracování. Ty první typy byly kombinované s kovem, s povrchem z kladívkového laku a plastem. Později pak už začínaly být více plastové. Prodával se ve velmi praktické takové módní tašce, kam se dalo uklidit veškeré příslušenství, včetně sací hadice.
0: No a když jsem jela na dovolenou, tak jsem mohla vyhodit ten vysavač, uklidit ho do skříně a do té tašky si složit věci na přenocování, třeba dejme tomu na týden.
1: Určitě, ta taška vypadá jako ty cestovní, které se v té době vyráběly, takže ano, taška byla velmi praktická. Jeden z nejvýkonnějších vysavačů taky té doby v přelomu 50. 60. let pak byl vysavač Jupiter, který byl právě oblíben pro svoji výkonnost. No a takovou zajímavostí z poloviny těch 50. let je vysavač Pluto, vajíčkového tvaru, jehož autorem je tedy designer Miloš Hájek. Je to vlastně výsledek inspirace těmi kosmickými výzkumy a objevy, tak jako se to odrazilo i u amerických spotřebičů, třeba u americké firmy Hoover, která měla vysavač, který se vznášel na takovém vzduchovém obláčku, což bylo způsobeno pod tlakem, tak tady my jsme se aspoň dobrali toho netradičního vajíčkového tvaru. Taky zde tady máme ještě takové více kovové provedení, v pozdějších letech pak bylo více plastové.
2: V propagačním materiálu z počátku 60. let se píše: proč jsou dobré výrobky Elektropragy Hlinsko? To není náhoda, že máme vlastní sochařský ateliér a vlastního tvarového výtvarníka. Od svých výrobků nechceme jen to, aby dobře pracovali a plnili svůj úkol. Chceme současně, aby byly fyziologicky správné, aby odpovídaly lidské ruce a aby se s nimi snadno pracovalo. Chceme současně, aby byly krásné, aby jejich tvar byl ladný a jejich barvy příjemné. Chceme současně, aby vhodně zapadaly do prostředí, do něhož jsou určeny. Při své práci dbá tvarový výtvarník i na to, aby byly dobře vyrobitelné. Zkušenosti z jedněch výrobků nám pomáhají při výrobě výrobků dalších. Proto jsou naše výrobky dobré. V roce 1960 se Elektropraga Hlinsko rozrostla natolik, že pod ní spadaly dva národní podniky a 10 závodů. Vyráběla 12 různých spotřebičů a zaměstnávala skoro 3000 lidí. Podnik získal ochrannou známku, kterou v předválečné době vlastnila firma Elektrotechnické aparáty. Od té doby se označení ETA objevovalo na všech nově vyrobených elektrospotřebičích. V roce 1993 zamířila ETA Elektropraga Hlinsko do kuponové privatizace. Prvními vlastníky se staly privatizační fondy velkých bank. S pádem železné opony a invazí zahraničních značek začínala být značka ETA v českých domácnostech čím dál vzácnější. Ještě v polovině 90. let se ale v každé české domácnosti našly 3 až 4 výrobky této značky. Dnes je to podle průzkumů už pouze jeden.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Po dvou letech znovu jezdí lanovka na pražský Petřín. Nová čtvrť až pro bezmála 3000 lidí může vzniknout v okolí Palackého třídy v Pardubicích. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Na pražský Petřín po dvou letech znovu jezdí lanovka. Dopravní podnik opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Lanovka bude jezdit každý den od 7 ráno do 10 večer.
2: Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu David Miloš.
3: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce a lanovka krásně zrekonstruovaná.
2: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
4: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což to v tom předchozím voze možné nebylo.
2: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
5: Kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
2: Jednorázová jízdenka na lanovku stojí 100 korun, platí ale taky dlouhodobé předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pardubice plánují výraznou proměnu území mezi hlavním nádražím a centrem města. V okolí Palackého třídy má v dalších letech vzniknout nová čtvrť pro až bezmála 3000 lidí. Zastupitelé schválili územní studii, která určuje podmínky budoucí výstavby.
6: Nové domy mají vzniknout hlavně v areálu bývalého pivovaru a Prokopky nebo u ulice k Polabinám. Část místních obyvatel s plánovanou výstavbou nesouhlasí. Obávají se většího provozu, problémů s parkováním, zastínění současných domů nebo kácení vzrostlých stromů. Město naopak argumentuje tím, že zeleně má v celé oblasti přibýt a nové domy mají být nižší než část současné zástavby. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby. Využil k tomu obměnu vozového parku záchranářů, kteří letos dostanou 3 nové sanitní vozy. Ty vyřazené, pro které nemá záchranná služba využití, mohou pomoct s přepravou pacientů a zraněných vojáků na Ukrajině. Už loni tak Liberecký kraj předal prostřednictvím organizace Post Bellum pro Ukrajinu 5 starých sanitek.
7: Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS tam sanitky využijí jak pro potřeby nemocnic, tak na frontě. Od začátku války podpořil kraj Ukrajinu téměř 40 miliony korun, jak v penězích, tak ve zdravotnickém materiálu. Peníze šly na obnovu vodovodů v centru Vinice, rekonstrukci centra pro invalidní uprchlíky nebo na stavbu rehabilitační nemocnice pro válečné veterány. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Počasí.

0: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou také držet mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Karlovarsku na křižovatce silnice číslo 20 a exitu z D6 na Jenišov havarovala motorka. Na místě je záchranná služba. Záchranka přijela také k nehodě u Pardubic na silnici číslo 2 do přelouče mezi Popkovicemi a Starými Čivicemi. Tam havarovalo osobní auto. Průjezd je omezený. A na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu dejte pozor, v levém jízdním pruhu je předmět na vozovce. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovém případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil, onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl Mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto, Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma Bottlese, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra, vyjma Bottlese. A o čem to svědčí? Bottles s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Bottles dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na Tři krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás dva, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti a pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou, bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnovousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý let a nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den a první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: tak co jste tomu říkali? A čemu jako? Opatrně se zeptal mlynář. No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici. Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn. A vypravěč

0: Autorem jedné z dalších povídek ve strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast s Chotím, totiž Tildičin papínek a Matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rockleye Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na Boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

0: Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabyl rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má naložíno, slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že Fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jakoby se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka. Je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán z pošklepky a doporučením, abych si dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu, to si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní.
1: Jak se vede, kamaráde?
0: Oslovil mě dotyčný strážce vlasti z vesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě, kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se vskutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřeli všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojel za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou ducharských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla doticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuly v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno. Divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. Šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak pětkrát, šestkrát. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí přitom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nechty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. To je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rowell byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v němž zelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel Sira Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák chyběl.

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala: ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ně s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala: ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je přesně 23 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Přeju dobrý večer, a to z brněnského rozhlasového studia. U mikrofonu mixážního pultu a především u obrazovky, která už za chvíli ukáže první volající a už teď ukazuje první psané vzkazy do noční linky, sedí Borek Kapitánček. Ať máte nerušený poslech v těch následujících dvou hodinách a nejen v nich. Tématem našeho dnešního povídání by měly být filmy, nejen tak ledajaké. Filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Přiznejme si, že dnes je díky streamovacím službám a placeným platformám mnohem jednodušší podívat se na film, na který zrovna máme chuť. Přesto, vy, kteří se počítáte spíš ke konzervativnějším filmovým fanouškům a faninkám, přijde občas ta chvíle, kdy na televizní obrazovce anebo v blízkém kině běží film, který sice znáte nazpaměť, ale přesto si jej dáte znovu? Je to kvůli atmosféře filmového příběhu? Kvůli jeho zápletce? Kvůli způsobu vyprávění? Kvůli známému režisérovi, který je prostě vaším favoritem? A nebo kvůli hercům a herečkám, které máte nejraději? Je to kvůli tomu, že s ním máte spojený nějaký silný zážitek? A nebo jste se u něj s někým seznámili? O filmech, které můžete vidět znovu a znovu, můžete telefonovat do noční linky na číslo 731 800 900. Ale jak už jsem naznačil, můžete i psát na web rozhlas.cz/linka. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu a abych dokázal pravdivost aspoň poloviny svého předchozího tvrzení, podívám se už teď na to, co jste napsali na zmíněný web. Pavel ze Židlochovy spíše, tak to je opravdu hodně těžké vybrat jen jeden. U mě jich bude určitě daleko víc. Rozhodně je to dvojdílná záležitost, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny. Ale také film Nebe a Dudy, Hříšný tanec, trilogie Slunce seno, Truman Show a další jako Forrest Gump, Pelíšky a podobně. Tak přeji krásnou noc všem posluchačům, podepsán Pavel. A já tedy dodávám, nemusí to být jen jeden. Ale důležité je i říct, až se dovoláte, proč je to právě tenhle film, o kterém budete mluvit, na který se klidně podíváte třeba 100krát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď tedy po písničce, kterou zaspívala Věra Martinová, vítám další dámu. Ale ta už nám bude spíš k nám promlouvat spíše řečí nerýmovanou. Je to paní Dana, která má slovo. Dobrý večer, hezké ráno. No tak ráno ještě nechme být. Hezký večer.
1: Krásnou noc teda, já bych řekla vyloženě.
0: To je ono.
1: No je vyloženě krásná. Takže já bych přišla rovnou k tématu, samozřejmě zdravím no. Vás, Borku, do studia a do Brna a všechny posluchače do všech světových stran, jak já říkám ráda.
0: Ano, sever, západ, jich, východ a film, který můžu vidět stokrát. Který to je? Nebo které
1: a
0: to jsou?
1: Film je vyloženě zbožňuju komedie, abych se prostě pobavila, zasmála, protože těch hrůz je kolem nás mnoho. A abych byla konkrétní, tak jsou to troškovy komedie i pohádky. Uh-huh. Zdeňka Trošky. Uh-huh. Myslím. Takže trilogie samozřejmě.
0: Slunce, seno, ano, velebnosti.
1: Ano, ano. Ono je to totiž našeho jihočeského kraje a já jsem se byla i podívat Hoštici, takže ono to tam vypadá trošku jinak, než je to ve filmu, ale to nevadí. No a další, co miluju, jsou Homolkovi. Taky trilogie. Uh-huh. Od okolností. Homolky ty můžu vidět fakt kdykoliv, každý rok se na ně dívám.
0: No to jsou panoramata.
1: Ano, a ty panoramata, to už je barevný film, no ty jsou prostě úplně nepřekonatelný. Ale jako víte co, nemusím jenom teda komedie. Já jsem třeba velice ráda přijala to, že nám hodili zpátky i na televizní obrazovku Sandokana, což je zase úplně jiný žádr. Ale já jsem ho milovala, když jsem měl můj syn narodit, ten mladší, tak já jsem ho prostě zbožňovala, jsem to žrala veložně. Takže to je další věc.
0: Romantička. Mě by zajímalo, pardon, že jsem vás přerušil, jestli jste si v dobách, kdy jste ještě, no řekněme, byla malým děvčetem, já teď nevím, jak to rychle říct, jestli jste si třeba některého herce, když už tady je řeč o Kabiru Bedim, Sandokan, že jestli jste si některého herce oblíbila natolik, že jste si potom hledala chlapce podobného vzhledu?
1: Ne, to vůbec ne. Já na vzhled totiž, to není moje prvořadé. Jo, jako co? Já teda mám ráda vousatý chlapy, to mě asi, ale nakonec tím, že jsem se vdala, tak jsem si vzala halobrátka, tak jsem si špatně udělala. Takže to je jedna věc, no to, že jsem se rozvedla, to už je jiná věc. Ale dneska se bavíme teda, chci fakt neodbočovat o tématu, jsem zvědala na další posluchače. A vyloženě, já jsem romantička, to jsem chtěla říct, abych nezapomněla. A já jsem milovala Angeliku. Všechny příběhy o Angelice. Ostatečné, nepodajné a prostě nepřekonatelné Angelice a Joffre.
0: No, to je klasika. Michelle Mercierová jako Angelika. Ale víte, co mě zajímá? Vy budete tedy tím pádem asi znalkyně, protože, jak sama říkáte, Angelika, všechny její díly, to jsou filmy, které můžete vidět stokrát. Já vím, že, jak to říct, že až na francouzského krále byla jaksi ve velmi blízkém vztahu, abych se vyhnul nějak tomu sexuálnímu aktu skoro se všemi hlavními hrdiny. Nebo se pletu?
1: To je pravda. To je pravda, ale zase byla na druhou stranu velice statečná. A já prostě tu její krásu, no dneska už taky vypadá jinak, že jo, nikdo nemládneme. Si budeme vykládat, ale já jsem ji viděla v nějaký, ne v ukázce, ale na nějakém plese. Si před 2 roky v Praze byla a ona už je to taky starší paní a už prostě to není ono. Ale ten Robert Hossein, ten prostě, co jí dělal vlastně partnera hlavního,
0: Joffre,
1: který ho milovala nepřekonatelně, tak to mě inspirovalo k tomu, abych dneska zavolala, abych se s vámi podělila a říkám, můj žánr nejoblíbenější jsou komedie, ať už české, tak třeba Louise Finé a tak dále. Jo, Četníci. A přenechám žezlo dalším posluchačům a jsem moc ráda, že se mi podařilo se dovolat. Vás moc zdravím do studia ještě jednou.
0: Děkuju.
1: A vás všechny posluchače do celého světa.
0: Děkuju vám, Dano. Otevřela jste noční linku a myslím si, že mohu-li to zhodnotit. Na jedničku. Mějte se pěkně a dobrou noc.
1: Báječný večer všem. Dobrou noc.
0: Film, který můžu vidět 100krát, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. Telefonujete do ní, číslo je 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. Někteří se omezili na několik málo slov, třeba Liba napsala pouhé Jean Gabin, svatý rok. Někteří jsou o něco sdílnější. Ludmila z Brna píše, já můžu 100krát vidět Pretty Woman. A taky Hříšný tanec. A taky Smím prosit. Jsem totiž na ty romantické filmy, když jsem romantiku v životě reálně nezažila. Dobrou noc a naslyšenou, podepsána Ludmila. No a pak tady máme další kategorii posluchačů, kteří se odvážili dokonce ke čtyřem řádkům. Zdravím všechny nespavce, píše Iveta. Zrovna nedávno jsem si chtěla pustit něco k žehlení. Proběhla jsem několik televizních stanic a znechuceně telku vypla. My se divíme, že mladí a dnes už nejen školáci, ale i školkáčci se chovají k sobě brutálně. Jak by ne, když to vidí denodenně právě v televizi. Jasně, je záležitostí rodičů, na co dovolí je tam koukat. Ale ono to už i jim připadá normální. Je mi z toho smutno. Já miluji pohádky, veselohry, komedie, historické či přírodopisné filmy, ale i staré filmy. Je v nich poučení, něha, galantnost, většinou krásná čeština a žádná vulgarita a násilí. Jen namátkou mě napadá Prstýnek. S tebou mě baví svět. Jak dostat tatínka do polepšovny? Jak vytrhnout velrybě stoličku? Pyšná princezna, princezna se zlatou hvězdou na čele. Měsíc nad řekou. Ale z mládí se mi vryly do paměti dva filmy, které bych moc ráda viděla znovu. Mnoho filmů se u nás promítá opakovaně zas a znova. Ale Zálety krále Matyáše a druhý Král a jeptiška bohužel nikde neopakují. Škoda. Nemohl byste se někde přimluvit? Děkuji. Dobrou noc přeje Iveta. Iveto, na jednu stranu mě těší, že mě máte za tak mocného, že by moje přímluva kdekoliv mohla pomoci. Na druhou stranu vás asi zklamu. Není to v mé moci. Nechme to osudu. Stejně tak jako další váš telefon na čísle, které uslyšíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. A než dostane slovo naše další posluchačka, to je paní Jana, která volá z Jirkova, tak ještě navážu na to, co bylo řečeno před písničkou, kterou vám zahráli pánové z Olympiku. Kdybych měl tu moc a mohl se přimluvit a mělo to nějaký účinek za filmy, které už jste dlouho neviděli, tak bych to udělal, ale taky kdybych měl tu moc, tak se přimluvím za to, abych si znovu na televizní obrazovce vychutnal celou sérii Monty Pythonů. Ano, to už je spíše seriál televizních skečů, ale chtěl jsem to jenom říct, nemám ji, bohužel. Paní Jano, jste na řadě, přeji vám dobrý večer.
1: Já taky, pane Borku, zdravím vás, pěkný večer i všechny posluchače. Na úvod řeknu, že jsem moc ráda, že jsem se dovolila, protože na dnešní téma jsem se opravdu moc těšila a když dříve bývalo, tak se mi nikdy nepodařilo dovolat a teď konečně se mě to podařilo, tak jsem moc ráda.
0: No to já mám taky radost, protože já měl trošku obavu, jestli se to takzvaně nebude tlouct. Co víte, rozhlasové vysílání, filmy, televize, ono to je vlastně, jde proti sobě takzvaně. Takže jsem rád, že voláte a že potvrzujete, že naši posluchači jsou všestranní. Jano, tak který film nebo které filmy, abychom zůstali u toho množného čísla, můžete vidět třeba stokrát. A proč?
1: Tak bude jich samozřejmě více, jak už zmiňovali minulí posluchači, a já to otevřu pohádkami. A co se týče Velikonoc a Vánoc, tak ji mám spjaté s jednou herečkou, a to s Libuškou Šafránkovou. Mm-hmm. Takže co se týče těch Velikonoc, tak tam je jako úžasná Barunka v Babičce, to jako musím vidět po každé a pokud by babičku nedávali, tak to prostě by pro mě nebyly ty pravý Velikonoce, to už opravdu jako malá holka jsem ráda sledovala a musím říct, že doufám, že to nebude znít tak špatně, ale oproti té předchozí Babičce z toho 40. roku, tak tahle ta verze se mě líbí teda daleko více, no, musím říct.
0: Řekněme, že není tak, já tedy nejsem žádný filmový kritik a prosím, neberte to jako 100% bernou minci, ale není to tak barvotiskové, řekl bych já osobně. Je to jenom můj názor. Jako ta starší verze, že je taková trošku víc, až moc idylická na mě, no.
1: No, je to možné, já vnímám taky jako takovou procítěnější, no, tu novodobou babičku. No a Vánoce mám samozřejmě asi jako mnoha posluchačů, se mnou bude souhlasit, možná i vy, tak zpěté s třemi oříšky pro Popelku, no, tam byla taky úžasná opravdu Libuška.
0: Samozřejmě.
1: To by nebyly prostě Vánoce, kdyby nebyly tři oříšky.
0: Souhlasím, mám to
1: a pak ještě zůstanu, ano, a pak ještě zůstanu u svátku a co se týče Silvestra, tak to většinou dávají Mrazíka a toho musím také pokaždé vidět. To by pro mě nebyl Silvestr, no.
0: Byla byste schopná citovat Mrazíka, třeba i nějaké souvislejší pasáže?
1: Ježiš, no, tak to mě teď zaskočilo. Je to jako opravdu pěkná pohádka, plná hlášek. No.
0: No. Tak řekněte ano nebo ne, já si vás potom možná vyzkouším.
1: Jen co ráno vstala, už oheň peci plane.
0: No prosím, zmije jedovatá. Dobře, no. Tuhle hru raději necháme jinde a poslouchám vás dál. Je nějaký film, u kterého jste i slzela a přes toho chcete vidět znovu?
1: Ano, to mám takový jeden film a to jsou Želary. Dávají, myslím, že na svátek osvobození vždycky zpětnu a tam jako si pokaždé na ten závěr hlavně zastavím, no, to jako jo. Hmm. A musím říct teda, že nemusím moc teda Aňu Geislerovou, ale v tomhle tom filmu byla fakt skvělá, no. Tam to bylo paráda, opravdu, no.
0: Já bych řekl, že to byla přímo přehlídka skvělých hereckých výkonů, ať už mluvíme o Jozovi, nebo ať už mluvíme třeba o Ivě Bitové, ta tam byla vynikající, podle mě.
1: No, to taky, ano. Hmm. A pak když ještě, co se týče Veselého her, tak je to spjato se Silvestrem a tam bych zmínila Švejka s panem Hrušínským, to je taky paráda.
0: To je přímo národní poklad, řekl bych.
1: Tam si pamatuju docela jednu její hlášku, ty on vždycky říká, přece nejsem blbej, ne? Tak tam telefonuje.
0: Nejsem přece blbej, no.
1: Ano.
0: Ano, pan Hrušínský a herecký koncert ve Švejkovi. Jano, já vám děkuji za váš telefonát.
1: Já taky, jsem moc ráda, jsem se dovolala, všechny zdravím a někdy naslyšenou za sebe, pane Borku.
0: Děkuju a naslyšenou. Film, který můžu vidět stokrát, nebo filmy, které můžu vidět stokrát, ale taky proč? Jste-li romantici, romantičky, tak to určitě zmíníte. No a máte-li raději třeba akční filmy, tak o tom taky můžete povyprávět. A nebo, to je taky dost možné, respektive je to jedna z variant, je to třeba proto, že jste se u nějakého filmu s někým seznámili. A proto ho můžete vidět stále dokola a dokola. Na webu rozhlas.cz/linka se objevilo i to, co napsala zřejmě další posluchačka Jana. Cituju. Musím zmínit schopnost mého partnera podrobně znát více filmů, nejen těch českých. Jeho srdcovkou je však hollywoodský velkofilm Gladiátor Ridleyho Scotta z roku 2000. Takže už má víc než čtvrt století. Stal se jedním z nejúspěšnějších filmů asi i zásluhou hlavního představitele, Russella Crowe. Je to tedy film historický z doby Starého Říma a kolikrát ho můj partner viděl, to neodhadnu, ale zná ho podrobně. O tom jsem se víckrát přesvědčila. Má rád i tu filmovou hudbu a když vidí v televizi herce Crowe, tak říká, podívej, Gladiátor! Obliba filmů se možná s věkem mění. Navíc mnohé se vrýjí do paměti hláškami. Na dnešek by u nás sedělo achčije, achčije. Jen nám, pane Borku, a tak jsem sem nedošel v tom vzkazu a teď je tady na mě přichystaná past. Jen nám, pane Borku, sám prozraďte, který film je ten váš oblíbený. Podepsána Jana. No bylo by jich asi víc, Jano. Napadá mě z první pozice hned Kill Bill a Pulp Fiction, ale taky Láska nebeská, Moulin Rouge, no a Tenkrát na západě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a klidnou noc všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu. Tu právě posloucháte, tedy Noční linku. Dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. Nebo filmy, které můžu vidět kolem dokola, pořád a neustále. Tím dalším, kdo se dovolal na číslo 731 800 900, je Robert. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. V mém případě jsou to filmy s panem Spencerem a s panem Hillem.
0: Takže
1: pan Spencer už teda 10 let nežije.
0: Já jsem myslel, jo, já jsem totiž nevěděl chvilku, když jste řekl pouze pan Spencer, jestli je to Spencer Tracy třeba. Takže Bud Spencer a Terence Hill.
1: Spencer, přesně.
0: Tak.
1: A pan Spencer už teda nežije, pan Hill je hodně starý, se z nikdo nezastaví. No a líbily se mě třeba filmy Dva Maxi, jo, když jste se díval, nebo Dva Výtečníci, jo, nebo Suda a Alisa. Oni měli spoustu takových filmů a na to se můžu koukat, jak si říká, jak říkáte, dokola, jo. To jsou fakt filmy, jako který se mě líbil, a líbilo se mě i ty hlášky, jo.
0: Jo, jak říkáme v Brně, i mrvére se na ně můžu čučet.
1: Přesně.
0: A čím to, že máte tak v oblibě právě filmy s těmito dvěma herci, jejich honičky a, jak říkáme u nás doma, potlamáky?
1: No, protože mě se líbí, jako jo, třeba, já nevím, uvedu takový, mě se líbí o ty hlášky, jo, třeba, jak je to Dva Výtečníci, tak tam je třeba, jo, že hele, Macku, nákladňák jezdí vpravo, jo, mm-hmm. Hoď tam blinkr, zařaď zpátečku, vycouvej a pokračuje. Takových hlášek je tam spousta v těch filmech, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže mě se líbí ty hlášky na těch filmech, no.
0: Je ještě nějaký další film, který vás takhle upoutal a je třeba z české provenience?
1: No, líbí se mně Pata Made, vždycky něco vymyslí, jo. Se to mě hodně rozesměje, vlastně takový legrační patamat, no.
0: Ano, tak to jsme u večerníčku. Romantika, ta vám nic neříká?
1: No, líbí. Tak to taky, to se mě třeba, jak říkali o té Angelice, tak to se mě třeba líbí, jo. Nebo Limonádové Joe, ale to myslím, to je takový zvláštní, jo. Ale mám třeba i rád romantické knihy, hodně teda čtu knihy, ale to už by bylo na jiný téma.
0: To je pravda. Já to samozřejmě nechci nějak upozadovat, ale pro dnešek si povídáme o filmech, které můžete vidět stokrát. A taky proč je můžete tolikrát vidět. Roberte,
1: jo, vidíte, ještě jsem chtěl říct závěrem, jenom krátce, tak ještě se mě líbí s paní Růžičkovou, jo, třeba Slunce, seno a jahody, Slunce, seno, pár facek a tak, jo, ty naše filmy, to je taky dobrý.
0: Mm-hmm.
1: A jinak teda chci vám poděkovat, že jste mě vzal, protože tam je AI a to je vždycky, ten ke mu volá, ten neodpovídá, už se na to paní alergické, když to slyším, můj toho jsem se nedovolal do několikáročních línek, ale za to vy nemůžete a chci poděkovat, pozdravovat paní Ludmilu, potom paní Vlastínku z Krnova, Oldu, no zkrátka všechny linkaře a moc vám děkuji, že jste mě vzal, jo.
0: No tak,
1: a ty vím, že budete pitomé, já jí se nedovolám, jo, to je neštěstí prostě.
0: Jo, takhle, já jsem se chtěl zeptat AI, myslíte umělou inteligenci?
1: Jo, myslím to.
0: AI.
1: Protože to je vždycky, ten, kemu volá, ten neodpovídá, tak jo. To zmačknu. No,
0: ale Roberte,
1: to je tam ta samá kravina.
0: Já jsem vás slyšel včera u Jarky Barboříkové.
1: Volal jsem se,
0: já bych řekl, že jsem vás slyšel, ale to nechme být, já myslím, že to, jak často se dovoláváte, je opravdu záležitost štěstěny, nebo aspoň v to doufám, a jsem rád, že jsem vás slyšel.
1: No, tak protože tam zvoní 8 línek, že? To
0: No, tak abychom nenaštvali ty, kteří se nedovolali třeba už půl roku, jo, tím, že
1: jasný,
0: jste
1: jasný,
0: slyšet jasný. V polovině
1: jo,
0: týdne. Roberte, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky, jo, musíte si a pusťte si pana Spencera a pana Hilla. Tak vám děkuji. Naschle.
0: Naschledanou. Dobrý večer vám přeje i Petra Skladna, která na téma film, který můžu vidět stokrát, napsala: můžu vidět třeba stokrát nebo vícekrát Vesničku mou střediskovou, ale i Nekonečný příběh a Nekonečný příběh 2. A taky Mrazíka. Podepsána Petra Skladna. A tady vidím něco, co napsal Marek, náš posluchač, už během ranních hodin. U vašich vzkazů totiž vidím také to, kdy dorazili na webovou stránku. Po jedné hodině zítřejšího dne tam taky všechny vzkazy, všechny glosy, všechny poznámky a všechno psaní, které se týká tématu, uvidíte. Ale Marek napsal už dnes ráno. Léto roku 92, milionář Bohuš Stejskal, doktor Ulrich, Kája, vy, pane Borku a Aleš Zbořil jako zprávaři tehdejšího Rádia Brno. Arnošt, Vlastička, Irénka, hláška napísal neboť a vyměním, prostě dědictví. Aneb, vy víte, jak je to dál. To se nikdy neomrzí. Jak asi tato místa natáčení vypadají dnes? No, já okolo nich docela často chodím, Marku. Jsou tam patrné jisté změny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A teď vlastně, abyste si nemysleli, že někomu nadržuju, ale chtěl jsem říct, že cestičku do ní v podstatě mají tématem umetenou ti, které lze považovat za filmožrouty a filmožroutky. Tématem je totiž film či filmy, které můžete vidět třeba stokrát. O tom nám přichází na čísle 731 800 900 popovídat i paní Romana, kterou zdravím do Davle. Pěkný večer.
1: Ano.
0: Zdravím.
1: Děkuji taky. Dobrý večer přeji všem.
0: Tak.
1: Já volám tak
0: který?
1: Trochu, jestli můžu v zastoupení maminky, protože mě napadla hned moje maminka, ty je 83 let. A ona neskutečně miluje film Pretty Woman. A viděla ho asi 30krát. A prostě po každý, ona je ta generace, která si to neumí pustit, nebo neumí si to vyhledat, ale prostě sleduje, kdy to kdy dávají a okamžitě a může to vidět opravdu asi prostě pokaždý a nikdy se jí to neomrzí.
0: Já se teď takzvaně chytnu jen drobnosti v tom, co jste říkala. Vy jste říkala, že si to neumí pustit, že tedy uvažuju dál, pro ní nemá ani význam třeba jí ten film koupit na DVDčku, ale teď, abych to vysvětlil, jak to myslím, ono totiž i sledování toho filmu v televizi, když tedy aktuálně běží, možná pro maminku má takové kouzlo, jako že se někde někdo dívá společně s ní?
1: Máte pravdu, než když si ho pustí sama, no, ale na druhou stranu máte pravdu, proč ji ho nekoupit, ale je fakt, že je to úplně jiné, když se dívá, když to opravdu jakoby běží v tu chvíli a kouká na to někdo jiný, to je pravda.
0: Takové malé domácí kino, no vlastně.
1: No pardon, já sama mám zase jiný film a ten jsem teda koukala, to byl zase Flashdance, to prostě je můj film, jestli víte, co to je?
0: Samozřejmě, Jennifer Beals, hlavní roli.
1: No, ano, svářečka.
0: No jistě, a taky nádherná muzika.
1: Nádherná. A to byl prostě film mýho mládí a to zase na to jsem mohla koukat já hrozně mockrát. Chtěla jsem tancovat, chtěla jsem být samostatná, všechno a to všechno tam prostě bylo, takže to byl prostě film a ten jsem tak mohla vidět. A můžu i dneska, pokaždý ještě pořád to nestrácí kouzlo.
0: Vy jste vlastně znalkyně, takže mi určitě pomůžete, protože... Ale no tak znalkyně tohoto filmu při nejmenším. To víte, moje paměť už začíná být hodně děravá a já si...
1: Nevzpomenu já taky nevím konkrétně.
0: Na jméno té staré dámy, té staré baletky, tak, která tam hrála a to byla...
1: Jména po mně nechtějte, ne.
0: Dobře,
1: ne.
0: Tak já to rychle najdu na Google a vy
1: babička.
0: Mi...
1: No, koukněte na to, to mě jaký zajímalo, ale fakt já ty věci vůbec nevím.
0: Dobře, necháme to být, já si to prozkoumám, ale ještě mi řekněte, řekla jste, proč máte ráda Flashdance, proč má maminka tak ráda film Pretty Woman s Julie Roberts?
1: No, víte, že jsem to čekala, že se zeptáte. Já si myslím, že to je prostě generace a hlavně moje maminka je prostě typ, ta romantická láska a že prostě opravdu se obrátí, jakože něco tam najde a splní se její sen a s tý všichni pohrdají a to. No prostě je to takový hezký koukání, je to přenesený do dnešní doby. Já si myslím, že třeba ta Angelika dobrý, ale že to by asi mamku moc, jako i když v té době taky se jí to asi líbilo, ale prostě to by oslovilo víc, že je to ze současné doby a prostě ta láska, která prostě tam nejdřív nebyla a prostě překonala nějaký věci, je to takový romantický, takže to jí prostě naplňuje tím, že opravdu ona zvítězí navzdory všem těm, který prostě jí pomlouvají, nebo jako jak si šla koupit to oblečení, že jo, to je nejhezčí scéna, když se tam pak vrátí a řekne, mohli jste tady vydělat miliony, tisíce a...
0: Jedete na procenta, že? Jo.
1: Jo.
0: A víte, že mě teď napadlo pár věd, pár hlášek z tohoto filmu, které běžně používáme u nás doma a vlastně už se ani nezamýšlíme, odkud pocházejí.
1: No,
0: většinou to bývá, když vařím potvory jedny klouzavý.
1: Ne, oni to nebyly potvory.
0: No, já jsem chtěl být trošku slušnější.
1: Můžu to říct,
0: vy můžete, já ani moc
1: můžu, já můžu, svině klouzavý.
0: Tak, to je ono. A jak se vám líbila ta opera? No, málem se, v originál byl taky trošku jinak, že jo? Ale ta laskala, ta tam hrála roli, že?
1: Jo, to jsou krásné věci, to jsou krásné hlášky.
0: Romano, děkuju,
1: ale
0: jsem
1: je
0: rád.
1: Fakt, Určitě už končím, ale jenom si říct, že teda samozřejmě se mi strašně líbí a to taky neomrzí, to jsme si pouštěli pořád, ale to je klasika. To jsou, ne, pelíšky.
0: Ano.
1: Prostě pelíšky, to jsou hlášky, které opravdu používáme denně. Tak to je jenom to, že jste mi připomněl, že ty hlášky se používají. Tak z pelíšku máme fakt snad každý den něco.
0: Maminko, ty nám celá hoříš.
1: No, přesně. Ale to jsou, ale to je cokoliv tam, já teď si nespomenu, ale to je přesně ono, jo. Úplně opravdu to byly, to jsou neuvěřitelné věci a my je fakt používáme denně, skoro denně, takže to je fakt kultovní film, to je neuvěřitelný.
0: V tom s vámi před naprosto souhlasím.
1: Mimochodem, několik let.
0: Ta herečka z Flashdance, abych se vrátil do prostředka našeho hovoru, ano. To je opravdu dáma, která byla vlastně Evropanka. Narodila se v Rakousku, ještě v Rakousko-Uhersku, tedy ve Vídni a jmenovala se Lilia Skala.
1: Lilia Skala,
0: Tak to jenom tak se. Na okraj.
1: Tak jo, děkuju za info.
0: Mějte se hezky a děkuju za váš telefonát.
1: Taky, krásný večer. Děkuju, krásný večer. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. I když ještě úplně nekončíme, něco málo před 11:45 si dovolím ještě jednu citaci z webu rozhlas.cz/Kolinka. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. A ne všichni mají to štěstí, když tady si vezmu za příklad Roberta, který před chvilkou byl slyšet, že se dovolají tak často, tak raději napíšou. Aleš píše, asi žádný film neuvidím 100krát, ale jednu tradici úzkostlivě dodržuji. Nedovedu si představit Štědrý den, aniž bych si pustil Zemi, odkud přicházím. A to znám ten film nazpaměť. A protože francouzskou kinematografii neskonale adoruji, nabízejí se i další tituly, které dobrou náladu vždy navodí. Zazí v metru, Dobrodružství rabína Jákoba a další. Jejich výčet by přesáhl povolené 2000 znaků. Adoruji i kinematografii italskou. Ze všech mých oblíbených titulů bych zmínil Kachnu na pomerančích s Monikou Vitti. A ani česká kinematografie by nepřišla zkrátka. Za všechny tituly bych jmenoval Menclovy postřižiny. Bohužel už do kina nechodím. Produkci Made in Hollywood nepředstavitelně pohrdám. Poslední americký film, který mě zaujal a uchvátil, byl Rain Man s Dustinem Hoffmanem. Vlastním DVD-téku a mám v ní přes 1000 titulů s výjimkou kinematografie španělské, ruské a sovětské, která není k mání, což mě neskonale mrzí, napsal Aleš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se v ní díváme zblízka na filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Já bych řekl, že někdo má za favorita film, který nabízí hlavně příběh, což podle mého názoru je to nejpodstatnější na každém filmu, ale někdo třeba dává přednost filmům jednoho konkrétního režiséra a dává si je pořád dokola a dokola. Tak jsem zvědavý, jakou kategorii by možná naplnila paní Nora, která čeká na telefonu. Pěkný večer, Noro.
1: Děkuji, vám všem přeji taky hezký večer. No, teďka mě napadá, jak mluvil i ten pán o té cizí kinematografii, tak já si vybavuju právě filmy, kde hrál Paul Noiret s Annie Girardot, to byly velice pěkné filmy.
0: Philippe Noiret, ano, Paul, ano.
1: Paul Noiret v jednom filmu, myslím, že hrál s Romy Schneiderovou a myslím, že ten film se jmenoval Stará puška.
0: Ano,
1: ty herecké výkony, bylo to velice krásné, ale smutný. Na ten film si vždycky vzpomínám, protože Romy Schneider svým zjevem každého většinou uchvátila, ale ten konec je tak tragický a smutný, že už jsem ani netoužila ten film víckrát vidět. No, podle režiséru, to si až zpětně někdy uvědomím, tak jak jste mi řekl třeba z Juraj Jakubisko, ten má takový specifický charakter. Od něho myslím, že natočil i Perin Babu, jestli se nepletu.
0: Řekl bych, že ano. Tak rozhodně sedím na konáry, ale ano, myslím, že i jo. Perin Baba, ano.
1: No jinak, tak jak už to posluchači říkali nebo psali, pochopitelně miluju, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny, protože tam mě uchvátil tou svou rolí Tomáš Holý. No a pochopitelně i další. A celkový ten průběh Marie Poledňákové se to podařilo tehdy výborně. A když vzpomínám Tomáše Holého, tak nemůžu opomenout takovou tu trilogii Za trnkovým keřem, Pod jezevčí skálou a Na pytlácké stezce, kde je Tomáš také vynikající. On je tak bezprostřední a já nevím, proč ten chlapec v těchto dětských rolích mi připomíná z knihy Káju Maříka. Možná těmi přebrepty. A tam byl potom v té trilogii z té Šumavy, byl výborný také Gustav Vách v roli toho jeho dědečka. Když bych měla myslet taky třeba na charakter filmu, tak vzpomínám na Mravní princip z období druhé světové války s Janou Brejchovou a Ladislav Smolík v roli toho profesora. Ty oči Jany Brejchové, ty vidím do dneška, ten smutný pohled, ta síla toho pohledu, která tam byla, to je nádherný film. A ta věta, kterou tam říká František Smolík v té určité situaci z hlediska vyššího principu mravního, vražda na tyranovi není zločinem. To stačí, aby to řeklo všecko za tenhle ten film. Jinak mám velice ráda, nevím teď přesně, jestli se jmenuje Lízin let do nebe, to je ještě prvorepublikový film o tom vesnickém sirotkovi, jak se dostane pak do toho dětského souboru pěveckého do Prahy, jak jedou do Španělska.
0: Ano, ano.
1: A mimo jiné tam zpívá taky tu písničku Ta naše písnička česká. Je to takový naivní, romantický film, ale ta čeština tam nádherně vysnívá. No potom nemůžu zapomenout aspoň první díl Slunko, seno, jahody, protože tam jsem kromě jiných postav, Keliška, Cecilka, pochopitelně, ale Luděk Kopřiva v roli toho faráře, ten je tam kouzelný, ten se mě tam asi líbil ještě víc jak Helena Růžičková. No a který film teda skutečně miluju, když zaznamenám, že ho v televizi dávají, Krakonoš a lyžníci. To je tak nádherně zpracovaný film, nejenom ty jednotlivé postavy, ať dospělí herci, nebo i ty děti, ale to prostředí té školy, prostředí té rodiny, vykreslené Krkonoše z tehdejší doby. No o tom se těžko mluví, to můžu jenom vidět, Je v tom určitá romantika, ale je v tom ta syrová realita. A taky ještě si vzpomínám, že mě uchvátil v Bondarčukově podání Vojna a mír, to už je dávno, co jsem to viděla, ale tam si vzpomínám, jak Nataša Rostová jde na svůj první ples a myslím, že ta herečka se jmenovala Ludmila Savelieva, jestli se nepletu, jak ona vejde do toho sálu, takové ty ampírové šaty má na sobě a jak tam vtančí to okouzlení, které je na ní vidět, že se dostává poprvé do té velké plesové společnosti, že je tam uvedena. No a pochopitelně jako, ježišmarja, teď mi vypadlo jméno té postavy z hlavy, to je hrozné, ale hrál ho Vjačeslav Tichonov, do kterého ona se potom zamiluje. Ale bože, asi se budu muset k té knize Vojna a mír vrátit znovu. No snad to ještě stihnu.
0: Já vám moc krát děkuju, paní Noro. Mimochodem u Krakonoše a Lyžníků jsem vás raději nezastavoval. Mě v tom filmu krásně sedí i ta muzika v tomhle filmu Věry Plívové Šimkové. Muzika Petra Hapky. Ta se opravdu povedla. Tato dokresluje, řekl bych, 100%.
1: No vidíte, a teď jsem si vzpomněla ještě, co miluju, jsou četnické humoresky. Nejenom třeba z Tomáš Tefer a další postavy, pochopitelně, ale jak se jim podařilo vykreslit krásně tu atmosféru tehdejší doby. To člověk skutečně, když se na to dívá, jako kdyby v tom prostředí žil. Je to tak pravdivé. I potom ti četníci z Luhačovic. Krásně to dokresluje to, co jsme nemohli poznat za svého života z naší historie.
0: Paní Noro, já za vámi vlastně jenom tak trošku klopítám, vždycky řeknu nějaký dodatek k tomu, co jste řekla před minutou. Já si mezi tím našel Vojnu a mír, říkala jste, že si nemůžete vzpomenout přesně na jméno
1: kníže
0: Andreje Bolkonského.
1: Andrej Bolkonský.
0: No a Natašu Rostovovou hrála Ludmila Savelieva, opravdu, ano.
1: No tak vidíte, to jsem, pane bože, ještě ten mozek dobře funguje. No ještě, že nepotřebuju tu umělou inteligenci. Ať si jdou už k šípku. Vidíte, ještě tak jsem stará a ještě jsem si na to vzpomněla. A tu herečku, to si úplně, já to vidím, jak ona tam běhne, jak se zarazí v ten moment. Ten jas v těch očích, to bylo tak nádherně vykreslené. Bože, i ten můj starý mozek si to dobře vzpomíná. To
0: no, někdy
1: dobře.
0: Nám ty kartotékové kartičky v hlavě i zafungují. Já si takhle třeba během vašeho projevu vzpomínal, jak se jmenovala herečka, která, ale to už jsme u televizních seriálů, Ve čtyřech Stanku a Psovi hrála Marusiu, no Pola Raxa. Nejkrásnější herečka, kterou jsem za celý svůj, za celé svoje mládí zažil. Mládí už je daleko, daleko pryč, abych byl slušný, ale ona je pořád krásná. Tak děkuju moc krát, paní Noro, mějte se hezky.
1: Já taky, mějte se hezky, dobrou noc.
0: Dobrou noc. A dobrý večer vám přeje Rosťa Bittner, který k tématu film, který můžu vidět 100krát, napsal na rozhlas.cz Lomítko Linka tohle. Zdravím všechny posluchače. Střince, film, který můžu vidět pořád. Anděl na horách i Anton Špelec, Ostrostřelec. Je toho více, Dovolená s andělem a tady ten vzkaz skončil, což mě mrzí, protože by se Rosťa možná dostal i k tomu, aby napsal, proč tyhle filmy tak miluje. A může je vidět třeba 100krát. Můžete o tom mluvit i v příští hodině Noční linky. Začíná za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Právě odbíjí půlnoc, vážení přátelé. To znamená, že teď už platí datum 23. září 2026. Za 6 hodin začíná podzim. A právě teď začíná druhá část noční linky Českého rozhlasu na téma film, který můžu vidět třeba 100krát. Nebo filmy. Klidně může být i množné číslo aktuální. A já se samozřejmě budu ptát těch, kteří se dovolají na číslo 731 800 900 i na to, jestli ta oblíbenost konkrétního filmu u vás nastala poté, co jste se u něj třeba s někým seznámili, nebo že jste zažili nějaký jiný silný zážitek, anebo je to prostě jenom tím filmem samotným kvůli příběhu, který vypráví, což, jak už jsem jednou říkal, je podle mě to nejpodstatnější. Tím prvním telefonátem otvíráme noční linku společně s Ivetou, tedy druhou část noční linky, protože prvních pět telefonistů už má svůj vstup za sebou. Iveto, teď jste na řadě vy. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Krásnou noc, děkuji. Tady Iveta od Olomouce. A já chci říct, já jsem jako holka strašně ráda chodila do kina. Já jsem milovala filmy, jo, ne ani doma, do kina. A slyšíme se?
0: Slyšíme, nechci vás přerušovat.
1: Ano. A tak to budu teďka jmenovat, jo? Těch filmů je hrozně moc, co miluju.
0: To jmenujte, ale prosím, řekněte taky, proč je máte tak ráda.
1: Ano, já to pak řeknu. Takže začnu. Popelka, Mrazík. Popelka, Mrazík, Pretty Woman, Gladiator, Kurva hoši, guten tag, no to je bomba. To mám ráda, tam jsou takový hlášky v tom filmu, a neb dědictví se to jmenuje. Ten Bolek Polivka, ten Mirek Donutil, to nemá chybu, to jsou takový hlášky, že to bych se zbláznila, jo? To se vždycky směju. Jak říkal, jak se tam ptala, jestli věří v Boha, jo? Ta.
0: Jo.
1: Jsem byla mrtvá. A jak ji odpověděl, jestli věří v Boha, tak to nebudu dodávat, lidi to znají. To je nádhera. Nebo film Pes, který naučil lidi žít. Jo, teď nevím, jak se ten pejsek jmenoval. Jo, to byl film Pes, který naučil lidi žít. Nebo
0: Gump.
1: Ten Gladiátor, nádherný. Nebo Vinetu. Jo, to je filmu a filmu. Angelika. To je nádherných filmů, prostě Tři mušketýři, nebo s tím Louis de Finesem ty filmy. Ježíš, to je filmu a filmu, já je miluju ty filmy.
0: No vy jste typická filmožroutka, řekl bych přímo.
1: Úplně, úplně, já jsem chodila ráda do kina, jako holka. Já jsem furt seděla v kině.
0: Kdy jste dělala já úkoly?
1: Já jsem nedělala nic, já jsem furt seděla v kině.
0: No tak, už tam měla svoje
1: místečko. Angelika, nádhera, všechny díly Angeliky, jo. No, teď si nemůžu vzpomenout, to je filmu a filmu, Vinetu.
0: To už jste říkala, nádhera. Abychom nebyli jen u toho výčtu. Zkuste taky vypíchnout aspoň jeden a zdůvodněte, ale řekněte, proč k němu máte tak blízký vztah, protože to bychom tady byli do rána, kdybyste všechny filmy, které jste viděla,
1: humor.
0: Ohodnotili.
1: Mám ráda humor, strašně. A když v tom filmu je nějaká sranda, jo, když tam někdo něco řekne, tak já se šechtám. Já mám ráda humor, jo. Třeba ten Polívka, jak říkal. Irenko, takového ptáka si ještě neviděla. Jak tam měl toho pštrosa.
0: Rozumím.
1: Třeba mrtvá. Irenko, takového ptáka.
0: Já tě mám ráda i bez peněz.
1: No, ano. Já miluji humor a když tam je v tom filmu taková sranda, já se můžu zbláznit. Tak se řechtám, protože málo lidí umí udělat humor.
0: A teď jste to úplně, udělala úplně stejně jako děda Homolka. On se takhle řechtal, ha, ha, ha, že jsem mu viděla až,
1: no,
0: že jsem mu viděla až dobře.
1: A nebo ten Troška, ty Kameňáci, to jsou filmy, to je paráda. Jo, ten Zdeněk Troška dělá ty filmy.
0: Iveto,

0: mockrát vám děkuji za váš telefonát.
1: 1, 2, 3. Já jsem vždycky mrtvá. Prostě musíte mít ten humor.
0: A za to, že jste právě tímto humorem otevřela další část noční linky na téma film, který můžu vidět 100krát. No. Mějte se hezky a přeji vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Děkuji, krásnou noc. Zdravím lidičky.
0: Veselé hory má rád i náš pravidelný posluchač a přispěvatel František. Píše o tom, mám rád Veselohry Zdeňka Trošky, Babovřesky, Kameňák, Slunce, Seno, Jahody a samozřejmě mám rád všechny díly těchto veselohér. Je to asi tím, že některé díly mě připomínají život na našich dědinách. Při některém záběru musím vyprsknout smíchy, jak je to autentické z toho našeho života. Musím se hlavně zasmát tomu, že takové zážitky jsem prožil sám na vlastní kůži a prožívám dál. Je jenom škoda, že pan Troška už nebude točit filmy tohoto typu. Ale doufám, že se najdou režiséři jeho typu, protože svět je potřeba bavit. František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Do 80. let nás vrátila písnička v podání Jany Kratochvílové Milování za svítání. A teď nás opět do roku 2026, teď už vlastně do 23. zářijového dne, vrací telefonát s paní Stanislavou, která taky chce říct, který film nebo které filmy může vidět třeba 100krát a proč. Stanislavo, dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den. No, nebudu mluvit o mnoha filmech, to není jaksi asi vaší představou, pač byste zřejmě mínil spíš některé filmy a ne takovou kopu filmů, které tady vychrlili přede mnou. Ale řeknu vám dva filmy, které mohu vidět a vidím dost často. Tak především každý Vánoce a už moc a moc roku se dívám na CDčko v Rusku natočenou Popelku. Já na toto téma jsem viděla už filmu hodně, moc půvabnou kreslenou pohádku, ale ta ruská, to je nejkrásnější Popelka a je škoda, že se ty ruské pohádky, některé ty ruské pohádky nevysílají. To je jeden film, je to nejpůvabnější, nejkrásnější film o Popelce, který by měli právo vidět, myslím si, i současní diváci. A druhý film je Sedm statečných. Ten jsem viděla mnohokrát a zaslouží si to plnou měrou, protože je to film jednak velmi zajímavých osudech a jednak výborně, výtečně zahraný. Takže to jsou dva filmy, o kterých jsem chtěla mluvit. Děkuji, že jste mě vyslechl a adios.
0: Ještě ne, prosím, paní Stanislavo, já vám teď dám chviličku na to, abyste stlumila rozhlasový přijímač, který vás tolik mátnul, protože jste se slyšela s mírným zpožděním. A měl bych na vás, protože v té ruské Popelce vám sekundovat nemůžu, já ji neviděl, měl bych na vás otázku, která se týká Sedmi statečných. Tedy pokud se slyšíme, pokud už jste vypnula rozhlasový přijímač. Výborně. Který z těch Sedmi statečných se vám líbil nejvíc? Který vám byl nejbližší? Tak.
1: Ne, vůbec, to se nedá absolutně říct. Oni byli tak znamenití, tak všichni znamenití, že ten film byl proto tak znamenitý, že tam nebyli slabí a lepší a horší a líbivější a nelíbivější. Jestli myslíte jako muži, kteří se mě líbili, tak to už je jiná otázka, ale jinak to byly znamenitá jedna postava vedle druhé, znamenitý.
0: V tom s vámi souhlasím, že znamenití byli všichni. Ale já myslel tak trošku i na to, komu patří vaše největší sympatie. Ano, jestli to byl ten Yul Brynner anebo Steve McQueen, kteří spolu mimochodem při natáčení docela soupeřili. Právě kvůli výšce si Yul Brynner vždycky udělal takovou hromádku, aby byl stejně vysoký jako Steve. Ale chtěl jsem vědět, komu patří vaše sympatie z těch mužských představitelů Sedmičky statečných.
1: Ne, to se ode mě nemůžete dozvědět, Dobře. Protože všichni měli naprosto stejnou míru a vysokou míru sympatií.
0: Paní Stanislavo, děkuji vám a přeju vám krásný podzim. Začíná už za pár hodin. Naslyšenou.
1: Dobrou.
0: Dobrou noc vám ještě přát nebudu, protože před námi je zhruba 3/4 hodinka noční linky na téma film, který můžu vidět 100krát. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete, tvoří právě noční linku. A já si teď dovolím ocitovat to, co napsala a poslala na rozhlas.cz/linka Aneška. Krásný noční čas všem milým posluchačům. Tak 101krát bych se mohla dívat na film Jih proti severu, ale taky Afrika má láska, Vzpomínky na Afriku, ale i na Casablanku nebo na Doktora Živága. No a italské filmy se Sophie Loren. Ano, jsou smutnější. Z českých filmů 3. Asi stačí vidět jednou 3. I když jsou některé moc dobré 3. Ale teď mě žádný nenapadá, který bych chtěla vidět vícekrát. Díky za vysílání a dobrou noc, až na ní přijde čas. Podepsána Aneška.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Málem to nedopadlo, ale nakonec se to povedlo. On totiž Jarda, který telefonoval, říkal, že nechce vstoupit do vysílání, jenomže za něj mám zopakovat, že miluje film Nebe a Dudy s Jindřichem Plachtou. No a teď na poslední chvilku jsem ještě stačil přijmout hovor na jehož druhé straně, tedy přijmout volání na jehož druhé straně paní, která se nám představila, která se mi zatím ani nevím, jestli se představila. Dobrý večer, kdo je u telefonu?
1: Jiřina. Mělnická.
0: Jiřina, ano, říkala jste to, je to moje zapomnětlivost. Píšu si Jiřina z Mělnicka, která nám má co říct k tématu film nebo filmy, které můžu vidět stokrát. A proč?
1: Prosím vás, pěkně. My se věčně pereme s mým mužem, protože můj muž to je Pretty Woman. Ale já prostě miluju prázdniny v Římě. Prázdniny v Římě a Velkou zemi s Gregory Peckem, protože to je můj teda favorit. Nezapomeňte se na mě. Já vím, že to vypadá hrozně, protože už jsem stará bába, ale celý život prostě miluju prázdniny v Římě.
0: No jo.
1: Jo, nejenom, že je to senzační Audrey Hepburn a Gregory Peck a k tomu ten Řím, to je prostě pohádka. Nemůžu si pomoct. Jo? Takže se na mě nezlobte. A druhá věc, tu máme zase společnou s mou dcerou. Mé dceři už je 58 let. Přesto milujeme Vinetua. V jakýkoliv podobě. Vinetu a Old Shatterhand, to jsou taky naši hoši. Takže já jenom nechci zdržovat, ale tohle to jsou naše filmy.
0: Nezdržujete.
1: Žádná Angelika, protože tu si dovedu představit, jak tam prostě okouzluje krále. Ale tohle to Velká země, ale úplně nejvíc prázdniny v Římě.
0: Já jsem si říkal, když jste řekla prázdniny v Římě a poté Velká země, že v tom zřejmě bude hrát hlavní roli obliba Gregoryho Pecka. S ním mě trošku vytanula na mysli jedna historka, když byl hostem na Karlovarském filmovém festivalu, kde s ním mluvil Jiří Bartoška a říkal, že ho samozřejmě asi nezná, ale že on vlastně dabuje jeho filmy, načež mu Gregory Peck odpověděl, já jsem bohužel žádný váš film nedaboval. Asi tak, no. Ale rozumím tomu, proč je vám tahle dvojice filmů, respektive filmy s Gregory Peckem, jsou vám tak sympatické. Mimochodem, viděla jste Hochy z Brazílie? Tam hrál taky.
1: Ale to už je trošku něco jiné.
0: To je novější, ano, to už byl trošku starší. No, prostě máte ráda takové chlapáky a do téhle kategorie zapadá i Pierre Brice či Lex Barker, když jste zmínila Vinetua, že vaše volba je jasná.
1: To je zase s mojí dcerou.
0: Jo.
1: Moje dcera taky žádný slaďáky, ale tohle to milovala od dětství. Máme všechny knížky hezky srovnaný. Říkala mami, nebo považ se je někde vyhodit, protože to bych tě zabila, kdybys mi vyhodila Vinetua. Takže nejenom filmy, ale i knížky, ale toho Gregory Pecka v tom Římě, to je prostě...
0: No, ty kulisy jsou samozřejmě krásné.
1: Moje srdcovka.
0: No a vaší dceři bych poradil, aby byla stylová, kdybyste náhodou vyhodila knížky, jo, Vinetuovi, aby z vás udělala Sema Hawkinse. Skalp, to víte. Mějte se hezky, Jiřino, a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Děkuju moc.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se taky hezky a všichni ostatní. Naschledanou.
0: O filmech, které můžete vidět stále dokola. Jak se tak někdy říká, třeba stokrát si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Sváťa z Brna na tohle téma napsal: filmy, které opravdu jsem viděl mnohokrát a zanechávají ve mně především vzpomínky na moje mládí a připomínají i moji tehdejší činnost, bych seřadil takto. Na prvním místě je bezesporu film Starci na chmelu. Dvojka patří Kdyby tisíc klarinetů. No a bronz S tebou mě baví svět. Jsem starší ročník, pokračuje Sváťa, současným filmům moc nevěnuji pozornost, a to nejen kvůli námětům, ale i protože současné výkony mnohých mladých herců nejsou dle mých představ. Váš Sváťa 84 roky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Filmoví fanoušci, filmové faninky, no prostě vy všichni, kteří stříbrné plátno máte pomalu za svůj oltář. Už tady byl i takový případ, dáma, která tvrdila, že vlastně po celé svoje dětství a mládí jenom seděla v kině, tak vy všichni máte dnes prostor v noční lince. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. Ale taky proč? To bych si neodpustil, tedy tuto otázku, ani u naší další posluchačky, paní Mirky. Dobrý večer, Mirko.
1: Dobrý večer ještě jednou. Zdravím všechny a vás od vlád, Borku.
0: Děkuji.
1: Tak hned začnu prostě o těch filmech. Tak, no. Samozřejmě, že mám ráda všechny české filmy, které tady už byly jmenovány. Nezapomenu na Dědictví, jenom dodám ještě z té paní, která se tak smála, dvě hlášky, které prožívám. A říká se tam, Bolek říká, tak a teď si vás koupím všechny. Všecky, u toho kolotoče, jak stojí. A nebo na věčnou památku lízinky. Tak to opravdu teda, už to nechci dát rozvádět, protože o tom tady už bylo řečeno dost, o tom Dědictví. No, ale co já prožívám, tak opravdu jsou ty vánoční pohádky s tou Libuškou. Já bych chtěla říct, že Libušku jsem poznala trochu i osobně, protože její maminka taky se jmenovala Liba Šafránková, tak Liba se mnou učila na oděvní škole, takže od Libušky mám recept vánoční, na vánoční cukroví, strašně si toho vážím, co mě jako poslala po její mamince na Vánoce vždycky, no prostě tak to jenom taková vzpomínka. No a samozřejmě ten další můj velký hrdina je Tomáš Holý, teda to mě bylo tak strašně líto, když odešel, ten kluk, teda ten měl něco do sebe, úžasný. No a další filmy český, ale já mám taky ráda seriály. Nemocnice na kraji města, tu sice opakovali už několikrát, ale tam taky úžasný prostě děj a Eliška a Balcerová a...
0: No skvěle napsaný,
1: prostě.
0: Skvěle napsaný seriál, no. Panem Dítlem, ano.
1: No, no, no. A teď ještě snad mají opakovat taky jeden nádherný seriál, Byl jednou jeden dům. Tak ten mě taky moc zaujal.
0: Já jsem se dopustil chyby nikoli panem Dítlem, ano, ale to samozřejmě se omlouvám. Mě to tam automaticky a špatně skočilo. Tak, poslouchám dál.
1: No ano, to je pravda. No a teďka zahraniční filmy. Teda ne, že bych moc tu Ameriku jako tak nějak vyzvihovala, ale mám strašně ráda dva americké filmy. A ten první je... Madisonské mosty
0: Meryl Streepová.
1: S Meryl Streepovou a tím Clintem Eastwoodem. Já doufám, že to čtu dobře.
0: Ano, Clint Eastwood.
1: No to je tak krásný film, na který pořád čekám, že ho budou opakovat a pořád nic. No ten Clint byl současně teda režisér a myslím, že ta Meryl Streepová byla za ten film nominována na Oscara.
0: Tohle nemůžu prostě potvrdit takové, ani vyvrátit, to nevím přesně.
1: No, Borku, ale takové to intenzivní jakési citové splanutí těch dvou lidí toho středního věku, tak to byly opravdu výkony tady těch dvou herců, jak oni to nádherně přirozeně hráli. No, tak to je jeden teda film americký a další potom je ta taková ta černá komedie a jmenuje se to Válka Rozeových.
0: Ano.
1: Tak to taky, to byl ten Michael
0: Michael Douglas, ano. Kathleen Turner.
1: Ano, tak. Tak to zase, to bylo tak úžasné, jak prostě taková komedie černá a myslím, že to režíroval ten Danny DeVito, který tam měl taky jednu z rolí. No a prostě mě to zaujalo strašně, ty úžasné výkony těch dvou herců, jako takové to soužití lidí, které dospěje teda až k rozvodu a jak se tam houpají na tom lustru, tak to bylo teda úžasné.
0: Opravdu...
1: Tak ty dva filmy americké mám ráda. No
0: opravdu...
1: a Borku, jak
0: promiňte, že vás přerušuju, abychom to nezapomněli ani vy, ani já. Opravdu tenhle film režíroval, Danny DeVito, já jsem si nebyl jistý, myslel jsem, že to byl někdo jiný, ale Vrátím se ještě i k tomu, co jste říkala před malou chvilkou o Madisonských mostech. Sama jste říkala, že na to pořád čekáte a oni to pořád nereprízují. Tak já takhle čekám, když jsme u Meryl Streepové na to, až budou reprízovat Klid noci. Já nevím, jestli ten film znáte, ale tam byla podle mě skvělá. Tam prostě ten její herecký výkon, on její a Roye Scheidera byl vynikající. A byl to vlastně i děsivý film. No ale chtěla jste pokračovat dál, já vás přerušil, omlouvám se.
1: Už moc ne, už nebudu, jenom... co jsem to ještě chtěla dodat. No, že tady tyto dva filmy mě hrozně zaujaly, tak. No a tak to je zhruba všechno. Mám ráda všechny filmy, ale jak ta paní říkala, že proseděla to dětství v kině, tak já jsem byla podobného ražení a strašně mě tenkrát si vzpomínám jako taková dívka v rozpuku. Tak mě strašně zaujal film švédský a jmenovalo se to Tančila jedno léto. Jo, to teda bylo něco na mě.
0: Tak no a ten jsem neviděl.
1: Potom třeba ještě ruský film Kamenný kvítek, na to si pamatuju, jak to byl nádherný film, nádherná pohádka. No tak opravdu ty ruské filmy, některé teda, ty byly taky krásné.
0: No tak takže máte lepší vzpomínky než já na ruské filmy, protože já si pamatuju akorát ruské filmy, ve kterých se neustále střílelo a hrdinové socialistické práce tam plnili plán na 120%. No, tak já to mám zkreslený asi. Ale Mirko, napadla mě ještě jedna věc. Vy jste mluvila o tom milostném vzplanutí dvojice, ve zralém věku. A mě u toho vlastně blikla ještě jedna věc. On to byl televizní film, ale když tedy jsme u toho samotného vzplanutí, a nejde ani tak o sex, jako tak vůbec nejde o sex. Tak jsem si vzpomněl na Romea a Julii na konci listopadu s Karlem Hegerem a Danou Medřickou.
1: Je, to
0: znáte
1: bylo krásně, Medřická.
0: Já když vidím její oči v okamžiku, jak se na něj dívala, kdy on měl přespat někde na gauči nebo něco takového, tam byla vidět ta láska. Myslím
1: ano,
0: si to.
1: Taky toho pozdějšího věku, to mě taky teda vzalo tady tento film.
0: No, to Mirko, rád jsem si s vámi povídal na téma filmy, které můžu vidět třeba stokrát. Jsem rád, že posloucháte Noční linku a budu rád, až se dovoláte třeba i na další téma. Děkuji.
1: Tak moc krát děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou. K tématu se vyjádřila svým psaním na rozhlas.cz/Linka i Michaela. Dobrý večer. Já mám moc ráda francouzské psychologické filmy ze 70. let. Mými vůbec nejoblíbenějšími jsou Muž a žena a Žít a užít. Režisérem obou filmů je Claude Lelouch. Ve filmu Žít a užít hráli hlavní roli francouzská herečka Anouk Aimée a Jean-Louis Trintignant. Ve filmu Žít a užít jsou to potom Yves Montand a Annie Girardot. Všichni už jsou bohužel napravdě boží. O to víc mě potěšilo, když jsem se nedávno dozvěděla, že Claude Lelouch ještě žije a dokonce ještě natočil další film. Dobrou noc z Brna přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, pěkné ráno, no prostě noc, jak se patří, a taky nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Já sám teď trošku odbočím od tématu, ale má to svůj důvod, protože na telefonu čeká Petr, který volá poprvé do noční linky. A mě by občas zajímalo, jak se ti, kteří nově přicházejí k našim dvěma hodinám povídání na určité téma, jak, o co vlastně zavadili? Jestli to bylo zrovna Karel Kryl a jeho písnička, která vás třeba při přelaďování stanic zaujala, anebo jestli je to to samotné téma, ke kterému se chcete vyjádřit. Petře, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Petr Nový Bížok. Já jsem pravidelným posluchačem vašeho pořadu a moc se mi líbí a volám poprvé a zaujalo mě trošku i to téma a docela mě mrzí, že nebylo zmíněný film, já ty americký filmy taky moc teda nemusím, ale chtěl bych zmínit to, co bylo řešeno, samozřejmě s tím souhlasím, ale co se mně líbilo, i když ty americký filmy taky moc nemusím, a to je film Nebo štící při lásce.
0: No.
1: To je tak nádherný film, nemůžu říct, kdo tam hraje hlavní roli, ale to je nádhera, je tam děj, je tam napětí, je to líbivý film pro mě.
0: A můžu vám říct, Petře, že nejste sám, kdo tenhle film má za svého favorita. Zrovna teď přišla zpráva od paní Jany, která píše na rozhlas.cz Lomítko Linka. Film, na který se dívám pokaždé, když ho dávají v televizi, je právě Nebo štíci při její lásce. Je to...
1: Ježiš,
0: no
1: tak to mě těší, takže jí zdravím a tak máme stejný vkus, no to je krásný.
0: A pozor, já se na něj taky vždycky podívám, když ho vidím v televizním programu na Jacka Lemona a na Julie Andrews,
1: ano.
0: Teď jsem se sám zarazil.
1: Před chvilkou jsem se díval na internet, kdo to hrál, nebo to, ale jako, protože volám poprvé, nebo to, tak jsem trošku nervózní, tak mě to hnedka vypadlo, ale kdyby ho dávali dneska, zítra, pozítří, tak se budu rád dívat a ten film mě naplňuje docela.
0: Kdyby to dávali včera, dnes i zítra, ale to už jsme zase u italské kinematografie, ale mimochodem, protože se to odehrává na Ischii, tak vlastně ono permesso avanti u nás doma zlidovělo. My to používáme běžně. A tromboncini taky. Tromboncini taky.
1: No, to je super film, opravdu. Když jako ty americké filmy, jako to je na jedno brdo, je to takový všecko jako to, ale tohle ten film, to je jedna s hvězdičkou.
0: Jednička s hvězdičkou, v tom s vámi souhlasím, ale myslím si, že by bylo potřeba říct i to B, když jsme řekli, a ono, víte, Hollywood přece jenom je největším po indické kinematografii Hollywood největším producentem filmu, no a samozřejmě v tom se najde i hlušina, ale i kvalita. A když jsme třeba u neboštíků, kteří přejí lásce, no tak Jack Lemmon, to je taky Někdo to rád horké, což jsou filmy tak ze zhruba, opravdu zhruba stejné doby, 50. a 60. léta. No.
1: Ježíš, vidíte to, to mě ani nenapadlo, děkuju.
0: No,
1: takže... No to jsem jako vůbec nevěděl a děkuju za to.
0: Nemáte zač, Petře. Já děkuju za váš telefonát a za to, že jste nám řekl, který film můžete vidět třeba 100x. Tak permesso, avanti.
1: Permesso.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Já děkuju vám. Ještě vám nepřeju definitivně dobrou noc, ale ta chvíle bohužel za chvilku nastane, tak abych stihl ještě co nejvíc vašich psaných vzkazů z rozhlas.cz Lomítko Linka, podívám se na to, co píše Daniela z Prahy. Chtěla bych vás ve vzpomínkách vrátit do počátku 60. let, kdy jsme byli okouzleni italskou filmovou vlnou. Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Claudia Cardinale, to byly hvězdy mého mládí. Horálku bych mohla vidět stejně jako Boccaccio 70 a všechny jejich další snímky neustále. Dodnes nezapomenu, jak jsem na počátku 60. let viděla Federica Felliniho 8,5. To byl pro mě zážitek a pocity, s nimiž jsem vycházela z kina, si dokážu dodnes připomenout. Z naší tvorby bych připomenula Až přijde kocour, povídkový film Dýmky či Farářův konec. Nemám ráda příliš veselé taškařice a jsem ráda, když vidím film, který nese silnou myšlenku. Proto dnes hledám oblíbená díla v kinematografii Poskrovnu. Podepsána Daniela. A ještě to, co napsala Bohumila z Jablonce nad Nisou. Přeju klidnou noc a hezké poslouchání noční linky. Filmů mám ráda víc, ale ty srdcové jsou dva. Z dětství pohádka Šíleně smutná princezna je úžasná a hlavně tam hraje Václav Neckář, kterého mám od dětství ráda. A druhý film je Noc na Karlštejně. Ten je prostě boží. No a dál miluji staré filmy, ale duši potěší i například Pátek není svátek. Tak ještě jednou klidnou noc a vše dobré všem posluchačům. Myslím, že ještě jeden telefonát určitě stihneme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: té aktuální noční lince, která se bohužel chýlí ke svému závěru, zazněla jména, názvy mnoha a mnoha filmů. Filmem, který můžu vidět stokrát, tedy film, který můžu vidět stokrát, to bylo totiž téma našeho povídání. A uzavře je paní Soňa, která teď čeká na telefonu. Už za chvíli ten telefon budete moci využívat, co by kontakt s Honzou Macounem. Ta chvíle bude trvat 22 hodin, ale přece jenom další noční linka už je na spadnutí. Paní Soňo, ale teď je na spadnutí to, co řeknete vy. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, hezké ráno, pršavé, nebudu to zdržovat. Řeknu jeden film, který můžu vidět pořád dokola. Je to Nebe a Dudy. A je to hlavně kvůli hereckému obsazení, pan Marwan, to je úplně jako jednička, ale ráda ho sleduju, protože dostal pan Bartoš, vlastně pan Marwan, pořádnou lekci od obyčejného Fábery a prostě najednou zjistil, že je něco víc než peníze, ale je to přátelství mezi dvouma, nebo mezi rodinou a dvouma lidma. Takže nakonec dostal jakoby pořádnou facku od toho Fábery, že skutečně přátelství je nad všechno. To přátelství nenajde jenom tak hledat kde.
0: S tím souhlasím, je to vlastně ta hlavní myšlenka, nebo jedna z hlavních myšlenek toho filmu. On byl natočen ještě, teď si nejsem úplně jistý, jestli byl natočen ještě před válkou, nebo až za okupace, ale mě tam utkvěl i Jindřich Plachta, ale teď zase nevím úplně přesně, tam se vyskytuje to Uvař čaj, ale horkej?
1: Ne.
0: To je
1: ne,
0: jiný film zase.
1: Ne.
0: Tady to už mám trošku popletený. No.
1: Už toho bylo moc, že jo?
0: No, už toho, no, na mě už je toho moc. Ano.
1: Ano. A chtěla bych v rychlosti, bo vím, že už bude konec, druhý film, který jsem sice viděla dvakrát, ráda bych ho viděla znovu, je to tuším americký film, jmenovalo se to Zaříkávač koní.
0: Robert Redford.
1: Hrál tam ano. No. Takže to byl jako film opravdu dlouhý, ale tam bylo prostě láska ke zvířatům, ke koni a to, jak v tom filmu uměl toho koně vyléčit a tu duši vlastně té holčiny a toho koně, jak jich pak dal dohromady. Takže to se myslím taky tak nevidí a opravdu dlouho jsem ho neviděla, ale opravdu bych ho ještě znovu viděla, můžu si ho najít někde na tom, že jo, a spustit si ho, ale je to něco jiného, když to vidíte v televizi, jak to běží zrovna v daný čas. Takže to jsou takové dva filmy, teda kromě Plachty, U pokladny stál, to je taky takový film, který se může vidět dokola. Pořád se tam objevuje něco, člověk objeví zas nového, co předtím nějak nepostřehl. Takže to jsou takové tři filmy, které opravdu, když běžejí, tak se ráda podívám a zahřeje mě to u srdce, ať už jako tím obsahem, ať už tím hereckým výkonem taky.
0: Já vám naprosto rozumím a dovolím si ještě jednu pozvánku a vlastně takový malý tip pro vás. Pokud máte ráda filmy, ve kterých je zobrazena láska, blízkost člověka a živého, třeba čtyřnohého tvora, tak vám doporučím jeden film, ale připravte si kapesníky, protože nekončí zrovna vesele. Hachiko, příběh psa, Richard Gere a příběh pejska, který je natočený vlastně podle skutečného příběhu.
1: Tak to jsem neviděla, ale viděla jsem taky krásný film, jmenovalo se to Osm statečných. Taky jsem ho viděla jednou, je to někde, mám dojem z Aljašky nebo tak, že tam byla nějaká ta stanice výzkumná a oni museli opustit, protože přišlo nějaké počasí, nějaké hrozivé, oni tam nechali těch osm psů a oni byli přivázáni někde na řetězu. A ti lidi s tam museli odejít a oni se potom, jeden z těch psů, ten vůdce se nějak mu podařilo z toho řetězu dostat, jo, a teď tam hledal tu potravu, nějaké tuleně tam, nějakého tuleně tam ulovil a to. A tady ty dva lidi z té stanice se tam po nějakém dlouhém čase měli vrátit a najít ty psy. A opravdu tady, teď nevím přesně, kolik těch psů našli, ale tady toho jednoho, toho statečného, kterému se první podařilo se nějak odpoutat od těch řetězů a to, tak toho potom našli. Mm-hmm. To bylo tež takové, opravdu 8 statečných se to jmenovalo. Bylo to o těch pejskách, jak tam byli chudáci na pospas osudu, ale dopadlo to ne ze všema, ale tady hlavně s tím jedním dobře, že ho našli, že ho pak objevili.
0: Tak jsme si vyměnili tipy na filmy o zvířátkách a paní Silně, děkuji vám, jo, že jste uzavřela noční linku
1: taky,
0: svým telefonátem.
1: Já taky děkuji a dobrou noc, dobré ráno. Tady je pršavo. No, tak. No,
0: tady znamená kde?
1: Krnov.
0: Tady v Brně to zatím ještě vypadá docela slibně, že bych třeba mohl i suchý dojít domů. Mějte se hezky
1: a
0: naslyšenou.
1: Tady hodně prší, už dlouho, naslyšenou.
0: Naslyšenou říkám i vám, kteří jste poslouchali noční linku, protože se za vámi zase zítra, vlastně ano, zítra, ne příště, ale zítra podívám do vašich domovů třeba. Ta příští noční linka bude s Honzou Maconem, to platí, ale já se znovu objevím ve vysílání ve čtvrtek 24. září s noční linkou na téma tam tadadá, sezóna letních zájezdů ukončena.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Milně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit. A to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky. Ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Žet.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost.
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo

0: Ne, dobře.
1: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
0: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
1: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, a nebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
0: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já. A přítel je ten, kdo vám, nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
1: Je asi krásné, můžete-li toto říci i po letech o své ženě?
0: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že s lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
2: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slze raní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných, a proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text?
1: A víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového. No, vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku. Vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost, tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete, a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
0: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
1: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Vlachem a tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miloně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: Je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by měla ještě víc zelenou, ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano.
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku rozhlas byla otištěna fotografie, bylo to nesmírné zklamání, dá se říct, ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskli.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být, protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her, kterou byste vybral teď pro dnešní večer?
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova. Přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
2: Co pak, vy jste nepsal V leže na boku?
3: Ne, to pozor, V leže na boku píšu jenom verše.
4: Co takhle jablko nedal bys jíst?
5: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
6: Pasou se tam koně.
5: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý? Dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v reži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
7: Nepůjčil.
5: Nepůjčil. Ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj. Já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
4: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
5: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
4: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
5: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
4: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
5: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
4: Ty jsi opravdu originál.
5: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi, nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
4: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
5: No co, figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným?
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin, dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu, a pak jsme každý napsali svou verzi. Pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout.
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
8: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
9: Pozor, to je on, to je náš velitel.
10: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
9: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
8: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
10: O jaké sásce je řeč?
9: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte.
8: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
11: Oč jste se vsadili, pánové?
8: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
12: Byla to moje lékařská povinnost.
8: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
12: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
8: Já taky, představte si. Naděje na pěknou popravičku byla pomalu ta tam.
12: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
11: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
8: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
11: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
12: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
8: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
11: Chystala se?
12: Ne.
8: ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
12: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
11: A bylo to tak?
8: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček, když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se a najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
12: Jen klesly, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
8: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
7: Promiňte, pánové, promiňte, vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
12: Stydím se za to.
8: Co jste zač?
7: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
11: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
7: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
8: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
11: Kolik to dělá, doktore?
12: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
8: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídl alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učerta?
0: Ne, učerta. U Jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Neznali. Kam pak já bych se dral na profesora? Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte? Ta mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho zprůvod. Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holc dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
2: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat přes devátou.
0: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
2: S Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
2: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky, uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
2: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
2: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
2: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
2: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se? A pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co jste zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
2: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátkej, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl šizunk vávra jí má a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žeretí víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
2: To ano. To bude několik tisíc jmen.
0: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele, nebo tam někde poblíž?
2: No pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
0: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
2: Že potřebuji kapku čeho?
0: Potřebujete 7 centavos Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
2: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
0: No tak se poptejte. 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik by chtěl v tvrdý valutě.
2: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratranta.
0: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
2: Ne, tomu psát nemůžu.
0: Ale tak poštovní vám uhradím.
2: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
0: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vyptáte se.
2: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
0: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Piješ do Kolumbie.
2: Kde pak? To víno si rád zaplatím.
0: No tak profesorku, nechcete mě přece našňuknout, že ne?
2: Nechci mít nic společného, ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
0: Vy máte někoho v Ekvadoru?
2: Nikoho nemám nikde a s Bohem.
0: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
2: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
1: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
0: Ale no
1: už
0: tak
1: od začátku.
0: No, já...
1: No, potřebuji vědět celý průběh sporu, co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyste, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
0: Smolíček, prosím.
1: Prosím?
0: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
1: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
0: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
1: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
0: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kdejakou pitomost okolo a já držel, doktore. Ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
2: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. Potom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
0: no,
2: ne?
0: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
2: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
0: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
2: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, dus baba, Ježí baba. Ale ujalo se to.
0: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout. Ani španělsky, stačí česky. Stolaři, studente můj bývalej, jeden můj přítel.
2: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
0: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš k těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
2: Nie. Nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
0: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se, vy to máte k indiánům skok, vy na to můžete vydělat, napište si to prostě, jak chcete, ale pro boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
2: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
0: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
2: No, vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
0: To je, kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda. To je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám.
2: Proboha, mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
0: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
2: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
0: Masařka, jméno mé Masařka. A ty si to budeš pamatovat, to ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
2: Nehněvejte se, nenapíšu.
0: A ty chvíle před provazem, ty já už bych ti v base osladil, na to vem jet, to jsem uměl. Na mě si jen tak někdo nevyskakoval.
1: Dobrá, pane Masařko, to stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
0: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
1: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, vyrazit několik zubů, no, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítat.
0: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
1: Uniforma?
0: No jistě, uniforma. To právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně? Já byl bachař.
1: Proč jste to neřekl hned?
0: No, proč? Já měl za to, že to víte. Bo mě to ví každej.
1: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
0: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestnej důchodce a smím si dělat, co chci.
1: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
0: Ale,
1: přitěžující.
0: Ale
1: promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
0: Cože? Co jsi to řekl? Co, ty že tu kauzu nevemeš?
1: Ne.
0: Nevemeš?
1: Je prohraná předem.
0: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
1: Pane Masařko.
0: To ti říkám.
1: No pozor. Nesahejte na mě. No. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se. No tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy. Ne, pomoc.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes tedy mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Jary Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Jary Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloním Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.
3: Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen nech, Jožo, mávl rukou děda, vždy jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka. A v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.